tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry. Takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimní kemp, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Vyhrávala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

na nebi, papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát. Usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal z vadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček naslyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy vážené přítelkyně. Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem, mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přestala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdílit třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, kterým si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma

0: Veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku.

0: Karel Zbojkovič.
1: Ano.
0: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
1: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
2: Dobrý den. U telefonu Milan Soběsuk. A já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
1: Dobrá. Jo? Děkuju.
2: Přeji hezký den. Naschledanou.
1: Děkujeme moc. I vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
3: Dobrý den. Já vás moc, strašně moc vás zdravím. Tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
1: Bčko byste potřeboval. Tak jo, tak Bčko. Tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, no povídat. Bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
4: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou. Ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase

0: no hlavně to šumivé má ráda Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Richarda, nebo jak se to
0: dobře, bude. Richard III, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela čas Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte,
1: a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl a přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
3: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude i Nalečák a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuji za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici z Pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a Milujeme Olomouc. Vítězné ANO zřejmě míří do opozice. V Hradčanech opravují koryto břehy řeky Žičky Šišemky. Nového hlasového průvodce má zoo na Svatém Kopečku. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici z Pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a Milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Zástupci těchto pěti politických subjektů se na tom dohodli v úterý večer v Olomouci. Chystaná koalice bude mít v 45členném zastupitelstvu 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých 4 letech v Olomouci vládlo z Pro Olomouc, Piráty a Společně, tak zřejmě čeká opozice. Ve vedení radnice v Konici na Prostějovsku budou pokračovat Starostové a nezávislí. Spolu s lidovci dohromady získali v komunálních volbách většinu mandátů. Podle starosty Michala Obrusníka ze Starostů a nezávislých se na spolupráci domluvili hned po volbách.
2: V podstatě jsme se domluvili na další spolupráci na radnici na pozici starosty, místo starosty podle volebních výsledků. Písemná nějaká koaliční smlouva v našem případě asi není bezpodmínečně nutná. Prostě ten respekt k volebním výsledkům oba dva tyto volební subjekty vnímají.
0: Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech právě dělníci těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břeh.
3: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
4: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marií Galetovou.
3: Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších 10 let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
4: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Návštěvníci Olomoucké zoo na Svatém Kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic a taky na webu zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve 4 jazycích, pokračuje mluvčí zahrady Pavel Javůrek.
5: Poprvé jsme na našem webu Zoologické zahrady Olomouc využili umělé inteligence. Jedná se o syntetický hlas umělý, který využíváme k namlouvání takových komentářů k našim zvířecím druhům. Tyhle ty zvukové komentáře jsou dneska ve 4 jazycích, a to v češtině, angličtině, němčině a polštině. A máme snahu tím vlastně usnadnit přístup našim návštěvníkům k těmto informacím. Sport.
0: Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy potrestala 2 útočníky Třince za jejich fauly v nedělních utkáních v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje 2 zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá 1 duel za faul na Tomáše Noska. Stejnou pokutu jako Kurovský dostal i olomoucký útočník Ondřej Matýs za napadání rozhodčího, kterého podrazil nohou. Podle předsedy komise Radima Bičánka měl Matýs dost času a prostoru na to se kontaktu se sudím Adamem Kikou vyhnout. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo, místy hlavně na severu občasný déšť a přehánky, odpoledne ubývání mraků. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Sníženou rychlostí se jezdí po dálnici D46 Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. a půl kilometrem je v pravém pruhu zvlněná vozovka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 14. října a svátek má dnes Agáta. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá. No a čekají nás písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympik a právě teď bude zpívat Robert Křesťan. Vím, vím. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť ke snídaním přeji a v tuto chvíli budeme vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojn nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 14. října, minuta po čtvrté na šest a svátek má Agáta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. No dnes mraky, přehánky, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 5 stupňů Celsia. Jirku dnes čekají běžné domácí práce. Olomouc, Chválkovice, 3,5 stupně, pár kapek spadlo, vzkaz od Lídy, Šternberg 4 stupně Celsia, tolik naměřila Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 6:30, dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Na věži renesančního zámku v Dřevohosticích na Přerovsku jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Původní poškodil v roce 1907 požár a od té doby čas neukazoval.

0: Nový hodinový stroj samospráva městy se pořídila s pomocí sbírky v rámci postupných oprav zámku.
1: To bylo úmyslné zapálení a vlastně tehdy tady bylo zařízení ochranované pro mládež mravně s pustlou a tehdejší mistr Kotas chodil právě natahovat hodiny. No a ti chovanci tehdy ho neměli rádi, on je prý tloukl velice, tak tu věž pod ním zapálili.
2: Popisuje mi kastelán zámku Jiří Kasperlík. Historku zná z kroniky Dřevohostic.
1: Zachránili ho naši hasiči, kteří na poslední chvíli, když byl značně popálený, tak přivedli s žebřem a on musel skočit na ten žebř. Dle toho zápisu si roztrhl u toho skoku paží po celé délce, ale přežil to.
2: Právě hasiči uspořádali sbírku na nákup nového stroje. Zaplatili za něj 50 tisíc korun. Jiří Kasperlík s hodinářským mistrem Antonínem Lasovským ho umístil pod střechu 26 metrů vysoké věže.
3: A ty si prodlouží tu hřídel?
4: Tady já prodloužím hřídel, bude to na druhou stranu.
5: Stroj je z roku 1930, jo, vyrobené ve Vyškově. Tady je značka, když se podíváte zpředu, jo, vyrobil to Alois Dvořák, Vyškov.
2: Bylo to náročné přizpůsobit tenhle stroj právě hodinám na věži?
5: No, náročné, muselo se to tady, jo, nadstavit, jo, převodovka tu. Jo, byla, měli závaží, měli, jo, dodávali se řetězy a zprovoznil se stroj.
2: Dívám se, ten stroj je vlastně posazený na speciální stolici, to je nějaká dubová asi,
5: no,
2: pevná.
5: Dubová, je prostě pevná stolice, aby to nespadlo, protože jenom ten stroj váží kolem 100 kg, plus ty závaží, ty mají každý taky za 30 kg, možná víc.
3: Krásný zvuk, že?
1: To znám teďka vlastně to. Jedno závaží pohání přímo hodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití. My tady nemáme zvony, ale je to tam potřeba, aby to tam bylo. Tak ten zvuk, který se slyšel, tak to by nám teďka odbilo vlastně čtvrt nebo půl nebo tři čtvrtě.
2: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Víte, že hrad Helvštín patří mezi největší hradní areály ve střední Evropě. Nad Týnem nad Bečvou se rozkládá rozsáhlá pevnost, která je dnes známá také setkáváními uměleckých kovářů. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici s Pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. Vítězné hnutí ANO asi čeká opozice. Tramvajová doprava mezi hlavním nádražím v Olomouci a Pavlovičkami bude o víkendu přerušena kvůli výměně zastřešení vstupů do podchodů podzemního parkoviště. Zajištěna je náhradní autobusová doprava. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu lékaři včera odebrali při operaci v Římské nemocnici. Podle agentury Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. Dočasně uzavřený je kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé. Pracují tam tesaři, v chrámu staví dřevěné lešení. Ze sportu střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se prosadila poprvé. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku zataženo, místy hlavně na severu. Čekejte občasný déště nebo přeháňky. Odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 a slabý postupně mírný severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli údržbě stromů je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 44 z Mohelnice do Lukavice v pravém pruhu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu naši roadshow. Rozhlas jede za vámi, která tentokrát zavítá do Lipníku nad Bečvou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl šesté, dobré ráno. Ve středu 21. října nás čeká v Lipníku nad Bečvou parádní akce, ze které půjdete s úsměvem na tváři. Rozhlas jede za vámi Roučou Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. Zábavné setkání s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty Patrikem Rozehnalem, Alex Minářovou, Radimem Švábem a René Zavoralem. Rozhlas jede za vámi tentokrát do kulturního domu Echo v Lipníku, a to ve středu 21. října. Od 19 hodin tam budeme, a pozor, už krátce po 7. hodině nejrychlejší z vás získá dva lístky na tuto událost. Tak už teď připomínám naše telefonní číslo 221 555 444. Hned po 7. hodině ho budete potřebovat.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 14. říjnového rána, je tady středa, svátek má dnes Agáta, vše nejlepší, za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. No dnes mraky, přeháňky, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 7 stupňů hlásí Dáša, která zdraví z práce. Bára z Olomouce naměřila 4,5 stupně, přeje všem hezké ráno a úspěšný den v práci. A do Lany trochu před chvílí zapršelo. Teplota 3,7 stupně Celsia. Vzkaz od Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas.cz.

0: Písničku Touha a pláč nám připomněla skupina Jelen. Hrajeme písničky, které nestárnou už za chvíli. Dál jen vejdi a Věra Martinová. Dobré ráno. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Je minuta po 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítám po 13. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6 hodin. Pracovníci Šumperského muzea pátrají po osudech lidí z historických fotografií. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Pětici uskupení, která se v Olomouci dohodla na společném vedení radnice, spojuje programová shoda. Dělníci v Šišmě čistí koryto Šišemky a zpevňují její břehy. Pracovníci Šumperského muzea pátrají po osudech lidí z historických fotografií. Zpočátku zataženého místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouci se lídři pěti uskupení dohodli na spolupráci při vedení radnice. Město chtějí společně vést hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. Jedním z hlavních důvodů byla podle nich programová shoda. Pokračuje lídr KDU-ČSL Matouš Pelikán.
4: Jsem rád, že to směřuje pravděpodobně k úspěšnému složení koalice, která pro Olomouc bude znamenat podle mě dobré změny, které budou k lepšímu. A myslím si, že i v tom týmu, který máme, a v programech, se kterými jsme šli do voleb, tak tu shodu jako nacházíme jako velice ve spoustě oblastí a gescí.
3: Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých 4 letech v Olomouci vládlo, tak zřejmě skončí v opozici. Těžká technika povodí Moravy pracuje v Hradčanech na Přerovsku. Od naplaveniny čistí zhruba 2-kilometrový úsek říčky Šišemky a dělníci zpevňují její břehy. Práce za 3 miliony korun jsou součástí oprav po bleskových povodních, které obec zasáhly v červnu roku 2024. Pokračuje nezávislá starostka Hradčan Marie Galetová.
5: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva. Pracuje se tady o víkendech, pracuje opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
3: V vojenském újezdu Libavá na Olomoucku pokračuje intenzivní vojenský výcvik. Je spojený se zvýšenou místy až extrémní hlukovou zátěží. Důvodem hlučnosti jsou především plánované střelby z tanku Leopard. Podle informací na webu města Olomouce se jedná především o termín mezi 19. a 22. říjnem. O pomoc žádají veřejnost pracovníci vlastivědného muzea v Šumperku při pátrání po jménech a osudech lidí z historických fotografií, které před časem rozšířily tamní muzejní sbírku. Snímky jsou zveřejněné na webu a sociálních sítích muzea. Pokračuje jeho mluvčí Eva Valová.
6: Jde o snímky pořízené majitelem hostince Janem Webrem z Václavova u Zábřeha ze 30. až 60. let 20. století. Ve spolupráci s tamními obyvateli jsme už určili mnoho lidí, další tváře ale stále neznáme. Prosíme proto veřejnost, aby nám pomohla s určením dalších tehdejších obyvatel Václavova.
2: Sport.
3: V 11. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v úterý vedoucí celek tabulky Artis Brno B remizoval s třetí zbrojovkou Brno B 1-1. Druhý v tabulce je Uničov, Hranice jsou páté, Bčko Sigmy Olomouc 6.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě, zpočátku zataženo místy, hlavně na severu, občasný déšť a přeháňky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 a slabý postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na sraženou srnu na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na exitu 267 Slavonín. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. U nás doma se objevil pavouk. Obří pavouk. No to bylo křiku. Potom někde zmizel a bylo ještě víc křiku. Tak možná máte podobnou zkušenost. Co vás děsí? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy a děsy už dnes ráno. Hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jiříko. A právě teď bude znít skupina Krištof a song Obchodník s deštěm. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. O tom, jak upravit podobní žebrání v Olomouci, jednala před 100 lety městská rada. Vybírala jeden ze dvou předložených návrhů, pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V prvním návrhu se mluvilo o tom, že město vydá zvláštní lístky určité hodnoty, které by si majitelé domů zakoupili a dávali žebrákům místo peněz. Dotyčný by je pak předložil na policii, která by zjistila, zda je žebrák skutečně zdejší příslušník a zaslouží si podporu. V každém případě by mu byla vydána poukázka do chudobince na oběd nebo večeři. Jak se psalo v novinách, tímto způsobem by se vykořenilo mnoho zla a podělování by byly opravdu jen lidé potřební. Druhý způsob navrhovalo obchodní grémium, které dalo k dispozici 25 tisíc korun. Každý, kdo se na tento obnos složil, by si mohl na dveře bytu nebo provozovny vyvěsit zvláštní tabulku, že přispěl na chudinství a že žebrání není za žádnou cenu dovoleno. Na zasedání městské rady v říjnu 1926 byl nakonec přijat první návrh, který už se osvědčil v jiných městech.
1: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Štíty, mírná oblačnost 2 až 5 stupňů, vítr od 4 do 15 km za hodinu, vlhkost 60%. Dnes naposled ze Štítů píše Břeťa. Břeťo, děkuji za informace a budu se těšit na další vzkazy. Prostějov 5 stupňů Celsia, to už hlásí Hanka, která dnes bude dělat kuře na paprice, ať se vydaří, no a Hanka přeje Agátám vše nejlepší k svátku. Obzvláště její sousedce, tak přání se také připojuji. A Rýmařov 3,5 stupně, tolik naměřil Petr, ten bude dnes zazimovávat zahrádku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. A jste na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Ponikev, místní část Ludmírova na Prostějovsku, bude dalším cílem putování s Mirkem Kobzou. Prozradí nám nejen podrobnosti k nejstarší historii obce, ale i něco o tom, co provázelo vesnici v dobách nedávných. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Víte, že Klaperotova manufaktura, dodnes stojící v Šumperku, byla vůbec nejstarší manufakturou vyrábějící Manchester mimo území Velké Británie. Založena byla v roce 1785. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici s Pro Olomouc KDU-ČSL Společně a milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Zástupci těchto pěti politických subjektů se na tom dohodli v úterý večer v Olomouci. Povodí Moravy opravuje škody, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech dělníci těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břehy. 2 roky po povodních některé obce na Bruntálsku stále čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí proto ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Návštěvníci olomoucké zoo na Svatém kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic a taky na webu zoo. U jednotlivých zvířat průvodce ve 4 jazycích. Ze sportu. Fotbalová Slavia ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nestačila v Baku na nováčka soutěže Sabacha prohrála 0-2. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku zataženo, místy hlavně na severu čekejte občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli údržbě stromů je částečně omezen provoz na silnici 1. třídy číslo 44 z Mohelnice do Lukavice v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lutín bude mít nové náměstí, za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Nové využití bude mít prázdné prostranství mezi obchodním centrem a budovou zdravotnického střediska v Lutíně na Olomoucku. Dělníci tam začali se stavbou nového náměstí. Investice vyjde na zhruba 38 milionů korun. Součástí prací je i revitalizace přilehlého parku.
1: Celá ta lokalita se zásadním způsobem změní.
2: Zatím prázdné prostranství v centru Lutína na Olomoucku si prohlížíme s tajemníkem obecního úřadu Miroslavem Brhelem.
1: Tam v té levé části bude pódium pro pořádání kulturních akcí, vedle bude vodní prvek, bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
2: Pro řidiče aut tu bude 12 parkovacích stání, z toho dvě s možností dobíjení elektromobilů. Pokračuje zástupce zhotovitele Radim Vanek.
3: Bude zde také vodní prvek, který bude dokreslovat právě tento prostor. Budou zde ostrůvky se zelení, doplněné vhodně mobiliářem, různými lavečkami a tak dále, aby samozřejmě tento prostor sloužil lidem.
2: Původně tu byla tovární hala místní společnosti vyrábějící čerpací techniku. Ukazuje nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
4: Víceméně půjde o takové náměstičko, o nové centrum obce, které tady vlastně v Lutině historicky chybí. Jo? Jsou tady takové menší návsi, a to ale nikdy to nebylo klasicky centrum obce nebo města. Takže jsme se pustili do prostoru, který bude sloužit lidem.
2: Investice vyjde na zhruba 38 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz.
4: Jedná se vlastně o další, řekl bych, historickou záležitost, protože nový náměstí se nezřizuje v obci ani v městě podle mě každý den. Jo? Dělají se třeba rekonstrukce těch náměstí, ale zřizovat úplně nový, kdy ten průmyslový areál ustupuje a opravdu tím v srdci té obce něco nového vzniká, jsme na tomu si právě hrdí.
2: Dělníci by s pracemi měli být hotovi příští rok na jaře. Z Lutína Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Tak dnes očekáváme, že bude zataženo místy se slabým deštěm, postupně ale bude oblačností ubývat a jen s malou pravděpodobností se mohou v jeseníkách vyskytnout slabé přehánky. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 13 do 17 stupňů, na horách to bude kolem 9 stupňů a vítr bude postupně mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer postupně zeslábne.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme zmenšenou oblačnost, k ránu se také mohou místy vytvářet mlhy, minimální teploty budou nejčastěji od 5 do 1 stupně Celsia a časté tak budou přízemní mrazíky, vítr bude slabý, severozápadní, postupně proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasnou oblohu, přechodně může být oblačno, ráno se ještě místy budou udržovat mlhy, maximální denní teploty budou od 13 do 16 stupňů, maximální teploty na horách budou nejčastěji kolem 8 stupňů a vítr bude slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vokurky nám připomněla Lucie Bílá. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Lešek Semelka a song Si prostě nejlepší. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, dobrou chuť. A jestli se chystáte k lékaři, tak přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď je 10 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Pokrčíme pravé koleno a přitáhneme k hrudníku. Levá noha natažená. Pravou nohu překřížíme levou, chodidlo položíme vedle stehna, koleno stále pokrčené a oběma rukama ho obejmeme. Podržíme 15 vteřin a vrátíme zpět. Totéž provedeme na druhou stranu. Cvik opakujeme 5x. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Dobré ráno. Olomoučtí radní chystají rekonstrukci tramvajové tratě do čtvrti Neředín. Více o tom už ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomouc nejspíš povede pětikoalice hnutí ANO, půjde do opozice. Olomouc chystá opravu tramvajové trati do čtvrtiny Ředín. Zdravotníci Přerovské nemocnice dnes pořádají akci zaměřenou na prevenci cévní mozkové příhody. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU ČSL, Společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Marek Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, nejspíš zamíří do opozice. Olomoučtí radní vypsali výběrové řízení na projektanta první etapy opravy tramvajové trati v Litovelské ulici a na třídě Míru. Předpokládaná hodnota prací je 25 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Nabídky můžou zájemci podávat do 6. listopadu. První etapa začne železničním přejezdem u místního nádraží až ke křižovatce s ulicí Pražskou. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Projektant má tramvajovou trať začlenit do nového uličního profilu. Dokumentace bude řešit také zastávky s přístřežky, cyklodopravu, chodníky a přechody pro chodce, napájení tratě a trolejové vedení. Počítá s výměnou kanalizace a vodovodu, úpravou veřejného osvětlení, přeložkami inženýrských sítí a novým mobiliářem a zelení.
4: Den prevence cévní mozkové příhody se dnes od 8:30 ráno koná v neurologické ambulanci Přerovské nemocnice. Zdravotníci nabídnou několik vyšetření. Objednávat dopředu se zájemci nemusí. Pokračuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Zdravotníci provedou odběr krve ke stanovení hladiny glykémie a cholesterolu, změří krevní tlak a pomocí speciální váhy zanalyzují složení těla. Součástí nabídky bude také ultrazvukové vyšetření krkavic a EEG vyšetření.
4: Novou expozici s názvem Muzejíčko pod hladinou otevřelo vlastivědné muzeum v Šumperku. Zaměřená je na podmořský život a určena především pro rodiny s dětmi. Pokračuje mluvčí muzea Eva Valová.
7: Novým lákadlem je pro dětské návštěvníky ponorka, díky které prozkoumají fascinující svět pod hladinou. Součástí výstavy je i řada her, skládaček a pohybových aktivit. Důraz je kladen také na informace o nutné ochraně moří a oceánů.
3: Sport.
4: Karin Grofová jako jediná ze šesti českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Heugem. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Lupu Leskuová ze Srbska.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo, místy hlavně na severu občasný déšť, přeháňky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Tři osobní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala v Tomkově ulici, jezdí se tam kyvadlově, počítejte se zdržením a věnujte řízení zvýšenou pozornost.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Také si užíváte hrabání listí, no mám pocit, že to nekončící lavina. Odpoledne pohrabete a ráno je ho tam ještě víc. A tak pořád dokola a dokola. Tak jestli také svádíte boj s listím, držím palce. Za chvíli nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na akci Rozhlas jede za vámi. Roučou Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. Tentokrát bude v Lipníku nad Bečvou. Už za malou chvíli 2 lístky pro vás. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jana Kratochvílová a právě teď bude hrát skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Ve středu 21. října nás čeká v Lipníku nad Bečvou parádní akce, ze které půjdete s úsměvem na tváři. Rozhlas jede za vámi. Road show Aleše Cibulky a Michala Jagelky z hosty. 2 lístky na vás čekají. Telefon 221 555 444. No a zažijete zábavné setkání s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty Patrikem Rozehnalem, Alex Minářovou, Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Rozhlas jede za vámi tentokrát v kulturním domě Echo v Lipníku ve středu 21. října od 19. hodin. A kdo tam ještě bude? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Ludmila, jsem sice z Olomouce, ale bydleli jsme s manželem celé roky v Lipníku a jezdíme tam pravidelně, tak budeme rádi, když se zúčastníme tohoto krásného pořadu.
0: Tak máte od nás 2 lístky, takže si užijete Lipník a rovnou i zábavnou akci v kulturním domě Echo v Lipníku. Tak přeji vám, ať se vám tam líbí, ať máte úsměv na tváři. A opět brzy naslyšenou. Vydržte mi ještě na telefonu.
1: Ano, děkuji pěkně.
0: No a pokud i vy se chcete dostat na setkání s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty, tak nezapomeňte, že i zítra ráno po 7:00 na vás budou čekat opět další 2 lístky.
2: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 14. října, čtvrté na 8 a svátek má dnes Agáta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Honza z Písečné napsal, nad ránem trochu popršelo, je zamračeno, vítr nefouká, vypadá to, že během dopoledne ještě nějaká dešťová přehánka přijde. Teploměr ukazuje 10,5 stupně. Vlhkost vzduchu 86%. Děkuji za zprávu. V Mohelnici máme dnes po ránu 5 stupňů zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. A 5 stupňů hlásí také Dominik ze Zábřehu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperovat?

krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. B-tým fotbalové Sigmy Olomouc by měl sloužit hráčům na hraně sestavy Ačka nebo mladým odchovancům, aby dostávali pravidelné herní vytížení. Tento účel ale Bčko neplní dostatečně kvalitně ve třetí lize, kam loni na jaře spadlo. Vedení tak letos cílí na postup zpět o patro výš a přivedlo před sezónou několik zkušených posil, třeba z druholigového Prostějova.
1: Ta nabídka byla už v zimě a já už jsem přemýšlel, že už jsem v zimě chtěl jít tady do Sigmy do Bčka, ale v Prostějově se změnil trenér, přišel trenér Podola, který řekl, že mi dá šanci, odehrál jsem nějaký zápasy, takže jsem ještě chtěl zůstat v tom druholigovém fotbale a v létě mě vlastně skončila smlouva a v Prostějovem jsem ani žádné podmínky nebo nic neřešil, takže ozvala se mi Sigma, takže jsem tady a jsem tady hrozně rád.
2: Mě to hned jako hrozně nadchlo, protože samozřejmě jsem odchovanec Sigmy, je to obrovský klub, teďka samozřejmě mnohem víc, jo, než já jsem vlastně začínal, takže obrovský mě to lákalo se vrátit, i když prostě soutěžní, ale to takhle neberu. Vrátil jsem se do klubu, prostě kde jsem fakt jako vyrostl. Znám spoustu lidí a je to pro mě čest vlastně se vrátit do mateřského klubu, takže jsem ani jako neváhal. Tady jsem doma i nějaké vyhlídky do budoucna, když budu chtít jako u fotbalu zůstat, tak určitě budu dělat všechno pro to, abych třeba v tom klubu mohl působit.
3: Shodují se záložník Marek Matocha a obránce Jakub Habusta, že přestup o soutěžní že z Prostějova do B týmu Sigmy Olomouc jako krok zpátky neberou. Oba by měli být spolu s kapitánem a dalším navrátilcem do klubu Vítem Berešem mentory pro výrazně mladší spoluhráče, i když každý tak trochu jiným způsobem.
1: Řekl bych to, že jsme každý úplně jiný. Jakuba Habusta, tak Benny mají o dost větší zkušenosti než já, jsou starší. Přišli jsme jakoby nějací mentoři, ale já se úplně jako mentor neberu. Prostě mám určitě víc zkušenosti než někteří mladí šikovní kluci tady jsou, ale samozřejmě poradím, ale nechci, aby to vyznělo, že tady nějaký chytrolin, spíš jim to chci předávat jako takhle na hřišti. No.
3: Naopak Jakub Habusta je oproti Marku Matochovi ze hřiště slyšet neustále. A to ještě ani nemusíte být na tribuně, ale třeba ještě na parkovišti před stadionem.

0: Lyonem.
1: Já myslím, že by to tak mělo být. Myslím si, že to respektujou a i mladý může nám samozřejmě říct, když jako my něco špatně uděláme nebo něco vyříkáme si to, v tom jako problém nevidím a od nás to berou určitě. Takže my jsme tam od toho, aby jsme jim třeba i poradili, jo, určitě si to vezmou a pracují s tím. Taková ta role je, kdyby jsme to měli jako ten tým trošku táhnout, jak na hřišti, tak mimo, prostě pomáhat těm klukům. Jsem se na to hrozně těšil právě a je to něco nového, spoustu mladých kluků, samozřejmě spoustu let, ale máme super partu. Kluci jsou šikovní, pracovití, takže jenom dobře.
0: Cíl B týmu je jasný, postoupit do druhé ligy a vytvořit tak ještě kvalitnější prostředí na rozvoj a přípravu hráčů pro ligové Ačko.
2: Jednoznačně ten tým je tady určitě kvalitní a je na to, aby jsme to zvládli a vyhráli tu třetí ligu. Cílem musí být nejvyšší, ale musíme jít pokolně. Ono to půjde.
1: Určitě na to ten tým má. Bohužel jsme teďka pár bodů postráceli. Tomu týmu věřím, myslím si, že se ještě zvedneme teďka. Určitě ten tým na to má hrát o postup, ale samozřejmě musíme pro to dělat všechno. Tomu týmu věřím.
0: Mají jasno Marek Matocha i Jakub Habusta. B tým Sigma je po 12 kolech Moravskoslezské fotbalové ligy na 6. místě tabulky. Odstup na Uničov a oba brněnské B týmy v popředí ale není výrazný. Do konce podzimní části je na programu ještě 5 zápasů. Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

víte, že přírodní rezervace Šerák Keprník je nejstarší národní přírodní rezervací na Moravě? Chráněné území uchovává cennou horskou přírodu jeseníků. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici s Pro Olomouc, KDU, ČSL společně a Milujeme Olomouc. Vítězné hnutí ANO asi čeká opozice. Radniční koalici v Uničově vytvoří ODS, kandidátka lidovců a hnutí Starostové a nezávislí pod názvem Spojené generace pro Uničov a hnutí ANO. Zástupci těchto kandidátek, které získali v komunálních volbách nejvíc hlasů, už uzavřeli dohodu o spolupráci. Tramvajová doprava mezi hlavním nádražím v Olomouci a Pavlovičkami bude o víkendu přerušena kvůli výměně zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště. Zajištěna je náhradní autobusová doprava. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu lékaři včera odebrali při operaci v římské nemocnici. Podle agentury Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře, papež se má zotavovat přibližně týden. Ze sportu. Pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů nad švédským Vechie 2-1 v prodloužení. Východočeši tak vyhráli 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku zataženo, místy hlavně na severu čekejte občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky 3 osobních aut pokračuje v Olomouci. V Tomkově ulici jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli vystoupáme na věž zámku v Dřevohosticích. Po téměř 120 letech se dočkala nových hodin. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Na věži renesančního zámku v Dřivohosticích na Přerovsku jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Původní poškodil v roce 1907 požár a od té doby čas neukazovali. Nový hodinový stroj samospráva městy se pořídila s pomocí sbírky v rámci postupných oprav zámku.
1: To bylo úmyslné zapálení a vlastně tehdy tady bylo zařízení ochranovaná pro mládež mravně s pustlou a tehdejší mistr Kotas chodil právě natahovat hodiny. No a ti chovanci tehdy ho neměli rádi, on je prý tloukl velice, tak tu věž pod ním zapálili.
2: Popisuje mi kastelán zámku Jiří Kasperlík. Historku zná z kroniky Dřevohostic.
1: Zachránili ho naši hasiči, kteří na poslední chvíli, když byl značně popálený, tak přivedli s žebřem a on musel skočit na ten žebř. Dle toho zápisu si roztrhl u toho skoku paží po celé délce, ale přežil to.
2: Právě hasiči uspořádali sbírku na nákup nového stroje. Zaplatili za něj 50 tisíc korun. Jiří Kasperlík s hodinářským mistrem Antonínem Lasovským ho umístil pod střechu 26 metrů vysoké věže.
3: A ty si prodloužíš tu hřídel?
4: Tady já prodloužím hřídel, bude to na druhou stranu. Stroj je z roku 1930, jo, vyrobené ve Vyškově. Tady je značka, když se podíváte zpředu, jo, vyrobil to Alois Dvořák, Vyškov.
2: Bylo to náročné přizpůsobit tenhle stroj právě hodinám na věži?
4: No, náročné, muselo se to tady, jo, nadstavit, jo, převodovka tu. Jo, byla, měli závaží, měli, jo, dodávali se řetězy a zprovoznil se stroj.
2: Dívám se, ten stroj je vlastně posazený na speciální stolici, to je nějaká dubová asi,
4: no,
2: pevná.
4: Dubová, je prostě pevná stolice, aby to nespadlo, protože jenom ten stroj váží kolem 100 kilo, plus ty závaží, ty mají každý taky za 30 kilo, možná víc.
3: Krásný zvuk, že?
1: To znám teďka vlastně to. Jedno závaží pohání přímo hodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití. My tady nemáme zvony, ale je to tam potřeba, aby to tam bylo. Tak ten zvuk, který se slyšel, tak to by nám teďka odbilo vlastně čtvrt nebo půl nebo tři čtvrtě.
2: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 14. říjnového rána, je středa, svátek má Agáta a za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. No dnes mraky, přehánky, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové máme zataženo, klidno a na teploměru 6 stupňů, napsal Tonda. U nás je 5 stupňů, je zataženo, klidno, chystám se sklízet karafiáty z balkonu a hrabat listí, krásně. Středu přeje Zdena z Holubic. Doloplazy u Nezamyslice 7,5 stupně, oblačno, vlhkost 80%, napsal Miroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Život plne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Dnes jsem zmiňoval, že se u nás doma objevil pavouk, no to bylo křiku, a potom z ničeho nic někde zmizela. Křiku bylo ještě víc. Na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc mi dnes ráno píšete, co vás děsí. Pojďme na vzkazy. Já se děsím také pavouků, píše Hanka ze Zábřehu. Na terase se objevují takoví hnusáci, že i manželovi z nich běhá mráz po zádech, a to se pavouků jinak nebojí, píše Hanka. Nemůžu ani mluvit, natož pavouka chytat a někde ho vypouštět, napsala Jiřina z Jeseníku. Co pak pavouci vosy, těch se bojím, vosy jsou nejhorší, Alice z Rýmařova. Pavouky také nesnáším, bydlíme ve starém baráku, je to docela síla. Je fakt ale, že nemáme mouchy, ale ta potvara, co na mě posledně koukala z vany, když natáhla nohy, měla snad 10, co 10, 15, no možná i 30 cm. Manžel ji odnesl někam na zahradu a ještě teď mám husí kůži, píše Radka z Kojetína. Tak co, děsí vás pavouci anebo něco jiného? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

dešti. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5 koalice. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomouc v následujících čtyřech letech nejspíš povede pěti koalice. V Olomouci dnes večer začne fungovat nové Centrum pro filmovou a audiovizuální výchovu. Uničov hledá vánoční strom pro centrum města. Zpočátku zataženo místy déšť, během dne ubývání mraků. Teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU ČSL Společně a milujeme Olomouc. V 45 členném zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra Starostů a nezávislých Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
4: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
3: V kulturním a komunitním prostoru Čekárna na nádraží Olomouc město zahájí dnes provoznové centrum pro filmovou a audiovizuální výchovu. Nabízet bude projekce, vzdělávací programy a dílny. Pokračuje pracovník Čekárny Pavel Bedenařík.
5: 14.30 chceme symbolicky přestihnout nikoli pásku, ale filmový pás, protože ten býval 100 let spojovaný se samotným filmem a filmovým médiem. A potom v 19 hodin jako takový pomyslný vrchol programu jsme připravili promítání na peroně, kde bude probíhat živá hudba, která doprovodí filmy Charlieho Chaplina.
3: Dnes je papučový den. Připomíná význam domácí hospicové péče. Můžeme se vyfotit v papučích a fotku sdílet na sociálních sítích se svou zkušeností s podporou mobilních hospiců při péči o blízké. Můžeme taky podpořit hospice finančně nebo účastí na benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
6: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat. K tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
3: Vánoční strom pro Masarykovo náměstí v centru Uničova hledají zástupci tamní radnice. Nabídky můžou zájemci posílat e-mailem, ideálně s fotografií. Strom by měl být souměrný a vysoký od 12 do 15 metrů. Kontakt je spolu s dalšími podrobnostmi na profilu Uničova na platformě Munipolis.
2: Sport.
3: Disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy potrestala dva útočníky Třince za jejich fauly v nedělním utkání v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje dva zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka, navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá jeden duel za faul na Tomáše Noska. Stejnou pokutu jako Kurovský dostal i olomoucký útočník Ondřej Matýs za napadení rozhodčího, kterého podrazil nohou. Podle předsedy komise Radima Bičánka měl Matýs dost času a prostoru na to se kontaktu se sudím Adamem Kikou vyhnout.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo místy, hlavně na severu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne ubývání mraků. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku D1 opravují dělníci mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. Ve směru na Ostravoch pracují mezi 32.5. a 33.5. kilometrem v pravém pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, mám zážitek s tajemstvím, kamarádka mi povídá, já ti řeknu tajemství, chceš? No nechtěl jsem, na to odvětila, já ti ho stejně řeknu. Tak některé otázky a odpovědi jsou prostě zbytečné, znáte to. Před námi je ale otázka na Martina Písaříka, jaké rostliny kvetou v zimě? No za chvíli nám dá odpověď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Xindl X. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na devět, je tady středa a svátek má Agáta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr ze Lhoty u Pačlavic je dnes v Pardubicích a je tam 8,5 stupně a je po dešti. Vikýřovice zataženo 6 stupňů, hlásí Jaroslav. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí skoro zataženo, teplota 4 stupně, pocitově 1. Jeho západní vítr 1,5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 97%. Dnes jdeme s bludovskými turisty na společnou vycházku do Dlouhomilova a přes Čermáčí Studánky na zámeček Třemešek. Snad nezmokneme, píše Milan. Tak držím palce a hezké zážitky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Příběh staroměstských trubiček se začal psát na začátku 90. let. Jejich tvůrci vsadili na tradiční složení, kvalitní suroviny, kumšt a trpělivost. Recept

vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Nové využití bude mít prázdné prostranství mezi obchodním centrem a budovou zdravotnického střediska v Lutíně na Olomoucku. Dělníci tam začali se stavbou nového náměstí. Investice vyjde na zhruba 38 milionů korun. Součástí prací je i revitalizace přilehlého parku.
1: Celá ta lokalita se zásadním způsobem změní.
2: Zatím prázdné prostranství v centru Lutína na Olomoucku si prohlížíme s tajemníkem obecního úřadu Miroslavem Brhelem.
1: Tam v té levé části bude pódium pro pořádání kulturních akcí, vedle bude vodní prvek, bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
2: Pro řidiče aut tu bude 12 parkovacích stání, z toho dvě s možností dobíjení elektromobilů. Pokračuje zástupce zhotovitele Radim Vanek.
3: Bude zde také vodní prvek, který bude dokreslovat právě tento prostor. Budou zde ostrůvky se zelení, doplněné vhodně mobiliářem, různými lavečkami a tak dále, aby samozřejmě tento prostor sloužil lidem.
2: Původně tu byla tovární hala místní společnosti vyrábějící čerpací techniku. Ukazuje nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
4: Víceméně půjde o takové náměstíčko, o nové centrum obce, které tady vlastně v Lutině historicky chybí. Jo? Jsou tady takové menší návsi, a to ale nikdy to nebylo klasicky centrum obce nebo města. Takže jsme se pustili do prostoru, který bude sloužit lidem.
2: Investice vyjde na zhruba 30.

0: 38 milionů korun většinu nákladů pokryje dotace z evropských peněz.
1: Jedná se vlastně o další, řekl bych, historickou záležitost, protože nový náměstí se nezřizuje v obci ani v městě podle mě každý den. Jo? Dělají se třeba rekonstrukce těch náměstí, ale zřizovat úplně nový, kdy ten průmyslový areál ustupuje a opravdu tím v srdci té obce něco nového vzniká, jsme na tomu si právě hrdí.
0: Dělníci by s pracemi měli být hotovi příští rok na jaře. Z Lutína Josef Čermák, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Víte, že rejvíz ukrývá největší rašeliniště na Moravě? K jeho nejznámějším místům patří Mechová jezírka, obklopená lesy a rašelinou krajinou. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek. Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hnutí Starostové a nezávislí bude v Olomouci jednat o radniční koalici s Pro Olomouc KDU-ČSL Společně a milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Zástupci těchto pěti politických subjektů se na tom dohodli v úterý večer v Olomouci. Povodní Moravy opravuje škody, které způsobily před 2 lety v červnu v 5 obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech dělníci těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břehy. V Jeseníku skončily opravy povodní poničených ulic Gogolová, Školní a Proluky u Tržnice. Rekonstrukce se týkala silnic, chodníků a parkovacích stání, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Návštěvníci olomoucké zoo na Svatém kopečku můžou využívat nového hlasového průvodce. Spustí se po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozice a taky na webu zoo u jednotlivých zvířat. Průvodce je ve 4 jazycích. Ze sportu. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaj ve Wuhanu ve 2. kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku zataženo místy, hlavně na severu čekejte občasný déšť a přehánky. Odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo cyklistu v Přerově v Lipnické ulici na kruhovém objezdu. Na místě zasahují záchranáři, příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně. 2 osobní auta se nabourala v Olomouci v ulici Kapitána Jaroše, nehoda se obešla bez zranění, místo je průjezdné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli se podíváme na novinky kolem mimoúrovňové křižovatky Držovice. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se podíváme na mimoúrovňovou křižovatku Držovice. Co se zde chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Vypsali jsme výběrové řízení na úpravu mimoúrovňové křižovatky Držovice. Tento vytížený dopravní úzel hraje důležitou roli v provozu dálnice D46, zejména pro Prostějov a přilehlé obce. Zakázka patří do dlouhodobého plánu přestavby odbočovacích i připojovacích pruhů dálnice D46, která byla zprovozněna v 80. letech a je nezbytné ji přizpůsobit současnému provozu.
2: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. No a svátek má dnes Agáta. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. Dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Šumperk 4,5 stupně nevlídno, hlásí Vladimír, který se chystá na nákup a potom bude vařit koprovku, tak ať se vydaří. Prostějov 7,5 stupně zataženo, napsala Milada. Jeseník 10 stupňů, vypadá to na deštivý den, to hlásí Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.
3: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive v Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno, dnes jsem vykládal, která se u nás doma objevil pavouk, to bylo křiku, potom z ničeho nic někde zmizela, křiku bylo ještě víc. Na naše SMS číslo jste mi dnes ráno psali, co vás děsí, pojďme na další vzkazy. Když vidím pavouka, tak s koprním řvu a klepu se jak stará pračka, píše Monika z Olomouce. Před pavoukem ji nejčastěji zachrání manžel. Jirka z Olomouce z ulice Stupkova se bojí víc vos, jak pavouků, ti přináší štěstí. Doma mi nějaký poukoutník leze pozdě nad hlavou, jednou mi dokonce spadnul přímo do polštáře a pak zmizel, napsala Zuzana z Olomouce. Dodává, nespalo se mi pravda úplně nejlépe, ale říkám si, že ten chudák se bál víc jak já. Já se víc než pavouků děsím žížal. Pavoučci nosí štěstí a jsou roztomiloučtí, píše Eva z Postřelmova. Zlatí pavouci, když zahlednu hada, utíkám, no skoro jak zátopek, Josef z Koutů napsal. Než vlezu do postele, celou ji prohlédnu, jestli tam není nikde pavouk. Dělám to pravidelně, Lída z Bludova. Tak takové jsou naše obavy a strachy, nejen z pavouků. Hlavně je to prostě nějak zvládnout a nebo mít po svém boku zachránce.
1: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 9 hodin. V Postřelmově se koná beseda zaměřená na energetické úspory. Více o ní uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli kolega Vilém Pospíšil přeji příjemnou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Pětici uskupení, která se v Olomouci dohodla na společném vedení radnice, spojuje programová shoda. V Postřelmově se dnes koná beseda zaměřená na energetické úspory. Ve Vícově opraví prameniště pitné vody. Zpočátku zataženou místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. V Olomouci se lídři pěti uskupení dohodli na spolupráci při vedení radnice. Město chtějí společně vést hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU ČSL, Společně a milujeme Olomouc. Jedním z hlavních důvodů byla podle nich programová shoda. Pokračuje lídr KDU ČSL Matouš Pelikán.
2: Jsem rád, že to směřuje pravděpodobně k úspěšnému složení koalice, která pro Olomouc bude znamenat podle mě dobré změny, které budou k lepšímu. A myslím si, že i v tom týmu, který máme, a v programech, se kterými jsme šli do voleb, tak tu shodu jako nacházíme jako velice ve spoustě oblastí a gescí.
1: Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých 4 letech v Olomouci vládlo, tak zřejmě skončí v opozici. Úspory energií, sdílení elektřiny nebo kde ušetřit při renovaci domu. To jsou témata dnešní besedy v Postřelmově na Šumpersku. Setkání začne podle informací na webu vesnice o 15:30 odpoledne v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstup je zdarma. Vedení Vícova na Prostějovsku plánuje rekonstrukci prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Podle lidovecké starostky Jany Rosívalové začnou práce na jaře příštího roku.
3: My máme u nás v obci vodovod od roku 1930, takže to prameniště bude tak, jakože tak starý, takže přeci jenom je potřeba po těch desítkách let se tomu věnovat.
1: O pomoc žádají veřejnost pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku při pátrání po jménech a osudech lidí z historických fotografií, které před časem rozšířili tamní muzejní sbírku. Snímky jsou zveřejněné na webu a sociálních sítích muzea. Více jeho mluvčí Eva Valová.
4: Jde o snímky pořízené majitelem hostince Janem Webrem z Václavova u Zábřeha ze 30. až 60. let 20. století. Ve spolupráci s tamními obyvateli jsme už určili mnoho lidí, další tváře ale stále neznáme. Prosíme proto veřejnost, aby nám pomohla s určením dalších tehdejších obyvatel Václavova.
5: Sport.
1: V 11. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v úterý vedoucí celek tabulky Artis Brno B remizoval s třetí Zbrojovkou Brno B 1-1. Druhý v tabulce je Uničov, Hranice jsou 5. Bčko Sigmy Olomouc 6.
5: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo místy, hlavně na severu, občasný déšť, přehánky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Olomouci v ulici U Cihelny. Nehoda se obešla bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Se zdržením 15 minut zhruba počítejte na silnici první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci v části obce Podolí. Kolona se tvoří kvůli dopravnímu omezení.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Z rána už se pomalu, ale jistě stalo dopoledne a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc po 9. hodině vás zdraví Vilém Pospíšil. Je středa 14. října roku 2026 a říjen v Olomouci, to je většinou ve znamení festivalu Prý Bohemia Radio, který začíná už tuto neděli. Věřím, že se spousta z vás určitě chystá na různé části našeho programu. No a pokud budete pozorně poslouchat během dopoledního vysílání, tak si třeba budete moci vysoutěžit, získat i vstupenku na jednu programovou část. Poslouchejte pozorně, podrobnosti řeknu za chvíli. Kam se ale vydáme v příští hodině? Vydáme se do Krnova, do památky Karnola, která znovu ožívá prostor bývalé texty. textilky se znovu zaplňuje materiály, stroji, který poškodil požár před 9 lety. Více už za malou chvíli v reportáži. Je připraven další díl rubriky Jak nenaletět. Řekneme vám, na co si dávat pozor při návštěvě autoservisu. Ta se totiž může opravdu prodražit, tak si řekneme takové různé typy a triky. No a připraven je také další díl rozhlasové pohlednice od pradědu na Hanou. Tentokrát vás pozve do krasové krajiny kolem Luké na Olomoucku. Do toho ABBA, Michal Kocáb nebo Marek Ztracený. Krásný poslech a krásnou středu.

0: Věřím, že i vám kapela ABBA vždy zlepší náladu, když ji slyšíte. No a kdy jindy si zlepšit náladu, než ve středu v pracovní den ve 9:45 dopoledne. Pokud zrovna někam cestujete, přejeme vám samozřejmě šťastnou cestu. Někteří šťastlivci třeba zrovna ještě snídají, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť. V krnovské Karnolé je znovu rušno. Textilka je jednou z mála stop po kdysi silném textilním průmyslu v celém regionu. V roce 2017 ale vyhořela, objekt zasáhly i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Takže ono to fungovalo tak, že tady máte jeden, dva listy. Mohlo jich tam být až 12 a na každém tom listu bylo tolik nití?
1: No víc to bylo. Na těch 12, tak to bylo třeba 16 nití.
2: Ludmila Fišarová se do Karnoly vrátila po 23 letech a pracuje tady na takzvané osnově.
3: No, měla jsem z toho hruzu, dneska jsem ani v noci spát nemohla, protože jak mi včera volali, že mám přijít, no ale jo, člověk do toho vejde.
2: Pro mé laické oko to znamená, že vidím hromadu nití, které jsou tady v cívkách a z těch cívek se převádí do takových dlouhých linií za sebe. Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
4: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Mám na sobě tweedové sako ovlněné. Něco takového jste byli schopni tady vyrobit?
4: Ano. Konkrétně tohle to byla moje parketa, protože já jsem vzorovala většinu svých profesních let, právě pánskou modu jsem vzorovala. Takže to jsme tady běžně dělávali, to byl náš produkt v podstatě.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci od sazí po tom velkém požáru v roce 2017.
4: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

si, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

Marek Ztracený a píseň To se mi líbí. Věřím, že i vám se líbí dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které právě teď posloucháte. Jak jsem říkal v úvodu naší společné hodiny, festival Prý Bohemia Rádio se blíží. Začne už tuto neděli. Věřím, že víte, že máte navštívit stránky prýbohemia.rozhlas.cz. Tam najdete kompletní program celého festivalu. No a na jednu část já tady mám pro vás vstupenky. Jde o besedu s Otakarem Brouskem a herečkou, s hercem Otakarem Brouskem a herečkou Ivanou Plíhalovou ve Vila Primavesi v Olomouci na Univerzitním náměstí. Půjde o takové setkání, takovou besedu, kde si budou povídat tito dva umělci s režisérem a moderátorem Michalem Burešem. Samozřejmě o rozhlasové dramatické tvorbě. Přiblíží vám, jak to funguje, co je na tom zábavné nebo třeba nezábavné. Lístky mám tady dva pro někoho, kdo se teď jako první dovolá na číslo 221 555 44.

0: To byli Beatles, jak jste určitě všichni bezpečně poznali, píseň She Loves You. No a před ní, než jsem jí pustil, tak jsem dal takovou výzvu, že kdo se první dovolá, získá dva lístky na besedu s Otakarem Brouskem a Ivanou Plíhalovou v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Někdo se dovolal, zeptám se, kdo to je, krásný den.
1: Dobrý den, tady Jiřina z Prostějova.
0: Já vás zdravím, gratuluji, byla jste první. Lístky, dva lístky jsou tedy vaše, no a musím se zeptat, s kým možná třeba vyrazíte.
1: No určitě sebou vezmu některý z mých kamarádek.
0: Ano, to je taková ideální příležitost, jak se setkat. Je to od 16 hodin, takže předtím, nebo třeba i potom bude čas na nějaké kafíčko nebo sklenku vína. Věřím, takže to může být zábavné odpoledne. Navštívila jste už někdy nějakou část festivalu Prý Bohemia Radio?
1: Ano, teďka nevím, ale byla jsem tam s Igorem Barešem, když tam byl a to bylo asi, myslím, loni a ještě když tam byla Hana Maciuchová, tak jsem tam byla taky.
0: Ano, takže už poměrně pravidelně jste návštěvnicí festivalu.
1: No skoro.
0: To jsme samozřejmě rádi. Jak jsem říkal, těch programových bodů v rámci celého týdne je opravdu hodně, tak třeba ještě na některý vyrazíte. Každopádně beseda s Otakarem Brouskem a Ivanou Plíhalovou, ta vám neuteče, lístky jsou vaše. Moc díky za zavolání.
1: Já taky, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Michal Tučný zpíval o tom, no tak už mi nefňukej, fňukat se každému z nás chce, když třeba musí navštívit autoservis a ta částka je poměrně vysoká. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na takové ty výrazné rozdíly v cenách oprav v některých autoservisech. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: A jelikož všední den bude i zítra, dnes je středa 14. října, no tak zítra se okolo 9:30 povíme v naší rubrice, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.

0: Lidové zvyky a obyčeje, slavnosti i tradiční řemesla. Co všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví a jak ho uchovat pro další generace? O tom si budeme povídat s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Poslouchejte ve středu krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ponikev, to je místní část Ludmírova na Prostějovsku a toto místo bude dalším cílem putování od Praděru na Hanou s Mirkem Kobzou. Prozradí vám nejen podrobnosti k nejstarší historii obce, ale i něco o tom, co provázelo vesnici v dobách nedávných.
1: Od Pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Ponikví na Konicku už jsem projížděl mockrát. Je to malá vesnice, která je součástí nedalekého Ludmírova a leží v závěru takové mělké kotliny v Zábřeské vrchovině a i když to na první pohled nevypadá, je to také místo, které jen potrhuje, že právě tady se nacházíme v krajině plné krasových jevů. Ono totiž už samo jméno obce je toho důkazem. Ponikání znamená ve staročeštině poklesávání a v souvislosti s vodou potoka je to nevysvětlitelné a tajemné mizení vody. Podobně získala jméno i třeba známější řeka Punkva a potůček, na němž vesnice stojí, se choval stejně jako tato řeka. Mizel a zase se objevoval, podle toho, jak mu to podzemní prostory pod vesnicí umožňovaly. Je paradoxem, že ale když dnes zavítáte do Ponikve, žádný potok tady nenajdete. Je v podzemí, nevšak v krasovém, ale podle místních hlavně v trubkách. Objevuje se tedy až pod obcí a pokud jdete třeba z jara a můžete ho sledovat, tak zjistíte, že i dnes tam najdete takové náhlé úbytky vody. Potůček patří k pramenným tokům Špraňku. Spolu s ním vytvářel i známé javořické krasové útvary. Je to tedy svým způsobem významný tok. Vraťme se ale do samotné obce. V roce 1356 je osada Ponikev uváděna jako součást majetku tehdejšího městečka Luká. Ano, městečka, tak se tehdy psalo. Je zajímavé, že už v roce 1305 je ale nedaleko zdejší Ponikve, přiznám se, že nevím přesně kde, zmiňována osada Milíčov, tehdy patřící klášteru svaté Kateřiny v Olomouci. Kromě toho, že jméno Milíč se objevuje v počátcích náměstského panství, které sem také zasahovalo, a není tedy vyloučeno, že některý z těchto Milíčů byl zakladatelem vsi, o ní mnoho nevíme, dokonce ani kdy zanikla. Samotná Ponikev později připadla k Konickému panství a později k Jeseneckému statku. V 17. století byla v obci zákupní rychta a od roku 1661 vlastnila zdejší osada rozsáhlé lesy, které jí věnovala majitelka panství Kateřina Zuzana Libórie z Zástřizl. Její odkaz pomohl vybudovat v nedalekém Jesenci kostel zasvěcený svatému Libóriovi a je zajímavé, že i v Ponikvi existuje kaple stejného zasvěcení. Stojí na křižovatce cest do Břeska a do Ládína a je to taková malá bílá kaplička. Ponikev nikdy nebyla žádnou velkou obcí. Většina obyvatel se zde živila zemědělstvím, jen krátce se v okolí těžila železná ruda. Před válkou tady žilo necelých 270 trvale bydlících osob. Osada byla přifařena do Jesence. A také zdejší škola byla původně filiální školou. Teprve od roku 1868 byla samostatným školským ústavem. V roce 1899 si pak místní postavili ve vesnici půvabnou kapli růžencové Panny Marie. Od roku 1848 až do roku 1960 byla osada součástí Litovelského okresu. Soudní správu také na začátku vykonával soud v Konici. Po zrušení Litovelského okresu pak připadla obec k Prostějovsku. Po roce 1968 dostali místní obyvatelé nečekané sousedy. V lokalitě na kopci nad vesnicí se usídlila sovětská vojska se supertajným posláním. Všechno hlídali ozbrojenci, kopec obklopil neprůhledný plot. Domněnky, že zde sídlí radarová stanice, se do jisté míry podařilo vyvrátit až po roce 1990, kdy badatelé zjistili, že na kopci u Ponikve fungoval vládní spojovací úzel s přímým spojením do Moskvy. Jeho účinnost měl podporovat vysoký obsah železa ve zdejší hornině. Badatelé se však domnívají, že zdejší podzemí může skrývat i další doposud nečekaná překvapení. V současné době tady funguje pila a rodí se tady malé muzeum vojenské techniky, které můžete při cestách tímto krajem navštívit. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Ponikve, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jste určitě poznali, startuje píseň Kolej Yesterday zpěváka Michala Prokopa. Potom uslyšíte ještě Madonu a za 10 minut přesně je tady 10. hodina aktuální zprávy.

Víte, že rejvíz ukrývá největší rašeliniště na Moravě? K jeho nejznámějším místům patří Mechová jezírka, obklopená lesy a rašelinou krajinou. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomouc nejspíš povede pětikoalice. Hnutí ANO půjde do opozice. V obnoveném Velkém rybníku v Čechách pod Kosířem jsou první ryby. V pražské Lucerně dnes koncertuje kapela Opět a Radeček. Zpočátku zataženo, místy déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Marek Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, nejspíš zamíří do opozice. Do Velkého rybníku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se vrátili po jeho obnově první ryby. Její vysazení bránilo dlouhodobé sucho, kvůli kterému se rybník v zámeckém areálu nedařilo naplnit. Aktuálně je u hráze alespoň metr a půl vody. Pokračuje kastelán zámku Martin Váňa.
5: Po rozsáhlé revitalizaci a navzdory stále trvajícímu suchu jsme se konečně dočkali okamžiku, kdy se rybník opět dočkal svých obyvatel. Na základě odborného návrhu jsme zvolili pečlivě naplánovanou rybí obsádku, která respektuje přirozený charakter rybníka a měla by přispět k udržení jeho kvality.
4: Dělníci odstraní na konci října z olomouckého horního náměstí pískovou suchu Wolfganga Amadea Mozarta. Umělci je připravili na letní sezónu jako připomínku 270. výročí narození skladatele. Současně podle informací na webu města pod stou umělci, který jako 11-letý chlapec v Olomouci pobýval.
6: Na začátku listopadu socha z technických důvodů zmizí, aby uvolnila místo přípravám na vánoční trhy. Rodiče s malým Mozartem prchali z Vídně před epidemií neštovic. Krátce bydleli v Hohenschildově paláci a poté v budově kapitulního děkanství na dnešním Václavském náměstí. V Olomouci složil malý Wolfgang svou 6. symfonii F-dur. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: V pražské Lucerně dnes vystoupí šumperská hudební skupina Opět a Radeček. Na klubovém koncertě pokřtí novou desku.
7: Radečci, jak si hudebníci přezdívají, spoluhrají už od roku 1994. Jejich tvorba se za více než 30 let vyvinula od folku až k modernímu popu. Nemáme to za pár, ale za tři. Vedle největších hitů šumperské kapely zazní v pražské Lucerně některé písně naživo vůbec poprvé. Hostem koncertu bude zpěvačka Aneška Binková. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
4: Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Haugem. Grofovou čeká 20 evropského žebříčku. Lupuleskuová ze Srbska.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženou místy, hlavně na severu. Občasný déšť nebo přehánky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo chodce v Jeseníku v Bezručově ulici. Na místě zasahují záchranáři, příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně. Porouchané nákladní auto budete míjet na D1 do Ostravy, stojí za exitem Lipník nad Bečvou na 300 kilometrů.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Petra Ševců. Lidové zvyky, slavnosti, ústní lidová slovesnost i tradiční řemesla. To všechno patří k nemateriálnímu kulturnímu dědictví našeho kraje. Jak ho chránit a uchovat pro další generace? I tím se zabývá regionální pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje, které působí při vlastivědném muzeu v Olomouci. Jeho vedoucí Andreu Mrkusovou už za chvíli přivítáme ve studiu. Hezký poslech.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám ještě jednou přeje od mikrofonu Petra Ševců. V sobotu 17. října si připomínáme Mezinárodní den nemateriálního kulturního dědictví. A to je dobrá příležitost si o něm trochu popovídat. Ve studiu vítám Andreu Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak když řekneme kulturní dědictví, tak spoustě lidí se vybaví hrady, zámky, obrazy, historické budovy, ale my se dnes budeme věnovat tomu nehmotnému, tomu, co nemůžeme fyzicky vidět, nahmatat, a to je to nehmotné kulturní dědictví. Co všechno si pod ní máme představit?
1: Já věřím tomu, že tady tento termín nemateriální kulturní dědictví může být pro spoustu lidí velmi abstraktní, ale taky si dovolím říct, že asi každý ho zná, protože tady do této kategorie se nám řadí všechno, co lidé znají pod termíny zvyky, tradice, obyčeje, slavnosti, folklor, tance, lidové tance, hudba, muzika. Zkrátka to, čeho se nemůžeme dotknout, ale co žije mezi námi, co žije mezi lidmi, kteří jsou jeho nositelé, kteří si tyto věci předávají mezi sebou, mezi generacemi, z předků na potomky, co tady je možná neodmyslitelné k té naší společnosti a co by snad nemělo zaniknout.
0: A svým způsobem to asi i definuje tu naši kulturu.
1: Přesně tak. Definuje to naše kořeny, to, odkud pocházíme, kam patříme.
0: Proč je důležité tuto oblast toho nemateriálního dědictví chránit?
1: Už jsme se toho dotkli, ono to tak částečně definuje to, kam patříme, odkud pocházíme, to, co je to naše, co je ta naše identita, co je to naše kulturní bohatství a proč je důležité to chránit. To je velmi jednoduché. Tady toto kulturní dědictví je velmi křehké, nesmírně křehké. Já to uvedu například, když máme nějakou stavbu, nějaké hrady, zámky, tak to má materiální podobu, která je svým způsobem stálá, kdežto to nemateriální, neboli živé kulturní dědictví, jak už jsem uvedla, žije mezi lidmi. Je to zkrátka tak, že když ho přestanou udržovat, tak ono zanikne. Ono se s nimi vyvíjí, není statické, tradice se pořád vyvíjí, různým způsobem se mění a jsou udržovány těmi lidmi, těmi svými nositeli. A zkrátka, když jej přestanou udržovat, tak to nemateriální kulturní dědictví zanikne.
0: Vy jste se ale profesně původně zaměřovala na to hmotné kulturní dědictví. Vystudovala jste na Univerzitě Palackého dějiny výtvarných umění a původně jste se zaměřovala na památkovou péči. Proč ta změna, proč ten přechod vlastně od toho hmotného k tomu nehmotnému, nemateriálnímu?
1: Já jsem se k tomu dostala oklikou, ale jsem za to strašně ráda, protože mě to hrozně obohatilo. A jak jste už říkala, já jsem studovala dějiny umění a ta moje první specializace byla právě památková péče, čili péče o to hmotné kulturní dědictví, o ty památky. A abyste si to uměla představit, tak Olomouc, nádherné barokní město a to, co jsme se učili, my jsme studovali díla Rembrandta, Tiziana, Rubense a všechny tady tyto velikány, barokní malířství, renesanční malířství. Ale když jsem hledala zaměstnání, tak jsem dostala nabídku z Muzea Kroměřížska, konkrétně z pobočky Muzea v přírodě v Rymicích, kde teda se uvolnilo místo, ale pouze na pozici etnografa. Takže já jsem tam nastoupila a přede mnou se otevřel úplně nový svět, protože já jsem z toho velkého, vysokého umění vstoupila mezi to lidové prostředí, do prostředí nádherné architektury jihovýchodní Hané a tam se to všechno otevřelo. Já jsem najednou zjistila, že vedle toho vysokého, krásného, co vidíme tady, zejména v Olomouci, kolem sebe existuje ještě jiný svět, který je mnohem křehčí a začala jsem se s ním seznamovat. Já jsem vstoupila do těch depozitářů a najednou jsem tam viděla ty úžasné hanácké kroje pod malby na skle a různé religiózní předměty a začala jsem se o to zajímat. Samozřejmě to bylo součástí mé práce, takže jsem se o to i musela zajímat, ale mě to tak strašně chytlo a v podstatě od té hmotné lidové kultury je to už velmi blízko k té nehmotné lidové kultuře. Takže jsem se začala zajímat o to, jak ti lidé, to je muzeum v přírodě, lidově se tomu říká skanzen, i když je to nesprávné označení, ale zůstaňme u toho, protože to lidi znají. Takže já jsem v prostředí toho skanzenu se začala zajímat o to, jak tam dřív v těch chaloupkách lidé žili, čemu věřili, čím žili, co nosili, co udržovali. Zkrátka mě začala zajímat ta každodennost, takže, jak jsem říkala, tím se to všechno otevřelo. Potom jsem přidala studium etnologie, které mi otevřelo další obzory, další dveře. A už se to tak nabalovalo, takže z toho prvotního zájmu se stala životní vášeň a dneska už mě to v podstatě definuje, tady tento nový obor.
0: Říká Andrea Mrkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje, které působí při Vlastivědném muzeu v Olomouci.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Dnes si ve studiu Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Andreou Mrkušovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. My jsme si povídali o tom, co vás od hmotného kulturního dědictví přivedlo k tomu nehmotnému. A mě zajímá, jestli vlastně ve vás to semínko nerostlo mnohem dřív, protože vy jste se narodila na Jižní Moravě, na Slovácku, v Bzenci, a tam si dovedu představit, že jste folklorem obklopen byla dostatečně, tak utvářel se vám ten vztah možná nevědomně trošku hlubší i při tom vyrůstání, dospívání?
1: Ano, určitě, určitě. Já jsem si to ale asi neuvědomovala. Bzenec, to je krásné jihomoravské město, do Strážnice je to jenom kousek, opravdu skok. Takže ano, já jsem vyrůstala v prostředí, kde tady tyto prvky byly velmi bohaté, ale nejdříve mě to opravdu táhlo k té památkové péči. Musím říct, že jsem vždycky byla fascinovaná kulturním dědictvím, od jak živa to byly návštěvy hradů, zámků, muzeí, galerií. Už jako dítě jsem to milovala. Takže v podstatě jo, možná i to prostředí mě k tomu tak trochu předurčilo.
0: A sama jste nikdy nebyla třeba členkou nějakého folklorního souboru, jak jste to měli třeba v rodině, tady to udržování tradic?
1: Byla jsem členkou folklorního souboru, chodila jsem ve Bzenci do takzvaného Mariánku a vždycky jsem chtěla zpívat, ale nikdy mi to nevyšlo, protože já zpívám opravdu hrozně a nikdy mě tam ta vedoucí nechtěla pustit mikrofonu, takže jo, vlastně, když si to tak uvědomím, tak ano, ty začátky tam byly.
0: Vy jste říkala, že jste mezi tím začala studovat etnologii a také jste se mezi tím z Rimic přesunula do vlastivědného muzea v Olomouci, kde tedy, jak už jsme říkali, vedete regionální pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Od roku 2024 tady působíte. Co je hlavní náplní vaší práce?
1: Já bych to uvedla tím, že tady toto regionální pracoviště není jenom jedno. My jich máme 15 po celé České republice a každé to regionální pracoviště má předepsanou náplň práce, a to je právě vyhledávání, dokumentace a nápomoc k zachování tomu nemateriálnímu kulturnímu dědictví těch tradic a zvyků, obyčejů. Co se týče té náplně práce, tak je velmi bohatá. Ona se skládá z výjezdů do terénu, kdy opravdu ten pracovník jede na ty hody, na ty slavnosti, průvody, dokumentace.

0: pokračovatelé těch nositelů by měli zájem to obnovit, tak ve vlastivědném muzeu na regionálním pracovišti máme potom dostatek dokladů k tomu, jak to dřív chodilo, jak to dřív bylo, dostatek podkladů k tomu obnovení. A s tím se také pojí zápisy do různých ochranných seznamů. A my máme ty seznamy na té nejvyšší úrovni, což je UNESCO, potom na celostátní úrovni, tak tam máme seznam nemateriálního kulturního dědictví České republiky a potom na té regionální krajské úrovni máme seznam nemateriálního kulturního dědictví Olomouckého kraje, přičemž každý kraj má svůj seznam. Takže tam se také zapisují prvky, které jejich nositelé považují za své kulturní dědictví a cení si jich natolik, aby se chránili na té vyšší úrovni.
1: No a když tedy zůstaneme tady u nás v Olomouckém kraji, tak kolik toho na tom seznamu máme? A stále se doplňuje ten seznam?
0: Ano, stále se doplňuje. Momentálně k roku 2026 máme 12 zapsaných prvků. Vyjmenuju jenom některé, protože to bychom tady byli dlouho, ale jsou tam ty nádherné věci, jako je třeba jízda králů v Doloplazích u Olomouce, velikonoční slavnosti matiček a ježíškových matiček na Hané, Kluzovské hody, samozřejmě ikonická výroba olomouckých tvarůšků, a chození s Blažem v Dluhonicích u Přerova, hodové průvody s družičkami a mládenci na Olomoucku. A ještě bych mohla uvést například vození krále a vodění královničky v Rajci. Je toho samozřejmě mnohem více. No a ideálně každý rok by nám mělo přibývat další, ale nemusí samozřejmě, není to povinnost. Každopádně apeluji i na posluchače, pokud jste nositelem nějaké tradice, které si považujete, o které si myslíte, že vaše kulturní dědictví a měla by být sledována na vyšší úrovni, měla by se dokumentovat, zaznamenávat, tak se neváhejte obrátit na regionální pracoviště a můžeme spolu vypracovat nominaci k zápisu na tento seznam.
1: To mi právě přijde zajímavé, že v roce 2026 se ještě mohou objevit nějaké tradice, které vlastně možná v nějaké malé dědince, malé obci si lidé uchovávají a neví se o ní.
0: Ano, a není toho málo. Není toho málo, ale taky bych chtěla upozornit na to, že tady tyto prvky, to nemateriální kulturní dědictví se netýká jenom malých obcí, ale já můžu jmenovat i jednu velkou slavnost přímo tady z Olomouce, která na seznamu ještě není. A to je historický průvod ke cti svaté Pavlíny, který se už řadu let, možná spíš řadu století odehrává na svátky města tady v Olomouci.
1: Říká v dopolední Českého rozhlasu Olomouc Andrea Markusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje.

0: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes hostíme Andreu Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Já se pamatuju, že my dvě jsme se poprvé potkali v roce 2023 na konferenci o lidové kultuře, která se tehdy konala v Příkazích u Olomouce. Letos se docela nedávno tato konference konala v Prostějově. Vy jste tehdy v těch Příkazích byla spíše jako host, poslouchala jste ostatní kolegyně a kolegy, kteří představovali různé tradice, zvyky a podobné věci, a letos už jste vystoupila se svým vlastním příspěvkem, který se zaměřil na proměnu těch našich tradic tady u nás v Olomouckém kraji. Tak mě právě zajímá, jak se ty naše tradiční tradice mění s tou moderní dobou a vlastně jak málo nebo moc se můžou, nemůžou měnit, aby pořád si zachovali ten základ, to, na čem jsou postaveny.
1: To nemateriální kulturní dědictví má ještě jeden název, nebo používá se ještě jeden název, zejména v odborných kruzích, a to je termín živé kulturní dědictví. Ono, jak už jsem zmiňovala, žije s lidmi, s těmi svými nositeli, ale s nimi se také mění. Ona i ta doba jde dopředu a to kulturní dědictví živé není statické, ono žije s těmi svými nositeli a reaguje na tu dobu. Takže my sledujeme určité proměny výročních obyčejů a je to naprosto přirozené. A my, kdybychom se to snažili zakonzervovat nebo násilně zakonzervovat, tak by se z toho stalo třeba divadlo, mohlo by se z toho stát atrapa, ale mohli by jsme tou násilnou konzervací možná i na pomoc tomu zániku, protože už by to nebylo přirozené, už by tam nebyl ten přirozený vývoj. Já tady na té konferenci, kterou jste zmiňovala, jsem mluvila například o jízdě králů v Doloplazích u Olomouce, a jízda králů původně byla letničním obyčejem, patří do širší rodiny královských obyčejů, královských obchůzech, ve kterých mládež vystupovala v různých hrách králů a královniček, od jízdy králů přes honění králů, povodění krále a vodění královničky. A třeba konkrétně u té jízdy králů, tak ta masivně zanikala od té poloviny 19. století a stalo se to i v Doloplazích. Tam opravdu byla po několik desetiletí zaniklá a až v 70. letech minulého století obnovil folklorní soubor Olešnica Doloplazy. A tam už k několika změnám došlo, protože ta současná jízda králů se koná v rámci cyrilometodějských hodů, takže nám se ten termín přesunul z těch letnic na svátek Cyrila a Metoděje. Tím organizátorem nebo těmi nositeli už v podstatě není mládež z obce sama za sebe, ale folklorní soubor. A my tam můžeme vysledovat řadu nových prvků, například objevují se tam ženy v mužském oděvu, protože to královské banderium by mělo být složené pouze z mužů. Ovšem spousta chovatelek koní dneska už jsou ženy. A dříve to samozřejmě bylo tak, že kůň byl v každém gruntu, a dneska už to tak není, takže ty možnosti jsou jiné. To znamená, že organizátoři si musí ty koně od někud půjčit, a když jsou chovatelky ženy, tak samozřejmě se tam musí objevit v rámci zachování té bezpečnosti, protože těm koňům zajišťují ten pocit klidu. Jsou tam různé změny, ale já neříkám, že je to nutně špatně. Opět ta tradice reaguje na vývoj té doby. Ale abych nemluvila jenom o jízdě králů, tak my v různých obchůzkách ty změny sledujeme. Například obchůzka v Dluhonicích u Přerova, svatoblažejská obchůzka, ta se dřív konala dopoledne, ovšem nositelé jsou malí chlapci školou povinní, to znamená, že se změnou školského systému se nám ta obchůzka přesunula na odpoledne. V rámci velikonočních slavností matiček a Ježíškových matiček na Hané nebo hodových průvodů s družičkami a mládencemi opět sledujeme různé změny. Tam některé role, které byly určené těm hlavním aktérkám, matičkám nebo družičkám, například zajištění občerstvení, dechové muziky do průvodu a podobně, tak to už taky přebírá obec. Mění se nám například termíny různých hodů. Takže těchto změn je mnoho, téměř v každé tradici, dalo by se říct. Ono to není statické, stále se to vyvíjí. Podle mě je to dobře. Má to řadu svých kritiků, ale tady tyto změny pomáhají té živosti.
0: Ano, na to se chci právě zeptat, protože si dovedu představit, že třeba starší generace, která si ty zvyky v nějaké podobě pamatuje ze svého dětství, způsob, jakým je uctívali, prožívali, žili, možná může docházet k nějakému generačnímu střetu.
1: Ano, občas čas dochází, ale ono si to vždycky najde cestu a podle mě je důležitější to udržet živé než zakonzervované.
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Andrea Mrkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje.

0: Andrea Mrkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje, je dnes u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si o zvycích, tradicích, obyčejích, o tom, jak je zaznamenávat a uchovávat pro další generace. Kromě toho, že vaše pracoviště spravuje krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví, tak se také staráte a pečujete o titul mistr tradiční rukodělné výroby. A to je jedna velká rodina šikovných lidí, kteří umí a uchovávají nějaké tradiční řemeslo. Jak velký my ten seznam těch mistryň a mistrů u nás tady v Olomouckém kraji máme?
1: Máme ho poměrně velký. Momentálně opět k roku 2026, protože on se neustále rozšiřuje, tak máme 15 rukodělných mistrů a máme nanominovaného 16., který čeká na udělení tohoto titulu. Takže já musím říct, že v Olomouckém kraji je spousta šikovných lidí, kteří se věnují tady těmto starým, mnohdy už zanikajícím řemeslům a mají chudě předávat do dalších generací.
0: A hledáte je podobně, tak jako hledáte ty zvyky a tradice, to nemateriální kulturní dědictví, a patří ti mistři mezi to nemateriální nebo mezi materiální, protože třeba vyrábí právě nějaké hmotné věci?
1: Hledáme je naprosto stejně, taky je důležitá znalost toho terénu a komunikace s těmi lidmi, komunitami. A co se týče toho řemesla, tak to je na pomezí. Samozřejmě řemeslníci vyrábějí hmotné věci, ale co už je nehmotné, je ta znalost, která se opět předává z předků na potomky, z generace na generaci, z mistru na učně. A v podstatě mezi nemateriální kulturní dědictví se řadí, kromě těch tradic, zvyků, které jsme si teď vyjmenovali, taky znalosti a dovednosti v oblasti tradičních řemesel, protože je sice pěkné, že uchováváme například v muzeích hmotné doklady hanáckého kroje, uchováváme ty krásné fjertochy, fjertůšky, rukávce, kordulky, ale my se musíme starat i o to, aby nezanikla ta znalost tyto věci vyrábět. A to už spadá do toho nemateriálního kulturního dědictví. Takže samozřejmě je všechno propojené, ta materie s tím nemateriálním, ta hmota s tou nehmotnou podstatou.
0: Zároveň v moderní době nám všechno umí vyrobit stroje, ta výroba je dost taková jako hromadná, mohutná, a dovedu si představit, že u věcí typu kovářské výrobky, řezbářské výrobky a tak dále se může stát, že ta řemesla opravdu jsou trošku na okraji a že ti lidé, kteří se tomu řemeslu věnují, tak ho mají spíše jako zálibu než jako obživu.
1: Je to tak, bohužel je to tak, protože v dnešní době společnost si zvykla na tu rychlost, možná trochu i na tu levnost. Narážím teď na to, že tady máme spoustu dodavatelů ze zahraničí, dodavatelů, možná by se dalo říct i levného, rychlého zboží, a samozřejmě ta rukodělná výroba tím, že je ruční, proto se jí říká rukodělná, je pomalá a je tam ten kontakt toho mistra s tou materií, s tím materiálem, ať už je to proutíkov, látka. Tyhle věci vznikají pomalu, vznikají s láskou a jsou také přirozeně dražší. My například u nás ve Vlastivědném muzeu v Olomouci děláme kurzy lidových řemesel. Naposledy jsme měli třeba kurz košíkářství a tam ti návštěvníci si opravdu zkusili práci s tím materiálem a zjistili, že to není nic krátkodobého, že se to učí opravdu dlouho, že je potřeba velkého množství trpělivosti a taky šikovnosti, než se vyrobí různé takové výrobky, takže když se tyhle věci například nabízejí na jarmarcích, tak jsou přirozeně dražší a odrazuje to spoustu těch kupců. Takže bohužel řemesla jsou ohrožena i tady tím.
0: Vy se ale zároveň ve Vlastivědném muzeu v Olomouci snažíte podpořit řemeslnice a řemeslníky. Pravidelně pořádáte řemeslný jarmark, kde právě prezentujete mistryně a mistry tradiční rukodělné výroby a dáte možnost lidem nahlédnout trošku na to jejich řemeslo a také je vlastně podpořit. Takže my jako obyčejní lidé, které třeba to řemeslo zajímá, je také můžeme podpořit právě takhle, že třeba si nějakou drobnost od nich koupíme.
1: Ano, určitě, určitě. Já vlastně mám na starosti tento řemeslný jarmark a musím říct, že jsem velmi přísná na to, kdo se tam objeví, protože mým cílem je opravdu prezentovat ty mistry svého řemesla, kteří opravdu se ta řemesla učí nebo si je předávají z generace na generaci, v některých případech i v rodině. rodinách, takže naším cílem dlouhodobým je podporovat tady tyto lidi v jejich činnosti.
0: A zároveň hledáte další a další.
1: A zároveň hledáme další a další, je to tak.
0: Daří se to?
1: Docela se to daří a kolikrát je to i překvapením. Někdy si říkám, že už jsem určitě viděla všechno a už nikdo se nenajde, ale jo, nachází se. Já mám teď tipy na tři další a jsou v poměrně ještě mladém věku, to znamená, že mají ještě spoustu času ta řemesla někoho dalšího naučit, takže já ještě nebudu prozrazovat, o koho jde, ale jo, lidová řemesla v Olomouckém kraji nejsou masivně živá, ale jsou živá.
0: Říká Andrea Markusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnes si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Andreou Mrkusovou, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. To působí, jak už jsme říkali, při vlastivědném muzeu v Olomouci, které pořádá řemeslný jarmark, různé workshopy, kurzy, aby se lidé seznámili a mohli si vyzkoušet tradiční řemesla. Když jsme i u té prezentace zvyků, obyčejů, řemesel, tak vlastně jak vy k tomu musíte přistupovat, aby se z té živé tradice nestalo to divadlo, které už jste tady zmiňovala. To znamená, aby opravdu jste představili ten prvek toho nemateriálního kulturního dědictví jako autentický.
1: My jsme se už o té autenticitě bavili, co je to vlastně autenticita. Ty tradice se stále mění, stále se vyvíjí, takže já bych asi tady tento termín vynechala. Ona i moderní etnologie upouští od tady tohoto termínu autenticita. I když je třeba některá tradice, některý prvek na tom seznamu zapsaný, tak musíme k němu přistupovat individuálně. Některé tradice, co se týče třeba toho cestovního ruchu, tak jim to úplně nevadí. Teď například jízda králů, která opravdu je poslední dobou i na Slovácku mířena na ten turismus a přitahuje spoustu lidí, kteří té tradici můžou pomoct, ať už pomocí zvyšování povědomí, toho zájmu, té sounáležitosti. Ale potom tady máme různé prvky, které se předávají ve velmi malých komunitách, ve velmi malých obcích a mají velmi malé množství nositelů a jsou tak křehké, že je lepší na ně spíš neupozorňovat a nechat si je žít svým životem. Tam třeba ten turismus by mohl velmi uškodit, mohl by té tradici ublížit a v podstatě ji úplně proměnit, což úplně nechceme.
0: Ono se tady tohle stává i mně, když vyrážím právě s pořadem Hanácké rok zaznamenávat různé tady ty zvyky a tradice, tak já se vždycky opravdu snažím splynout s tím davem, moc na sebe neupozorňovat, protože mám pocit, že bych vlastně ten projev mohla nějakým způsobem ovlivnit jenom tou svou přítomností, že jsem z médií, mám nějaké nahrávací zařízení s nějakým logem Českého rozhlasu a už bych to mohlo možná narušit průběh celé té tradice, je to tak?
1: Jo, myslím, že to popisujete naprosto přesně. Jak říkám, některé tradice jsou otevřené té širší komunitě, ale některé opravdu žijí jenom malé množství nositelů a je lepší je nechat žít a neupozorňovat na ně příliš.
0: Zároveň ale je potřebujeme zaznamenat. I tohle je mimo jiné role Českého rozhlasu, že bychom měli zaznamenávat ty naše regionální tradice a zvyky. A tím se dostávám taky ke způsobu vaší práce v tom terénu. Protože vy na sebe taky asi nemůžete úplně moc upozorňovat, aby ti lidé neměli pocit, přijela nějaká kontrola nebo něco podobného. Mají z toho někdy takový dojem?
1: Někdy z toho mají takový dojem, ale já si myslím, že dobrý etnograf by měl splyn. A někdy možná vystupovat i inkognito. Takže ano, jak říkám, citlivý a individuální přístup by měl být vždycky na místě.
0: A mě zajímá samozřejmě i budoucnost regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Co plánujete, jaké projekty třeba do budoucna očekáváte, kde všude byste chtěla ještě vyrazit do terénu?
1: Tak nás teď čeká velká věc. My budeme s kolegou etnologem Josefem Urbanem zanedlouho vydávat knihu, která se bude jmenovat Jak jinak než lidé a jejich tradice. Podtitulek zní Nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje, takže nás čeká vydání knihy o tradicích, na což se velmi těším a zase to má velmi citlivým způsobem zviditelnit tady toto téma, takže vydání knihy a potom samozřejmě mám naplánovaných spoustu výjezdů do terénu tady po Olomouckém kraji a spoustu terénních výzkumů v Olomouckém kraji, i když možná se to některým nezdá, tak žije spousta řemeslníků a spousta tradic ještě neobjevených nebo skrytých nebo nezdokumentovaných, takže já si myslím, že stále bude co dělat.
0: Když jsme se v úvodu bavili o tom, že vlastně vaší velkou vášní byly hrady, zámky a podobné hmotné statky našeho kulturního dědictví a teď už se několik let pohybujete mezi těmi lidmi v prostředí té lidové kultury a tradic, konkrétně tady u nás v Olomouckém kraji, tak cítíte se tu už jako doma mezi těmi lidmi, už jste mezi ně pronikla do těch komunit? Nebo si musí člověk, který tuhle práci dělá, zanechávat určitý odstup?
1: Je to tak půl na půl. Myslím si, že to, že pocházím z jiného kraje, je velká výhoda. Protože lidé, když žijí dlouho v nějakém prostředí, tak spoustu věcí už berou jako samozřejmost a v podstatě v uvozovkách přece neděláme nic zvláštního. Ale pro člověka, který pochází z prostředí jiného a má trošku jiný nadhled, tak tam může naopak rozeznat ty úžasné prvky, které by stály za to zaznamenat. Takže cítím se tady jako doma, miluju Olomouc, už tady žiju téměř dekádu. Ale moje srdce je pořád na Jižní Moravě a myslím si, že je to dobře. Každopádně miluju obě ty lokality. Každá je úžasná, bohatá svým způsobem. Stále se z ní dá čerpat s obou. Takže asi bych neřekla, že jsem Hanák, ale Hanou mám velmi ráda.
0: Říká Andrea Mrkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje, kterou jsme dnes hostili v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí.
1: Moc děkuji za prostor a moc děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas.cz.
1: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Ve čtvrtek 22. října v 16 hodin ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 vás čeká podvečer plný vzpomínek a čtení z oblíbených knížek v podání herců Dany Černé, Petra Kubese a jubilanta Igora Bareše. Průvodcem bude režisér Michal Bureš. Předprodej vstupenek na recepci naší budovy Pavelčákově 19.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Víte, že v Prostějově sídlí palírna u zeleného stromu, založená už v roce 1518. Podle turistických zdrojů jde o nejstarší palírnu v Evropě. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talk show Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na PrýBohemiaRádio.cz. Festival PrýBohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5koalice. Rozhlasovou tálii převezme na festivalu rozhlasové tvorby v Olomouci herečka Magdalena Borová. U Ničov hledá vánoční strom pro centrum města. Zpočátku zataženo v místě déšť, během dne ubývání mraků, teploty do 17 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí Starostové a nezávislí pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a Milujeme Olomouc. V 45členném zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra Starostů a nezávislých Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
4: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech, je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
3: V kulturním a komunitním prostoru Čekárna na nádraží Olomouc město zahájí dnes odpoledne provoz nové centrum pro filmovou a audiovizuální výchovu. Nabízet bude projekce, vzdělávací programy i dílny. Pokračuje pracovník Čekárny Pavel Bednařík.
5: 14.30 chceme symbolicky přestřihnout nikoli pásku, ale filmový pás, protože ten býval 100 let spojovaný se samotným filmem a filmovým médiem. A potom v 19 hodin jako takový pomyslný vrchol programu jsme připravili promítání na peroně, kde bude probíhat živá hudba, která doprovodí filmy Charlieho Chaplina.
3: Letošní cenu tálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdalena Borová od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Ji převezme příští týden na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio v Olomouci. Porota Borovou ocenila za roli Marian v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana. Pokračuje ředitelka přehlídky Kateřina Konopásková.
6: A pokud můžu citovat z Poroty, proč jí tuto cenu udělili, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
3: Vánoční strom pro Masarykovo náměstí v centru Uničova hledají zástupci tamní radnice. Nabídky můžou zájemci posílat e-mailem, ideálně s fotografií. Strom by měl být souměrný a vysoký od 12 do 15 metrů. Kontakt je spolu se dalšími podrobnostmi na profilu Uničova na platformě Munipolis. Sport. Olomoucká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku Katie McNallyovou a postoupila do třetího kola. České fotbalistky si poprvé v historii na mistrovství světa nezahrají. V odvetě semifinále play-off kvalifikace vypadly po porážce ve Skotsku 2-3.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku zataženo, místy hlavně na severu, občasný déšť nebo přeháníky, odpoledne ubývání mraků, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 9 stupňů a slabý, postupně mírný severozápadní vítr.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala v Prostějově na Poděbradově náměstí. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Zprávy v 11 hodin dnes ve středu 14. října jsou minulostí a startuje další hodinka, poslední hodina před polednem, poslední dopolední vysílání. Kam vás vezmeme, kam se podíváme? Vydáme se do Jeseníku. Významný výtvarník Jaromír 99 tam vystavuje svá díla v muzeu. O návratu této pozoruhodné osobnosti na jesenickou galerijní scénu si povíme okolo 11:15. Vydáme se také za naším regionálním stopařem, který cestoval do lesní školky Sluněnka. Tam mají děti novou houpačku, tak se o ní dozvíme více. No a za chvíli také uslyšíte, jaká koalice nejspíš povede Olomouc v následujících 4 letech. Shrneme taky, jak se vyvíjí jednání o povolební spolupráci v některých dalších městech v celém kraji. Do toho bude zpívat Phil Collins nebo kapela Buty.

0: Pozoruhodnou výstavu můžete ještě v tomto a částečně příštím týdnu shlédnout také ve vodní tvrzi v Jeseníku. Tam sídlí vlastivědné muzeum Jesenicka. Výstava představuje díla jednoho z celorepublikově nejvýznamnějších současných umělců Jaromíra 99 a je ovšem zároveň regionálně velmi přitažlivá. Podrobnosti už teď přidá ředitel muzea Pavel Rušar.
1: To tak, my jsme Jaromíra 99 pozvali hlavně na svatováclavské setkání, kde proběhla vernisáž jeho výstavy Tam, odkud jsem. A svatováclavské setkání zkrátka vždycky musí doprovázet regionální výstava. Výstava s regionální tematikou, no a myslím si, že Jaromírova Tam, odkud jsem, to naplňuje až přetékavě.
2: Musím prozradit, že Jaromír 99, vlastně jménem Jaromír Švejdík, je nejenom teda rodilý Jeseničák, ale je to zároveň člověk, který má významný vztah k tomuto kraji. Dodnes se sem vrací, přestože už působí v Praze. Asi nejobecněji je známý jako autor vlastně Aloise Nébla, jako výtvarný autor Aloise Nébla. Mimochodem, je tam něco třeba i tady z tohoto jeho díla, nebo vystavuje právě ty své krásné obrazy jesenické krajiny a jesenických artefaktů?
1: Obecně je to průřez jeho tvorbou. Na druhou stranu z jeho poslední tvorby jsou tam také věci, které návštěvník ještě neměl nikde jinde možnost vidět. Jsou tam i jako takové plastiky, takže rozhodně tam uvidíte něco, co jste ještě někde neviděli.
2: I ten nebyl?
1: Ten tam podle mě není.
2: Jak složité bylo vlastně Jaromíra přesvědčit, aby vlastně vystavoval tady, protože je to přece jenom žádaný umělec momentálně, pokud vím, tak těch výstav má více po republice.
1: Bylo to velmi, je to takový zajímavý příběh, my jsme usilovali o koncert. Chtěli jsme, aby zahrál teďka hraje vlastně u těch vernisáží s Triem, vystoupil tam také Lukáš Morávek a Apostolos Ioannidis a my jsme měli zájem o ten koncert. A vlastně jeho galerista Mirek Houška nám řekl, že vlastně koncert jako bude, ale jenom pokud uděláme i tu výstavu. Jo, a teď jako tak čekali, že by to mohlo být problém. My jsme říkali, no to je ale ještě lepší. To my chceme i tu výstavu teda.
2: Vy jste říkal, že vlastně na vernisáži přišla spousta lidí, takže byli to jenom přátelé nebo byli to i milovníci umění? Já musím říct, že mám vlastně jeho obrazy velmi rád, ale byli to i lidé třeba z větší vzdálenosti, protože předpokládám, že je to trošku tahá.
1: Vodní tvrz má určitou kapacitu. My jsme se báli, aby nebyla překročena, takže jsme s tou propagací trochu i brzdili spíš a i přesto bych mohl říct, že tvrz byla naplněna jako k prasknutí, takže určitě přijeli jeho fanoušci nejenom z Jeseníku, ale myslím si, že i z dalekých končin.
2: Výstava nekončí, takže dokdy bude vlastně k vidění ve vodní tvrzi a chystáte třeba nějakou derniéru, že ono by se to hodilo?
1: Výstava nekončí, je to prodejní teda výstava, možná i zakoupit ta díla a trvá až do 23. října. Derniéru v tuto chvíli neplánujeme, protože právě jak jste říkal, tak program Jaromíra je velmi nabitý.
2: Z Jeseníku Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jaroslav Samson Lenk je folkový a trampský písničkář. Hraje soulově v kapelách Hoptrop, Samson a jeho parta a kdysi založil i kapelu Máci. Napsal i muziku k večerničkům. Kdo by neznal, o čem se zdá Medvědům nebo Vidryska. Nedávno oslavil 70. A to je důvod, abychom si jeho tvorbu připomněli i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě, který si můžete poslechnout v neděli 18. října po 15. hodině. K poslechu Samsonových písniček vás zve Jarka Nosková.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže a píseň Ona se smála. Věřím, že se smějí také děti v lesní školce v Olomouci Slavonině. Jak tam tráví podzim, to se vydal zjistit reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Právě do toho.
3: Krásné dopoledne, ta lesní školka se nachází na okraji Olomouce, v místech, kde končí město a začíná džungle. Když jedete po Kyselovské ulici, odbočíte do Hakenovy a pak už spatříte přírodu, pak už to není ta ulice, pak už jsou to ty vybarvené podzimní stromy. A tady se skrývá za dvěma rohy ještě lesní školka. Ten areál je velmi rozmanitý, vidíme tu různé herní prvky, herní místa, pískoviště, jezírko, jurtu a potom ještě maringotku, kde se spí. No a máme tady také vedoucí nebo ředitelku této lesní školky. Dobrý den.
4: Dobré dopoledne nebo poledne spíše.
3: Ano, už se určitě těšíte na oběd, co budete mít dobrého.
4: Děti se těší na oběd, ano, dneska by měli mít pohankovo-rýžovou kaši s něčím sladkým a vývar drůbeží, to mají moc rádi.
3: Ten oběd už je tam připravený v takové té zateplené bedně a když se podívám tím směrem, tak vidím to, co mě sem vlastně přivedlo. Já už jsem se jednou v této lesní školce stavoval, ale teď tu máte novou houpačku a tu jsem objevil na Facebooku, na videu a teď se na ní zrovna díváme. Já si říkám, že to je i taková trochu posilovna asi pro ty děti.
4: Příroda je posilovna, ano, houpačka taky, děti se velmi rády různým způsobem houpají, šplhají, když jim to dovolíme, tak opravdu jsou stále v pohybu a ano, je to svého druhu posilovna.
3: Teď kolem nás děti prošly, zpívají, ještě před chvilkou vřískali, ale teď se utišili, zpívají a jdou v takovém zástupu.
4: Ano, ano, to máme takhle právě momenty, kdy můžou pustit svoji energii, kdy mohou prostě se vyjádřit i pokřikem a pak ví zase, že je moment, kdy se sklidní a kdy přecházejí prostě z lesa zpátky do školky právě za pomocí jako písničky.
3: Houpačka je vidět, že je velice oblíbená, protože už je obsazená. Je to, připomíná mi to kruhy třeba ve tělocvičně, je to houpačka, na kterou se dítě pověsí, zhoupne se tady, je pověšená na stromě, ty stromy jsou vybarvené. Co vůbec děláte na podzim, čím se bavíte?
4: Čím se bavíme? Bavíme se tak jako celý rok pohybem a samozřejmě i houpačkami, tak jak vidíte, ale bavíme se taky prací. Oblíbenou činností je řezání dřeva, do kterého se zapojují i děti. Jde jim to velmi dobře a když nám popadá listí, tak taky hrabou listí, vytváříme kupky a moc oblíbené je taky do těch kupek třeba skákat.
3: Kolik těch dětí tu máte?
4: Máme tu 21 dětí.
3: Teď jsme to počítali před chvilkou, vaše školka funguje už 12 let. Jak se proměnila a na co jste třeba časem přišli?
4: Proměnila se hodně. My jsme tedy vždy od začátku říkali, že chceme, aby rostla organicky. To znamená, že jsme začínali s minimem počtu dětí, asi 4 dětmi a s maringotkou, kterou tady máme od začátku a postupně nám jako přibývalo dětí, postupně přibývalo vybavení. Každý rok si něco přidáme, ať už právě z těch herních věcí nebo pro pohodlnější pobyt, stolování, odpočinek. A velkou pomocí jsou v takové školce i rodiče, kteří se podílejí na tom, jak to tady máme.
3: A jedno dítě, na které se nedostala houpačka, dokonce ani rýč, jde k nám. Ahoj.
5: Já jsem Hyně.
3: Kde jste byli?
5: Já jsem v pondělí byl doma, protože jsem měl rýmu.
3: Tak v pondělí jsi měl rýmu. Kde jste byli na výletě?
5: Co?
3: Kde jste byli na výletě teďka?
5: Já ani nevím.
3: No, vy jste byli v lese určitě.
5: Jo.
3: protože ty lesy tady jsou. Každý den takhle chodíte na výlety?
4: Ano, každý den po svačince odcházíme do lesa a máme tam své místo. Pájo, víš, jak se jmenuje to místečko? Můžeš to říct?
5: U Chlupatýho kopce.
3: U Chlupatýho kopce jste byli.
4: Ano, tak máme v lese pojmenovaný místečka a děti to znají a ví, že jdeme tam a tam. A takhle ať nedostanete houpačkou. A takhle vlastně se v tom lesíku, který tady za sebou máme, pohybujem.
3: Které roční období máte nejraději?
4: No, protože je nám teplej, tak milujeme jaro a začátek léta, to se tady máme moc dobře, ale každé roční období něco přináší. Samozřejmě musíme být na to dostatečně připraveni a dobře oblečeni, ale to teplo, to léto je teda moc fajn.
3: I v zimě chodíte každý den do lesa?
4: Ano, i v zimě.
3: Tak, abych to tady ještě trochu popsal, ta houpačka snese několik dětí, se na něj může houpat, vedle vidíme úplně jinou, na tu si děti zase stoupnou, je to taková parketa na laně, vzadu jsou lana, po kterých se může přecházet, takový ten slackline a je toho velká spousta, asi nejste úplně na konci s tou kreativitou a budou přibývat tyhle herní prvky.
4: Já doufám, ale tady jde hlavně o to, že děti, rozvíjíme v nich kreativitu, takže děti vymýšlejí, co tady z té přírody využít a jakým způsobem. A my se někdy opravdu nestačíme divit. Jsou nám velkými inspirátory.
3: Kdyby někdo chtěl se přidat, respektive chtěl by přidat své dítě do vašeho kolektivu, máte dveře otevřené?
4: Vrátka máme otevřená, ano. Jednak by se mohli přidat do našeho programu, který provozuje spolek Miniškolka pro menší děti dvakrát týdně. Určitě můžou přijít na návštěvu do zahrádky každé úterý a samozřejmě na příští rok bude zápis v dubnu, takže je možné se na našich stránkách informovat a kdykoliv to úterý se můžou dopoledne zájemci přijít podívat.
3: Tady jedno dítě si právě tam kope nějaký bunkr v písku, vidím, že ten slackline se dá používat i jako trampolína. Přijďte se podívat, určitě zjistíte, k čemu všemu se dá využívat třeba strom, který tady roste. Z Olomouce, Slavonína, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že hrad Helvštín patří mezi největší hradní areály ve střední Evropě. Nad Týnem nad Bečvou se rozkládá rozsáhlá pevnost, která je dnes známá také setkáváními uměleckých kovářů. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
1: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

0: Zástupci politických stran a uskupení, kteří uspěli v komunálních volbách, pokračují v povolebních jednáních. Ve většině velkých měst v Olomouckém kraji se o podobě radničních koalic ještě nerozhodlo. V Olomouci se už ale politici domluvili. Vítěz tamních voleb hnutí ANO nejspíše skončí v opozici. Vyjednávání sleduje reportérka Blanka Mazalová.
1: Pěkný den. V povolebním vyjednávání dospěli politici k dohodě včera večer, kdy se na spolupráci domluvilo hnutí STAN s hnutími Pro Olomouc, Společně lidovci a se skupením Pirátů, TOP 09 a Zelených. V 45 členem zastupitelstvu budou mít 25 křesel. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Ten mi řekl, na čem budou s partnery ode dneška pracovat.
2: V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
1: Vítězné hnutí ANO tak pravděpodobně skončí v opozici. Situaci před pár minutami okomentovala současná primátorka a lídrině olomoucké kandidátky hnutí ANO Miroslava Ferancová.
3: Celé to předvolební období bylo o tom, že se vytvoří široká koalice proti ANO, ale my jsme doufali, že tady to nebude koalice proti ANO, ale že to bude koalice jak s ANO dál, že to bude hlavně o těch programech, že to bude o té práci. Ale vlastně i ta povolební vyjednávání probíhala v podstatě tak, jakože vlastně s námi nikdo jít nechce, že všichni chtějí velkou změnu. Jestli mám věřit, že chtějí změnu, když nakonec 3 strany ze 4, které v koalici byly, tam dál pokračují a nepokračuje jenom ANO, těžko říct.
1: Do opozice tak míří i se skupení SPD, Svobodných a Trikolora a také ODS, což mi potvrdil lídr olomoucké kandidátky Jan Vašíř.
4: Ten signál, že v této koalici nemáme místo, nám byl nakonec dán celkem jasně. My budeme určitě opozicí nekompromisní. Máme mladé, energické zastupitele, kteří ty věci vidí celkem jasně a dává nám to nějaký prostor úplně jednoznačně komunikovat náš program a poukazovat na to, jak by věci v Olomouci bylo dobré, aby seděli a fungovali.
0: Pojďme se teď podívat do jiných velkých měst v Olomouckém kraji. Radniční koalici se stále nepodařilo sestavit v Prostějově. V čem je problém?
1: Po 8 letech tam nezvítězilo hnutí ANO, ale se skupení s názvem Na rovinu. To ale nemá jistotu, že radniční koalici sestaví. Klíčovým hráčem je totiž ODS, která skončila na 3. místě. Koalici s nimi chce složit jak vítězné hnutí Na rovinu, tak i ANO, které se chce spojit se stávajícími koaličními partnery, tedy uskupením PVčko a zmíněnou ODS. Jednat chtějí zítra večer.
0: A jak je to s povolebním vyjednáváním v Šumperku?
1: Tak v Šumperku koalici sestavuje opoziční hnutí Nezávislá volba s lídrem Martinem Kuchtíkem. Rodí se tak koalice složená z hnutí Nezávislá volba, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro Šumperk, které tvoří KDU ČSL a nezávislí. V posledních dnech se na stole objevila i možnost, že by se k těmto stranám do výsledné 4koalice připojilo i hnutí Šumperáci, kterou tvoří TOP 09 s nezávislými kandidáty. Rozhodnuto, zda Šumperku bude vládnout 3koalice nebo 4koalice, ale ještě není. Strany a hnutí dál jednají. Samotné volby vyhrálo hnutí ANO s lídrem a starostou Miroslavem Adámkem, získalo ale stejný počet mandátů jako druhé hnutí Nezávislá volba. To se ovšem proti ANO dlouhodobě vymezovalo a do koalice s ní nepočítá. Proti spolupráci s ANO jsou v Šumperku i další politici a tak doposud vládnoucí hnutí ANO pravděpodobně i v Šumperku skončí v opozici.
0: Tolik Blanka Mazalová a shrnutí těch nejčerstvějších událostí v povolebních jednáních v některých městech Olomouckého kraje. Blanko, díky.
1: Naslyšenou.
0: Vše samozřejmě dále sledujeme a vy uslyšíte všechno ostatní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Jan Nedvěd snídal, no ale vy už se určitě chystáte k obědu, tak vám přejeme dobrou chuť. Za pár minut bude 12 hodin a to znamená, že se vysílání Českého rozhlasu Olomouc překlopí do odpoledne a od 12 tady s vámi bude kolegyně Zora Ješková. No a připraveny budou písničky na přání. Vileme Pospíšil přeje krásnou středu.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouci bude vládnout 5 uskupení. Na zámecké věži v Dřevohosticích po 120 letech začaly být hodiny. V Olomouci se dnes koná tradiční přehlídka uměleckých prací žáků a studentů škol. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomouci se lídři 5 uskupení dohodli na spolupráci při vedení radnice. Město chtějí společně vést hnutí STAN pro Olomouc KDU ČSL společně a milujeme Olomouc. Jedním z hlavních důvodů byla podle nich programová shoda. Více lídr KDU ČSL Matouš Pelikán.
3: Jsem rád, že to směřuje pravděpodobně k úspěšnému složení koalice, která pro Olomouc bude znamenat podle mě dobré změny, které budou k lepšímu. A myslím si, že i v tom týmu, který máme a v programech, se kterými jsme šli do voleb, tak tu shodu jako nacházíme jako velice ve spoustě oblastí a gescí.
1: Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých 4 letech v Olomouci vládlo, tak zřejmě skončí v opozici. Na věži zámku v Dřevohosticích na Přerovsku fungují po téměř 120 letech hodiny. Původní stroj poškodil v roce 1907 požár. Od té doby čas neukazoval.
4: Na nákup nového stroje uspořádali sbírku dobrovolní hasiči. Zaplatili za něj 50 000 korun, říká Jiří Kasperlík, kastelán zámku.
5: Krásný, to znám teďka vlastně to. Jedno závaží pohání přímo hodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití.
4: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: V konviktu Olomoucké univerzity Palackého dnes v 17 hodin začne vernisáž výtvarné a literární tvorby žáků a studentů škol. Součástí bude taky hudební vystoupení. Expozice potrvá do 19. listopadu. Vyplývá to z informací na webu univerzity. Sport. Fotbalová Slavia v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nestačila v Baku na nováčka soutěže Sabach a prohrála 0-2. A hokejisté Pardubic si na závěr základní části Ligy mistrů připsali 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechie porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondylík.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno až oblačno, s teplotami 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9, foukat má mírný severozápadní vítr. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, ráno lokálně mlhy. Teploty dosáhnou ke 12 až 16 stupňům, v Jeseníkách k 6 až 10 a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 u oseku nad Bečvou u odpočívky ve směru na Brno. Je tam uzavřený levý pruh kvůli údržbě vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty popolední, středa 14. října. Dobrý den vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Tady nad Olomoucí právě v těchto vteřinách vysvětlo sluníčko. Tak doufám, že sluníčko bude svítit také vám po zbytek cesty tímto dnem a snad také budete mít dobrou ruku při vytáčení telefonního čísla k nám. V tuhle chvíli už do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Ať se vám dobře daří, moc se na vás těšíme a určitě hlavně se těší ti, kteří dnes něco slaví. Může to být Agáta nebo Krasomil, Krasoslav, kteří slaví svátek, a určitě to je také někdo, kdo dnes má narozeniny a také někdo, kdo třeba by vaše přání, vzkaz a to, že jste se na něj vzpomněli, opravdu přivítal a třeba ho podpořili v nemoci. Pojďme na to, pojďme udělat radost druhým. Všem oslavencům v tuhle chvíli blahopřejeme z Českého rozhlasu Olomouc a hlavně hodně toho zdravíčka. To přeje tady za nás za všechny od mikrofonu Zora Ješková. Těšíme se na vás.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A posíláme písničky také na SMS-kovém čísle 723 70 33 51, ale vybírají přednostně ti, tedy skladby, kteří nám zavolají, tak jako paní Zdenička z Hrochova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a k tomu dobrému obědu. A to Liduste Ukytilové do Jeseníku, Eviste Brožové do Trkova, Deníšte do Prostějova, Haníšte do Předmostí a Františkovi od Brna. Děkuji vám, paní Zorinko, a zase někdy nashledanou.
1: Vy jste vybrala písničku od Helenky Vondráčkové Dlouhá noce. Rádi posíláme. Nashledanou.
2: Je pěkná písnička.
1: Určitě.
2: Jo, děkuju.
1: Tak paní Zdeničku z Hrochova také moc zdravíme, která vybírala. Posíláme tuhle skladbu také k dnešním krásným narozeninám pro pana Josefa Srovnala z Raputína. Pane Srovnale, přejeme všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přejí Mikulkovi z Rakové u Konice a zdravíme také Marušku. Josefu Srovnalovi z Raputína blahopřejeme.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Helenka Vondráčková dospívala, na telefonu je pan Jirka z Olomouce. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den, paní moderátorko Zorinko. Já bych chtěl písničku popsat pro radost i potěšení všem posluchačům a posluchačkám, celému kolektivu Českému rozhlasu Olomouc také. Zároveň všem přeji hodně zdravíčka a děkuji za všechny pořady, které vysíláte. Moc a i v Řebíky soutěž a popřál bych všem hodně zdravíčka a tu hezkou směnu a moc krát děkuju.
0: Tak a určitě tedy zdravíme všechny, nebo zdravíte všechny posluchače, také ty, se kterými si voláte a posíláte pěkné písničky, tak samozřejmě na všechny velmi myslíme. A vám také, pane Jiří, přejeme krásný den a hodně pohody a spokojenosti. Naschledanou.
1: Děkuju, paní Zorinko, mějte se hezky a
0: naschledanou. Pěkný den, pan Jiří z Olomouce. Zdravíme všechny v Českém rozhlase Olomouc, to už je další zpráva. Pozdravujeme všechny členy senior klubu Senice na Hané. Moc se dnes těším na setkání a tímto samozřejmě všechny také na to setkání, tedy všechny členy senior klubu Senice na Hané zve paní Hanka. Pozdravujeme do Senice na Hané i do okolí senior klub, všechny členy a ať se vám to dnešní setkání opravdu krásně vyvede, to vám přeje také Český rozhlas Olomouc.

0: známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive v Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc zdraví paní Zdeničku z Lipníku nad Bečvou a pana Václava. Dobrý den.
4: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova a potom Anice Kudové z Lipníka nad Bečvou. Ona má zítra narozeniny. Tak jí přejeme hlavně hodně zdravíčka. A poslouchá paní vychovatelky, paní učitelky a rodiče. A to jí zasílají Zetkovi, rodiče a pejsek Edy.
3: Dobře, tak my samozřejmě moc a moc pozdravujeme všechny jmenované, všem přejeme jen to nejlepší a stejně tak i vám do Lipníku nad Bečvou, manželům Zetkovým. Pozdravujeme, nashledanou.
4: Nashledanou, děkuju vám moc.
3: Tak a paní Zdenička vybrala Berindu, tak si dáme a hnedle přidáme i další SMS-kové pozdravy. Krásný sluníčkový pozdrav letí paní, nebo spíš panu, řekla bych, Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané. Milý Květošku, přejeme hodně zdraví a moc na tebe myslíme. Pana Květoše Pytlíčka, zdraví členové senior klubu Senice na Hané. A také tady máme jedno veršování. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát, píše paní Zdenička z Holubic, Janě a Jiřímu z Roštění, Staňce z Lomnice, Renatce Vaňkové a Koutné z Malého Hradiska. Já vám přeji pevné zdraví, barevný podzim, ať je pro vás zajímavý, užívejte si podzimu, jaký je, dobrá štamprle, ať vás zahřeje. Kytička z olomoucké flóry, nazdobí vám okna i stoly, na zahrádce, ať vás potěší každá plodina a k svátku dárky vám přinese rodina. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic, kde svítí sluníčko. Jak nám píše paní Zdenička, děkujeme za dobré zprávy a jen tak dál, ať to vydrží.

0: Belinda a Jiří Štědroň, tak to jsou písničky, které určitě nestárnou a určitě mezi takové patří i ta, která je teď připravena od Pavla Nováka. Paní Jana z Velkých Losin bude posílat. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím a chtěla bych to nechat zahrát pro sousedku paní Františku Čopkovou, protože umývá okna, tak aby nespadla z okna. No a pro Františku Mlčochovou do Zlína.
0: Určitě rádi písničku Moravu posíláme. Tak kdo jste se pustili do práce v tomhle krásném dni, tak ať vám to rychle uteče. Vy ne. Tak vy poslechněte hezkou písničku a popřejeme do té práce ostatním hodně síly a vám krásný den, paní Jano, nashledanou.
1: Vám taky pěkný den, nashledanou.
0: Paní Jana z Velkých Losin. Hrajeme také manželům Sedláčkovým, přejeme jim krásný den Sedláčkovi. Zdraví Alena s Karlem. Zahrajte také k dnešním narozeninám Staníkovi Blažkovi z Bernardic. Vše jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu a splněná přání. Tak to ti, milí Staníku, ze srdce přeje a pozdravuje také Standu Anička z Vápené.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: V našem písničkovém odpoledni teď krátce po půl jedné zdravíme paní Jaroslavu z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji za vybrání písničky. Písničku bych chtěla věnovat mojí sestře Evičce Pastorkové z Olomouce, paní Zdeničce Pavelčekové ze Sukulomy, paní Lidušce Siglové z Doubravice a paní Evičce Strukové Brožové ze Strukova, omlouvám se, a všem, kdo poslouchají tento krásný, nádherný pořad. Děkuji vám všem, přeji vám všem hlavně hodně zdravíčka a někdy zase naslyšenou. Vám, paní Zvorinku, patří taky ta písnička a ještě jednou děkuji.
1: Také děkujeme moc za pozdravy. Písničku rádi posíláme. Naschledanou i vám. Přejeme krásný den.
2: Naschledanou, paní Zvorinko, naschledanou.
1: Tak a paní Jaroslava z Krnova už vybrala písničku a bude to Můj otčenáš. Připomeneme si sametový hlas Karla Hály. Tak za malou chvilku, ale podíváme se ještě také na SMS-kové pozdravy. Zahrajte prosím také manželům Sedláčkovým. My jim přejeme krásný den, Alena s Karlem. A pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách k dnešním narozeninám Staníkovi Blaškovi do Bernardic. Všechno nejlepší přeje, štěstí, pohodu, zdraví a splněná přání k tomu. A pozdrav také Standovi, Anička z Vápene. Hudební pozdrav letí paní Stanice z Lomnice u Rýmařova, dále Vlaskyčce z Krnova, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. A hezký hudební pozdrav ještě letí také do Mohelnice Standovi Gromanovi, který v těchto dnech slaví kulaté narozeniny. Stando, přejeme ti hlavně hodně radosti, zdraví a všechno špatné, ať se v dobré obrátí. Standovi Gromanovi jen to nejlepší k narozeninám přeje Anna.

0: Krásná hudební vzpomínka na Karla Hálu a už předáváme další přání a pozdrav. Paní Staňka z Lomnice u Rýmařova je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Děkuji všem redaktorům a všem, kteří tvoří ty pořady krásné pro Český rozhlas Olomouc. A tuhle písničku, ať zahřeje na duši a na srdíčku všem, Janě a Jiřímu z Doštění, Ladičkovi Stovačova a Jindřišce, jeho sestře, Zdeničce z Rochova, Lidušce z Olomouce, Lidušce z Jeseníku a nechala bych zahrát písničku tuhle, který mě přál z Rýmařovska.
0: Tak.
1: Písničku a,
0: no.
1: A vám, Zorinko, krásný pozdrav.
0: Děkujeme.
1: A hodně, hodně zdravíčka vám.
0: A stejně tak
1: a
0: i vám.
1: A rozhlasu. A šťastnou cestu domů.
0: Jo, tak to je
1: a
0: ještě...
1: mějte se hezky.
0: To je ještě daleko, ale moc a moc díky za všechna ta krásná přání pro všechny, paní Staňko. A vy jste si přála Josefa Zimu, tak dáme jednu hezkou, takovou pohádkovou. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Ostatně ten pohádkový čas málo naplat, už se nám blíží. Za chvíli tady bude listopad, pak už prosinec a to už bude jenom kousek k Vánocům. No, nechci strašit, ale přece jen s těmi Vánoci přicházejí i krásné televizní pohádky, které právě o těch Vánocích rádi vídáme. A stejně tak třeba Pyšnou princeznu, princeznu se zlatou hvězdou na čele. No a k těmto pohádkám také patří hlas Josefa Zimy, anebo i herecká podoba v případě princezny se zlatou hvězdou na čele, tak my si teď takové ty pohádkové písničky v jeho podání pustíme. Pošleme tuhle písničku také kamarádkám do Vápené a do Bernardic, Marci a Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu, Vlaskyčce do Krnova, Miladce z Přáslavic, Helence z Uhelné, všem krásné odpoledne u kafíčka a mnoho zdraví přeje paní Anička z Vápené. Paní Aničko, zdravíme také vás.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, teď zdraví ještě pana Břeťu ze Štítu, ale toho času už z Bludova. Tak pane Břetíku, dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, a všem posluchačům. Především to posílám všem známým, protože je to taková rarita, že jsem se přestěhoval, jako dá se to říct dobrý, no, je to samostatná, je to jako místo a tak dále, plus si musel říkat, no a ty ryby to ještě uvidím, ale paní Eliška Zapletelová má 17. narozeniny, takže to posílám hodně zdraví i manželovi. I málem zapomněl, protože vždycky mi to připomíná naša zlatá ženská sedmostí, takže Haní se taky pozdravuju. A vás taky, moc krát děkuji za písničku a za ochotu, díky.
3: Určitě, moc pozdravujeme, ať se vám, pane Břeďo, v novém bydlišti líbí a dobře daří. A já věřím tomu, že ta houbařská místečka, že si určitě najdete.
4: Tak.
3: Držíme palce a opatrujte
4: děkuju,
3: se.
4: Děkuju, mějte se tak krásně.
3: Nashledanou. Zahrajte prosím hezkou písničku pro milou maminku Jarmilu Jánovou, aby se jí zdravíčko co nejdříve zlepšilo. Pusu posílá syn Ivo. Mám tě moc rád, maminko. Paní Jarmilu Jánovou srdečně zdravíme od Ivoše. Hezký pozdrav posíláme také pro manžele Pospíšilíkovi z Roštění a Janě Morávkové z Tatenice pro radost, pro potěšení. Hezkou písničku posílá paní Marie z Červené vody.

0: Tohle byla Marcela Holanová. S dalším pozdravem je už v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc paní Hanička z Olomouce. Paní Hanko, dobrý den, vítejte.
1: Děkuji a já taky zdravím vás, všechny posluchače, a chtěla bych si prosím zahrát písničku mé mamince, paní Lidušce Loníčkové, a přála bych mi pěkný den, pěkné odpoledne a dobrou náladu. A písnička je mé přání od Ivety Partušové a Karla Gota, posílá Hanka Vrbová, dcera a vnučka Hanička.
0: Zdravíme paní Lidušku Loníčkovou, doufáme, že písnička potěší, a vám krásný den, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Hudební pozdrav oplácíme také a děkujeme za dvě písničky, to už je další SMSka. Alence a Karlovi, moc na vás myslí Joži a Fana. Prosím, děkujeme tímto panu Jindrovi i paní Jarušce za včerejší krásný výlet do Lipové lázní. Bylo to úžasné. Družstevní seniori ze Žulové, za všechny zdraví Marci.

0: Mé přání. Tak tohle písničku vám zpívali Iveta Bartošová s Karlem Gottem. Možná vám ty hudební motivy připomněly známého Mrazíka, který na Silvestra rozhodně nesmí chybět, nebo na Nový rok, tak třeba jste se tak trošku už natěšili. No a ano, máte pravdu, skutečně ty hudební motivy odpovídaly. Ale my už vás v tuhle chvíli zveme také jednak k dalším písničkám na přání, které tady budou po 18. hodině. Lidovky a dechovky můžete opět vybírat a posílat svým milým. Zůstaňte s námi také vy, kteří máte chuť poslechnout si zprávy a pak už povídání Alex Minářové s dnešním hostem.
1: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vítězné ANO bude podle dosavadní primátorky Ferancové v Olomouci konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Celníci našli při kontrole auta na Šumpersku desítky kilogramů kratomu. Basketbalisté Olomoucka dnes hrají v Pardubicích. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vítězné hnutí ANO chce být v Olomouci v příštích 4 letech konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Dnes to řekla lídrině ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová. ANO v hanácké metropoli zůstalo mimo připravovanou radniční koalici sestavovanou hnutím STAN, které skončilo v komunálních volbách druhé. STAN se totiž v úterý dohodlo na jednání o radniční koalici s Pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. Post primátor která má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Ostravští celníci zajistili při kontrole osobního auta u Šumperku 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Více mluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
4: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody.
2: Návštěvníci Galerie sociální fotografie Olomoucké filozofické fakulty si ode dneška můžou prohlédnout novou výstavu fotografky Jany Plavec s názvem Rodit svobodně. Fotografický cyklus pořídila na gynekologicko-porodnické klinice Ostravské fakultní nemocnice. Zachycuje průběh porodů i první chvíle po narození dítěte. Vernisáž expozice je v 17.30.
5: Fotografie Jany Plavec ukazují narození bez idealizace a obvyklých vizuálních zkratek. Cyklus je podle pořadatelů výstavy nejen dokumentací narození dítěte, ale taky vizuální výpovědi o současném porodnictví, o postavení rodící ženy a o vztahu mezi ní a institucionální podobou péče. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Olomoučtí basketbalisté dnes sehrají předehrávku 13. kola nejvyšší soutěže. Od 17.30 hrají v Pardubicích.
6: Východočeši mají co napravovat. Na svém kontě mají 2 prohry. Jednu z ligy mistrů a druhou z domácí soutěže, kdy podlehli Slávii o hrozivých 45 bodů. Olomoucko se zatím v soutěži trápí. Ze 6 zápasů vyhrálo jediný, a to nad Ostravou. Teď aktuálně má 3 porážky v řadě a je předposlední. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, ráno lokálně mlhy, teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je dnes kvůli vojenskému výcviku silnice Zdrahan na Žárovice. Průjezd je možný jen v některých časech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že to ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení ve SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: abyste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22 500.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěženích věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování, což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy.

0: si to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškerý systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout tady ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho se normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka.
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, to znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat, je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stavba nové multifunkční haly v Olomouci se komplikuje. V obnoveném velkém rybníku v Čechách pod Kosířem jsou první ryby. Olomoucká tenistka Karolína Muchová je v čínském Wuhanu ve třetím kole. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Skupina Kredita nepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu Nová Velkomoravská v Olomouci. Převzala ho od společnosti Redstone. Dnes to řekla mluvčí Kredita z Group Lucie Brunclíková. Hala podle ní byla jen jednou z možných variant využití lokality. O stavbě haly několik let jednala skupina Redstone s radnicí. Nahradit měla dosluhující zimní stadion. Na stavbu arény měli město a Olomoucký kraj přispět skupině Redstone investiční dotací téměř 2,5 miliardy korun, rozloženou na 30 let. Do velkého rybníku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se vrátili po jeho revitalizaci první ryby. Jejich vysazení bránilo dlouhodobé sucho, kvůli kterému se rybník v zámeckém areálu nedařilo naplnit. Aktuálně je u hráze alespoň 1,5 metru vody, říká kastelán zámku Martin Váňa.
2: Po rozsáhlé revitalizaci a navzdory stále trvajícímu suchu jsme se konečně dočkali okamžiku, kdy se rybník opět dočkal svých obyvatel. Na základě odborného návrhu jsme zvolili pečlivě naplánovanou rybí obsádku, která respektuje přirozený charakter rybníka, měla by přispět k udržení jeho kvality.
0: Někteří lidé na Krnovsku začali využívat služby projektu Prevence proti energochudobě. Pracovníci chodí přímo do domácností a snaží se zájemcům poradit, kde můžou ušetřit na energiích.
3: Zhruba asi 25 tisíc za rok, teďka co přišlo vyúčtování a už se to druhým rokem opakuje.
4: Kamil bydlí na Krnovském hlavním náměstí a takové má nedoplatky za teplo a ohřev vody. Podle preventistky Anny Vaverové jsou u Kamila problémem stará okna, je ale v nájmu a opravit je nemůže.
5: Se díváme přesně na spotřebiče, na úsporu vody, kolik jim můžeme ušetřit.
4: Většina lidí totiž nepoužívá spořiče, rozdíl v proudu je neznatelný a ohřev vody může stát skoro o polovinu méně. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka z Olomouce Karolína Muchová se na podniku v čínském Wuhanu může těšit na třetí kolo. Postup tam slavila po obratu a výhře nad Američankou McNellyovou po setech 3-6 a 2x7-6. To Nikola Bartuňková končí po porážce 0-2 s Italkou Pauliniovou a Marie Bousková po prohře 1-2 s Polkou Chvalinskou.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji bude zítra polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy, teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 stupňů Celsia a foukat má slabý severní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 na kilometru 295 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. V odstavném pruhu stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás v této hodině našeho vysílání pozveme do tanečních, ale nebudou to taneční jen tak ledajaké. Jednak budou pro dospěláky a jednak se budou týkat tančení hanáckého folkloru, hanáckých folklorních tanců. Kde se je můžete naučit? Tak o tom se dozvíte v naší reportáži v této hodině. Také pro vás máme připraveno spoustu dárečků ve vědomostním kvízu Hřebíky. Ten odstartuje už za chvíli. A je tady třeba kniha, novinka roku 2026, Neromantická dovolená, je to taková docela romantická komedie z britského pobřeží Cornwallu. Máme tady také porcelánový hrnek, máme tady rehabilitační míček, nebo třeba živé nahrávky Jaroslava Vikrenta, anebo audioknihy. Všechno je možné, v tuhle chvíli už také můžete vytáčet telefon k nám do studia 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré odpoledne, telefon k nám je pro vás volný, otevřená už je linka 221 555 444. Máme tady knížky, hrníčky, máme tady CDčka audioknihy, máme tady rehabilitační mačkací míček a víte co, přidáme k těm cenám ještě jednu, jak víte, tak už brzy začíná tady v Olomouci Mezinárodní festival rozhlasové tvorby při Bohemia Radio, takový rozhlasový svátek a v rámci něj také spousta krásných kulturních akcí. Takže pokud byste chtěli ve středu 21. října o 16.30 navštívit olomouckou vilu Primavesy a zúčastnit se s režiséry a herci besedy na téma rozhlasové herectví, tak dvě vstupenky mohou být i díky této soutěži vaše. Tak pojďme začít. Dobrý den, kdo je dnes jako první na telefonu?
3: Dobrý den, Julie Zlaté hory.
2: Dobrý den, paní Julie, tak vítejte. A kterou otázkou chcete začít?
3: No, začneme jedničkou.
2: Dobře, podíváme se tedy nejprve na otázku číslo 1. A tahle otázka se ptá, která z těchto hub, budu jmenovat, je jedlá? Tak jde o tyto houby. Muchomurka královská za A, muchomurka jarní za B, za C muchomurka císařská. Která je jedlá?
3: Já dám královskou.
2: Muchomurku královskou dáváte s povzdechem. No, myslím, že by vám možná moc nechutnala.
4: Jauweiss
2: je jedovatá, ta jarní je dokonce smrtelně jedovatá, ale muchomurka císařská, ta je velmi ceněná, ale je u nás chráněná, takže neradno ji sbírat, i když je velmi dobrá. Tak děkujeme za zavolání a těšíme se příště. Nashledanou. Pokračujeme dále. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
2: Vítejte a kdo pak volá teď?
5: Zdeněk z Bukovce.
2: A ne Zdeňku, a od dvojky nahoru je to vaše?
5: Od dvojky, aha, dám jednička. Já právě to neslyším v rádiu, takže se musím zeptat vždycky. Teď je dvojku, no, dáme.
2: Číslo dvě, ptám se na řeku Jordán. Řeka Jordán má délku 251 kilometrů, protéká Jordánskem, Palestinou, Izraelem a ptám se, do kterého moře se řeka Jordán vlévá. Je to za A moře Rudé, za B arabské, nebo za C do Mrtvého moře?
5: Do Rudého?
2: Řeka Jordán, říkáte, že se vlévá do Rudého moře.
4: Jauweiss,
2: je to moře mrtvé přeci, škoda. Pane Zdeňku, zdravíme, nashledanou, hezký den. A pokračujeme dále, hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak nám teď volá?
6: Dobrý den, tady Lenka z Ostravy.
2: Tak od trojky do desítky, paní Lenko, pojďme na to.
6: Tak zkusím trojku.
2: Otázka číslo 3. Jedno znamení zvěrokruhu nese latinský název Libra. Jak zní české jméno? Váhy, pana nebo lev?
6: Váhy.
2: Tady je jasné, ano, pojďme dál.
6: Čtyřku.
2: Krebdešín, co to je? Za A podlahová krytina, za B jemná tkanina, za C druh zvířecí kůže. Krebdešín.
6: Jemná tkanina.
2: Tady nesprávně. A do třetice.
6: Tak pětku zkusím.
2: Tahle otázka se ptá, kolik měří nejvyšší hora České republiky Sněžka. Za A 1603 metrů nad mořem, za B 1396 metrů nad mořem, za C 1806 metrů nad mořem.
6: Za A.
2: I tady je to v pořádku, blahopřejeme a předáme vás do režie. Nashledanou, jste naší výherkyní a pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc, dobrý den, kdo je teď s námi?
7: Dobrý den, paní Zorko, tady je Radek ze Šumperka.
2: Dobrý den, pane Radku, vítáme ve hře 6 až 10. Tady jsou otázky, které jsou volné.
7: Tak vezmeme sedmičku.
2: Tak otázka číslo 7 se ptá, která z těchto sov má na hlavě typická ouška z peříček. Takže typická ouška z peříček má na hlavě sova pálená za A, vír velký za B, anebo za C síček obecný. Co vy na to?
7: Tady budu váhat, tady řeknu ten vír velký.
2: Vír, že má ouška z peříček. Ano, takové střapečky, je to tak. První bod, pojďme dál.
7: Tak vezmeme šestku.
2: Číslo šest. Ptám se na Marrakeš. Marrakeš je hlavní město které země? Za A Madagaskaru, za B Libérie, anebo za C Maroka?
7: Tak tady typuju Ačko.
2: Madagaskar. Typujete Madagaskar. Jeho hlavním městem je Antananarivo. Škoda. Marrakeš patří Maroku. Nedá se nic dělat. Děkujeme za hru. Naschledanou. A pokračujeme ještě s jedním hráčem. Dobrý den, kdo pak je teď s námi v hřebicích Českého rozhlasu?
8: Dobrý den, Marie Karlovice.
2: Dobrý den, paní Marie. Tak 8, 9, 10.
8: Tak osmičku.
2: Zdali pak víte, co se měří pyrometrem? Je to za A teplota, nebo za B průtok kapalin, nebo za C tlak vzduchu?
8: Typnu si tlak vzduchu.
2: Pyrometr. Pyrometrem říkáte, že se měří tlak vzduchu. A tady jsme špatně. Je to teplota přece. Pyrometr bez dotykový teploměr. Škoda. Tak děkujeme a těšíme se příště. Naschledanou.
8: Naschledanou.
2: Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Zbývají už jenom dvě otázky a ty nám tedy postupují do dalšího kola. Budeme se na vás těšit s novými cenami opět po 14. hodině.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pojďme se podívat tam, kde se lidé učili tančit hanácké tance, hanácký folklor. Po druhé se v neděli setkali zájemci o hanácký folklor na hanáckých folklorních tanečních v Prostějově. Už třetím rokem je uspořádali členové národopisného souboru Klas Kralice na Hané a atmosféra byla opravdu skvělá.
1: Postavíme se tady do řady, takže vycházíme pán i dáma pravou nohou, přísuný krok doprava.

0: Jelo na hanácké folklorní taneční. To vypadá, že z Kroměříže, protože mají na sobě tričko hanácké soubor Kroměříž, ale prý dojeli z Kojetína.
1: Dojeli jsme z Kojetína a je to tady kroměřížský soubor Hana Kavanová, naše paní vedoucí.
0: Dobře, tak já se zeptám paní vedoucí. Paní vedoucí, vy tady jezdíte pravidelně na ty taneční, které pořádá klas?
2: My jsme to byli loni, strašně se nám to líbilo, takže letos jsme vyrazili znovu trošičku jiný osazenstvo a jinak já jsem teda jela z Kroměříže.
0: Co vás baví na tom, že se takhle jako vracíte a účastníte se těch folklorních tanečních?
2: No, protože něco člověk tancuje ve svém souboru, něco umí, a pořád je se co novýho přiučit a tady je fajn atmosféra, fajn kroky, které se doučíme a myslím si, že je to bezva.
0: Takže je to zároveň zábava a zároveň inspirace pro vás.
2: Ano, určitě inspirace to je.
0: Co vás přivedlo na hanácké taneční folklorní?
3: Asi zájem o folklor, že konkrétně ve mně se to tak nějak probudilo asi poslední rok, jako zájem o ten folklor. Člověk tomu asi musí trošku dospět a u nás na vesnici to není úplně populární, nebo nejsou ty hanácké tradice nějak udržované, tak to pro mě byla taková výzva a příležitost, jak tady tu kulturu poznat.
0: Říká Filip, z jaké vesnice jste přijel tady na taneční?
3: Z Nezamyslic.
0: Jste tady poprvé nebo chodíte pravidelně?
3: Tady jsme podruhé, respektive minulý týden jsme byli na té první lekci. Vím, že to už bylo v minulých letech, ale to jsme o tom nevěděli, takže až letos, no.
0: No a baví vás to, tak vrátil jste se, tak předpokládám, že ano, a jste se něco naučil?
3: Byl jsem z toho nadšený minulý týden, uvidíme, kolik jsem z toho zapamatoval a jak nám to za chvilku půjde.
4: Půjdeme dva přísuné kroky po směru tance, přijdu, dva zpátky, přijdu a 8 hanácích kroků kolem sebe.
0: Jedním z těch, kdo vede folklorní taneční v kulturním klubu Duha v Prostějově, je Dominik Špičák, člen hanáckého folklorního souboru písní a tanců Klas. Tak zajímá mě, jak vůbec vznikl nápad dělat taneční, kde se lidé mohou naučit tancovat na folklorní muziku, folklorní tance.
5: Ten nápad vznikl tak, že když hrála naše muzika nebo ostatní hanácké muziky na nějakých akcích, tak jsme v podstatě na některé písničky neuměli sami tancovat tance, které se měly tancovat. No a v podstatě jsme se teda rozhodli založit tady ty folklorní taneční, které jsou jak pro naše členy, tak i pro ostatní, řekněme, obyvatelstvo hanácké i nehanácké a chtěli jsme, aby jsme všichni tancovali to, co máme. A tak se společně obohatili.
0: Je o to zájem? Chodí veřejnost se učit tancovat?
5: Jo, myslím si, že jo. Každý rok je nás víc a víc. Momentálně už máme problémy s tím prostorem, který je pro nás nedostatečný, takže jsme za to moc rádi. Je to krásná zpětná vazba pro nás.
0: No a tady to, co jste se naučili, také můžete zúročit potom opravdu při té akci samotné, to znamená při takzvaném posezení u cymbálu přímo u vás v Kralicích na Hané.
5: Ono je to v podstatě taneční zábava, protože tam nesedíme. Jedna ta část bude tak že nám tam bude hrát naše muzika, přesně ty tance figurální, co se na těch hanáckých zábavách tancovali a my už budeme všichni schopni si je prostě užít na maximum a budeme tancovat to, co máme.
0: Tak řekněte mi ještě, kdy to celé, ta taneční zábava u cymbálu v Kralicích na Hané začíná?
5: Akce začíná tuto sobotu od 18.30, začínáme polonézo a vystoupením našich malých členů z Klásku, takže se moc těšíme a těšíme se, že přijdete taky.
0: Z Prostějova Petra Ševců. Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
7: Za malou chvíli vám také nabídneme tradiční rozhlasovou pohlednici, která vás pozve do krasové krajiny kolem Luké na Olomoucku. Vydáme se do Ponikve a dozvíte se, že i tento název má s krasem leco společného. Za chvíli od Mirka Kobzy, teď ale Brontosauři.

Víte, že jeskyně Na Špičáku na Jesenicku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě? První zmínka o ní pochází už z roku 1430. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Přímo z místa.
1: Příběh staroměstských trubiček se začal psát na začátku 90. let. Jejich tvůrci vsadili na tradiční složení, kvalitní suroviny, kumšt a trpělivost. Receptura se za celých 35 let nezměnila a vysloužila si značku Jeseníky originální produkt. Výrobu trubiček si od přípravy těsta po nabídku v cukrárně prošla Dita Vojnarová. Poslouchejte v neděli po zprávách v 9 dopoledne přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.
2: Festival Prý Bohemia Rádio vás v neděli zve do Šantovky. Zábavné odpoledne s tvářemi Českého rozhlasu moderuje Aleš Cibulka. Hudebním hostem bude skupina Opět a Radeček. U mikrofonu se vystřídají Libor Bouček, Jan Pokorný nebo Lucie Polišenská a další. Soutěží o DAB Rádio a další ceny vás provede Michal Jagelka. Už tuto neděli v Šantovce startuje festival Prý Bohemia Rádio.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Novák v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a jeho hlas teď vystřídá hlas našeho kolegy Mirka Kobzy. Pozve vás na další putování krajem od pradědu na Hanou. Poníkev, to je místní část Ludmírova na Proskejovsku a bude to dnešním Mirkovým cílem. Prozradí vám nejen podrobnosti k nejstarší historii obce, ale i něco o tom, co provázelo vesnici v dobách celkem nedávných.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Poníkví na Konícku už jsem projížděl mockrát. Je to malá vesnice, která je součástí nedalekého Ludmírova a leží v závěru takové mělké kotliny v Zábřeské vrchovině a i když to na první pohled nevypadá, je to také místo, které jen podtrhuje, že právě tady se nacházíme v krajině plné krasových jevů. Ono totiž už samo jméno obce je toho důkazem. Poníkání znamená ve staročeštině poklesávání a v souvislosti s vodou potoka je to nevysvětlitelné a tajemné mizení vody. Podobně získala jméno i třeba známější řeka Punkva a potůček, na němž vesnice stojí, se choval stejně jako tato řeka. Mizel a zase se objevoval, podle toho, jak mu to podzemní prostory pod vesnicí umožňovaly. Je paradoxem, že ale když dnes zavítáte do Ponikve, žádný potok tady nenajdete. Je v podzemí, ne však v krasovém, ale podle místních hlavně v trubkách. Objevuje se tedy až pod obcí a pokud jdete třeba z jara a můžete ho sledovat, tak zjistíte, že i dnes tam najdete takové náhlé úbytky vody. Potůček patří k pramenným tokům Špraňku. Spolu s ním vytvářel i známé javořické krasové útvary. Je to tedy svým způsobem významný tok. Vraťme se ale do samotné obce. V roce 1356 je osada Poníkev uváděna jako součást majetku tehdejšího městečka Luká. Ano, městečka, tak se tehdy psalo. Je zajímavé, že už v roce 1305 je ale nedaleko zdejší Poníkve, přiznám se, že nevím přesně kde, zmiňována osada Milíčov, tehdy patřící klášteru svaté Kateřiny v Olomouci. Kromě toho, že jméno Milíč se objevuje v počátcích náměstského panství, které sem také zasahovalo, a není tedy vyloučeno, že některý z těchto Milíčů byl zakladatelem vsi, o ní mnoho nevíme, dokonce ani kdy zanikla. Samotná Poníkev později připadla k Konickému panství a později k jeseneckému statku. V 17. století byla v obci zákupní rychta a od roku 1661 vlastnila zdejší osada rozsáhlé lesy, které jí věnovala majitelka panství Kateřina Zuzana Libórie z Zástřizl. Její odkaz pomohl vybudovat v nedalekém Jesenci kostel zasvěcený svatému Libóriovi a je zajímavé, že i v Poníkvi existuje kaple stejného zasvěcení. Stojí na křižovatce cest do Břeska a do Ládína a je to taková malá bílá kaplička. Poníkev nikdy nebyla žádnou velkou obcí. Většina obyvatel se zde živila zemědělstvím, jen krátce se v okolí těžila železná ruda. Před válkou tady žilo necelých 270 trvale bydlících osob. Osada byla přifařena do Jesence. A také zdejší škola byla původně filiální školou. Teprve od roku 1868 byla samostatným školským ústavem. V roce 1899 si pak místní postavili ve vesnici půvabnou kapli růžencové Panny Marie. Od roku 1848 až do roku 1960 byla osada součástí Litovelského okresu. Soudní správu také na začátku vykonával soud v Konici. Po zrušení Litovelského okresu pak připadla obec k Prostějovsku. Po roce 1968 dostali místní obyvatelé nečekané sousedy. V lokalitě na kopci nad vesnicí se usídlila sovětská vojska se supertajným posláním. Všechno hlídali ozbrojenci, kopec obklopil neprůhledný plot. Domněnky, že zde sídlí radarová stanice, se do jisté míry podařilo vyvrátit až po roce 1990, kdy badatelé zjistili, že na kopci u Poníkve fungoval vládní spojovací úzel s přímým spojením do Moskvy. Jeho účinnost měl podporovat vysoký obsah železa ve zdejší hornině. Badatelé se však domnívají, že zdejší podzemí může skrývat i další doposud nečekaná překvapení. V současné době tady funguje pila a rodí se tady malé muzeum vojenské techniky, které můžete při cestách tímto krajem navštívit. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Poníkve, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

tady 13. hodinu. Čekají nás další aktuální zprávy, ale podíváme se třeba také na cesty i na počasí. Jak to dnes vypadá a vypadat bude, tak si počkejte.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Mohelnický radní Budiš je připraven ve sněmovně nahradit přerovského primátora Vránu. Na věži zámku v Dřevohosticích jsou po několika desetiletích funkční hodiny. V Olomouci dnes otevře nové centrum pro filmovou a audiovizuální výchovu. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Výkonný ředitel vodárenské společnosti a dosavadní mohelnický radní Martin Budiš je připraven nastoupit do poslanecké sněmovny. Tedy pokud by jeho stranický kolega z hnutí ANO, přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, uspěl ve druhém kole senátních voleb. Budiš dnes řekl, že by jako Vránův první náhradník chtěl poslanecký mandát skloubit s vedením vodárenské společnosti. Vrána se ve finále senátních voleb utká s přerovským radním Jakubem Navaříkem za ODS. O novém senátorovi v přerovském obvodu bude jasno tuto sobotu. Dělníci dokončili v Dřevohosticích na Přerovsku opravu věže tamního renesančního zámku. Má obnovenou fasádu a taky nové hodiny. Původní nefungovaly od roku 1907, kdy věž vyhořela. Podobu hodin schvalovali památkáři, říká kastelán Jiří Kasperlík.
4: V roce 1907 to vyhořelo a v tu dobu už se fotografovalo, takže my jsme měli zachovaný ten ciferník vlastně už na fotografiích dobových, tak jsme viděli celkem přesně, jak má vypadat. Páni památkáři jednoznačně řekli, že to musí být namalované na fasádě, tak jsme museli počkat vlastně, až bude lešení, až se bude spravovat fasáda. A teď, když tady půjdou i hodiny a lidi se budou moct podívat, kolik je hodin, tak mě to těší.
3: V kulturním a komunitním prostoru Čekárna na nádraží Olomouc město dnes zahájí provoz nové centrum pro filmovou a audiovizuální výchovu. Nabízet bude projekce, vzdělávací programy nebo workshopy. Vícekoordinátor Čekárny Pavel Bednařík.
5: 17.30 chceme symbolicky přestřihnout nikoli pásku, ale filmový pás, protože ten býval stolec spojovaný se samotným filmem a filmovým médiem. A potom v 19 hodin jako takový pomyslný vrchol programu jsme připravili promítání na peroně, kde bude probíhat živá hudba, která doprovodí filmy Charlieho Chaplina. Sport.
3: Hokejisty Přerova dnes čeká poslední mužstvo, se kterým se v aktuální sezóně Maxaligy ještě neutkali. Tím je Jihlava, obhájce titulu, šampion z předešlých dvou ročníků a účastník minulých dvou baráží o extraligu. Svěřenci trenérů Dočkala a Kudělky budou chtít v moderní horácké aréně navázat na sobotní vybojované vítězství nad pražskou Slavií 2-1. Venkovní duel 12. kola odstartují Zubři v 17.30. Šumperk hraje ve druhé lize doma v 18 hodin s Opavou. Jestřáby Prostějov v Uherském Brodě a Prostějov 1913 ve Valašském Meziříčí.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy. Denní maxima 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 na 300 až 303 kilometru ve směru na Ostravu před hranicemi, a to kvůli omezení v pravém pruhu. Čekejte zdržení asi 15 minut.
0: Zelená vlna
6: Známe lepší cestu.
7: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
8: Většina z nás asi potřebuje ke svému životu v rodině alespoň jeden automobil. No a s ním je také třeba občas zajet do autoservisu. Možná už jste ale sami na vlastní kůži zažili, že taková návštěva autoservisu se nám může hezky prodražit. Jak tedy ani v takové instituci, jako je autoservis, nenaletět? Tak to si povíme za chvíli. Tady v Českém rozhlase Olomouc.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: No teď před zimou asi do autoservisu všichni majitelé aut budou mířit minimálně kvůli výměně pneumatik. Možná, že vám třeba ale v autoservisu naúčtovali anebo naúčtují velmi vysokou částku, třeba za opravu něčeho. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů totiž stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než opravdu musíme? Tak to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Poslouchejte naši rubriku také zítra. Povíme, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. No, kdo z nás si pro ně občas na AI nezašel? Vidíte, tak zítra.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Skidovské centrum se v budoucnu sklidní. Město totiž dostane další obchvat. Ten má pomoci odklanit tisíce aut denně. Nová silnice ale protne rekreační lesy v okolí města. My tímto zdravíme obyvatele na Krnovsku, kteří jsou také posluchači Českého rozhlasu Olomouc, a zdravíme také vás, kteří na Bruntálsko-Krnovsko rádi jezdíte. Podrobnosti k této dopravní záležitosti předáme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení.

že zámek Janský vrch v Javorníku ukrývá největší sbírku dýmek v Česku? Zámek stojí na skalnatém ostrohu v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje u polských hranic. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Další informace tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc máme hlavně pro vás, kteří často anebo alespoň někdy jezdíte a směřujete na Bruntálsko, Krnovsko. Řidiči, kteří jedou z Bruntálu pak směrem do Polska přes Krnov, už nebudou muset projíždět krnovským centrem. Ředitelství silnic a dálnic totiž postaví západní obchvat města. Ten propojí silnici první třídy číslo 45 v Brankicích a první třídy 57 v Krnovské Chomíži. Státní podnik teď na téměř 3,5 kilometru dlouhý úsek vybírá dodavatele, no a stavět chce už příští rok.
1: Krnov na to čeká, určitě to zlepší. Hlavně v Koselci, máte partizánů, tam jsou toho nešťastní.
2: Nedaleko centra Krnova jsem potkal Jiřího. Věří, že stavba obchvatu pomůže sklidnit dopravu ve městě. Před sebou mám ceduly Ježník a nedaleko ode mě je takové menší pole s několika stromy a vidím, že se tam pasou i krávy. Na konci toho pole začíná les. Právě tudy povede západní obchvat Krnova.
3: Takže aktuálně se nacházíme na místě, kudy povede jeden ze dvou mostů. Kde se teďka nacházíme, tak budou mostní opěry či pilíře.
2: Na místo se mnou vyrazil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. To pole zůstane vlastně víceméně tak, jak je, krávy se budou pást dál.
3: Ano, budeme se snažit stavbou co nejméně omezit život místních občanů, respektive místních zvířat, dobytka a hospodářství, tak abychom sladili vlastně potřebu odklonit dopravu z centra Krnova a zároveň co nejméně narušili tento krajinný ráz.
2: Řidiči, kteří jedou z Bruntálu, teď musí jezdit přes centrum Krnova a denně jich bývá i přes 10 tisíc.
3: Součástí stavby je kácení zeleně, lesně, mimolesní. Na tohle myslíme už během přípravy stavby, kdy například posudek vlivu stavby na životní prostředí nám ukládá, jakým způsobem máme nahradit tyto dřeviny, takže počítáme s náhradní výsadbou.
2: Obchvat protkne rekreační ježnické lesy, vysvětluje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Proto je součástí stavby vybudování dvou lávek pro pěší nad obchvatem, a to na modré turistické značce mezi Ježníkem a Bezručovým vrchem a na vycházkové trase, která vede z Kabátova kopce na Ježnickou rozhlednu.
2: Lávky sice postaví ředitelství silnic a dálnic, zaplatí je ale přímo město, protože nebyly součástí původního projektu. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Tak my děkujeme našemu kolegovi Adamu Tomášovi, ale z Krnova přece jen se za chvíli opět vrátíme sem k nám do Olomouckého kraje, na Olomoucko přímo. Za pár dní už tady v Olomouci totiž startuje Mezinárodní festival rozhlasové tvorby, takový rozhlasový svátek pri Bohemia Radio. No a my pro vás budeme mít za chvíli na pouhé zavolání další dvě vstupenky a budou to tentokrát lístky na setkání s herci i režiséry v olomoucké vile Prima Vesi. Za chvíli povíme víc.
5: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A my jsme si to určitě nevymysleli. Máme tady pro vás dvě volné vstupenky na Pre Bohemia Radio. Na příští týden na středu 21. října už na půl pátou se můžete podívat do olomoucké nádherné a unikátní vily Primavesy, kde bude probíhat beseda s herci a režiséry na téma rozhlasové herectví. Zajímalo by vás to, zajímala by vás tahle akce, pokud byste si tady ve středu v Olomouci příští týden to odpoledne chtěli ve vile Primavesy na Pre Bohemia Radio zkrášlit, oživit, prožít něco nového a netradičního, tak nám volejte právě v tuhle chvíli. Ty dva lístky jsou tady pro vás k dispozici, je to na pouhé zavolání na telefonu 221 555 444 v Českém rozhlase Olomouc.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máte rádi květiny, rostliny, takové, které opravdu hodně dlouho a krásně kvetou? No tak si možná říkáte, už se těšíme na jaro, až to zase všechno zase začne rašit a pučet. Ale pozor, víte o tom, že ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny opravdu krásně vykvetly? My vám příklady už v tuhle chvíli nabídneme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Je toho ještě hodně, o čem můžeme hovořit. Třeba vás pozvat na některé zajímavé akce napříč Olomouckým krajem. V Proskějově, pokud vás zajímá historie tamních synagog, se právě dnes můžete v tamní knihovně v podkrovním sále zúčastnit besedy a přednášky na téma historie proskějovských synagog. Začíná od 17. hodiny a taktéž v Proskějově, ale pozor, už v 16 hodin startuje také kurz, praktický kurz pečení chleba z kvásku. Je to v přízemí CMG učebna F. Místní už určitě budou vědět na Komenského 17 a začíná to všechno už úderem 16. hodiny. Ale pozor, jedna opravdu důležitá věc, pokud hledáte zaměstnání nebo třeba možná i vaše ratolesky, tak zítra se koná burza práce a vzdělávání. Je to ve Společenském domě v Proskějově a akce začíná už v 9 hodin dopoledne. Je to veletrh škol zaměstnavatelů v regionu. Čeká vás jedinečná příležitost získat informace právě jednak o studijních oborech, také o profesním uplatnění, stipendiích, o možnostech duálního vzdělávání a také o aktuálních požadavcích zaměstnavatelů. Takže opravdu pro každého, kdo zaměstnání hledá anebo hledat bude, v dohledné době tahle akce v Proskějově může být užitečná. No a ještě jedna velice pohodová záležitost na zítřek ze Šumperka. Pokud byste chtěli zažít a oslavit Mezinárodní den archeologie, pak Vlaskivědné muzeum v Šumperku pro vás připravilo krásnou akci na zítřek. Je to v Pavlínině dvoře a je to akce pro rodiny s dětmi, pro školy, pro školky i pro další zájemce. No a pokud přijdete, v Pavlínině dvoře budou připravena stanoviště s možností vyzkoušet si třeba dávné výrobní postupy anebo pravěké umělecké techniky a připraveny také budou komentované prohlídky archeologické částky stále expozice Vlaskivědného muzea v Šumperku. Takže nezapomeňte, všechno to v Šumperku startuje zítra od 9. a končí úderem 16. hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: A co se bude dít dál v Českém rozhlase Olomouc? Tak za chvilku vám přineseme další aktuální zprávy. Hned po nich si můžete pustit humoriádu. Dnes vás bude provázet a scénky nabízet Jiří Ptáčník. A pak pokračujeme po 17. hodině dnem v kraji. Opět se s meteorologem podíváme na výhled počasí a hlavně také po 17. hodině nabídneme první ze dvou senátních duelů. Tentokrát se podíváme na obvod číslo 66 Litovel. No a v našem rozhlasovém studiu budou diskutovat stávající senátor Marek Ošťádal a kandidát za hnutí ANO Martin Škurek. Tak poslouchejte jejich duel po 17. hodině tady v Českém rozhlase Olomouc. Zora Ješková vám přeje krásný poslech a dobré odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soukromý investor nepočítá se stavbou multifunkční haly v Olomouci. Prameniště pitné vody ve Vícově na Prostějovsku se dočká opravy. Basketbalisté Olomoucka dnes hrají v Pardubicích. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Skupina Creditas nepočítá se stavbou multifunkční haly v ulici Velkomoravská v Olomouci. Projekt převzala od soukromé developerské společnosti Redstone. Na stavbu arény měly město a Olomoucký kraj přispět developerovi dotací téměř 2,5 miliardy korun rozloženou na 30 let.
2: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
3: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor, já to neumím dneska říct. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstoneu a bez Creditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
2: Podle písemného vyjádření mluvčí Creditas Group Lucie Brunclíkové byla hala jen jednou z možných variant. Společnost se chce soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. V místě počítá s vytvořením moderního prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Vedení Vícova na Prostějovsku plánuje rekonstrukci prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Podle lidovecké starostky Jany Rozsívalové práce začnou na jaře příštího roku.
4: My máme u nás v obci vodovod od roku 1930, takže to prameniště bude tak, jakože tak starý, takže přeci jenom je potřeba po těch desítkách let se tomu věnovat.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují.
1: Sport.
0: Olomoučtí basketbalisté se hrají dnes předehrávku 13. kola nejvyšší soutěže. Od 17:30 hrají v Pardubicích.
5: Východočeši mají co napravovat. Na svém kontě mají dvě prohry. Jednu z ligy mistrů a druhou z domácí soutěže, kdy podlehli Slavii o hrozivých 45 bodů. Olomoucko se zatím v soutěži trápí. Ze 6 zápasů vyhrálo jediný, a to nad Ostravou. Teď aktuálně má 3 porážky v řadě a je předposlední. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě bude zítra polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na kilometru 256 u příkaz ve směru na Mohelnici. Po nehodě dvou osobních aut je tam neprůjezdný pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
2: Ano, podzim hezký. Podzim.
3: Ano, ano, já jsem se společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
2: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale
0: že
1: je.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak proč se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským je scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Takže
5: vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zase někdo vás oba zdraví. Áček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím

0: dick, bitch. Pak, počínající Pepka, postupné pitomnění.
1: Pane Plecity, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
0: Přestávám pít.
1: Podle pravdy.
0: Přestávám pít. Přesto.
1: Přesto.
0: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
1: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
0: Telefon.
1: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
0: Bude pít.
1: Pokračujte, prosím.
0: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
1: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
0: Perspektivné potíže, paní primářko.
1: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
0: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochecholozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku, Jirko je s námi taky zažil, takže ví,
3: ano,
2: že to
3: ano.
2: Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat stupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj vedle tebe.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říkala, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to je jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš co, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to by vědět noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili. Hmm. Oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umejeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrov tip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František ze Horníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, anebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik, jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak, jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize, a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Soud řeší návrh na zrušení výsledků komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila ve Wuhanu do třetího kola. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Návrhem na neplatnost komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se zabývá krajský soud v Ostravě. Podnět podal jeden z tamních obyvatel s tím, že došlo k machinaci s volebními lístky v noci z pátku na sobotu. Soud by měl podle mluvčího Igora Krajdla ve věci rozhodnout do 20 dnů.
5: Ano, krajský soud v Ostravě eviduje návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v okrsku číslo 1 v Želechovicích, a to z důvodu narušení uzamčení a úřední pečetě ve volební místnosti mezi jednotlivými volebními dny.
3: Okolnostmi voleb v Želechovicích se zabývá i policie. Českému rozhlasu to řekl její krajský mluvčí Jaroslav Herzán. Podle oficiálních výsledků v obci vyhrála kandidátka Želechovice naše obec, náš domov, se ziskem téměř 70% hlasů. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Hlavně motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
6: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Návštěvníci Galerie sociální fotografie Olomoucké filozofické fakulty si ode dneška můžou prohlédnout novou výstavu fotografky Jany Plavec s názvem Rodit svobodně. Fotografický cyklus pořídila na gynekologicko-porodnické klinice Ostravské fakultní nemocnice. Zachycuje průběh porodů i první chvíle po narození dítěte. Vernisáž expozice začne už za necelou půl hodinu.
7: Fotografie Jany Plavec ukazují narození bez idealizace a obvyklých vizuálních zkratek. Cyklus je podle pořadatelů výstavy nejen dokumentací narození dítěte, ale taky vizuální výpovědi o současném porodnictví, o postavení rodící ženy a o vztahu mezi ní a institucionální podobou péče. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
3: Olomoucká tenistka Karolína Muchová zvládla na turnaji ve Wuhanu otočit zápas s Američankou McNailyovou a po výhře 2-1 na sety prošla do třetího kola. Tam se střetne s ruskou Schneiderovou. To Nikola Bartuňková i Marie Bousková v Číně dohrály.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 před exitem 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je 17 hodin a 4 minuty, středa 14. října, s vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes vám nabídneme první ze dvou senátních duelů kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Podíváme se na obvod 66 Litovel. V našem studiu budou diskutovat stávající senátor Marek Ošťádal a kandidát za hnutí ANO Martin Škurek. Než se tak stane, dozvíte se ještě, jak probíhají povolební vyjednávání ve velkých městech Olomouckého kraje a také jak to bude vypadat s počasím už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Dnes máme středu 14. října a události středy 14. října má Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Skupina Kredita znepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu Nová Velkomoravská v Olomouci. Převzala ho od společnosti Redstone. Dnes to řekla mluvčí Kreditas Group Lucie Brunclíková. Hala podle ní byla jen jednou z možných variant využití lokality. Měla nahradit dosluhující zimní stadion. Vítězné hnutí ANO chce být v Olomouci v příštích 4 letech konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Dnes to řekla lídrině ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová. ANO v hanácké metropoli zůstalo mimo připravovanou radniční koalici sestavovanou hnutím STAN, které skončilo v komunálních volbách 2. Více o tomto tématu už za chvíli v našem vysílání. Výkonný ředitel vodárenské společnosti a dosavadní mohelnický radní Martin Budiš je připraven nastoupit do poslanecké sněmovny. Tedy pokud by jeho stranický kolega z hnutí ANO, přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, uspěl ve druhém kole senátních voleb. Budiš dnes řekl, že by jako Vránův první náhradník chtěl poslanecký mandát skloubit s vedením vodárenské společnosti. Vrána se ve finále senátních voleb utká s přerovským radním Jakubem Navaříkem za ODS. Ostravští celníci zajistili při kontrole osobního auta v Šumperku 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Vícemluvčí celního úřadu v Ostravě David Kubenc.
3: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení.
2: A do velkého rybníku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se vrátili po jeho revitalizaci první ryby. Jejich vysazení bránilo dlouhodobé sucho, kvůli kterému se rybník v zámeckém areálu nedařilo naplnit. Aktuálně je u hráze alespoň metr a půl vody, řekl to kastelán zámku Martin Váňa.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc už meteorolog Václav Smolka. Dobré pozdní odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se podívat, jaké počasí přinesla středa 14. října v Olomouckém kraji. A navíc i ta rána jsou už velmi chladná. Mrzlo třeba už i někde?
2: Tak mohu to potvrdit, dneska nebo včera večer se ta teplota pod bod mrazu dostala například na stanici Prostějov nebo podštát Božkov, v tom podštátě, tak tam bylo dokonce minus 1,5 stupně Celsia ve 2 metrech nad zemí, takže poměrně chladno. Co se týče oblačnosti, tak vlastně teďka máme převážně oblačno, prosvítá přes tu vysokou oblačnost i sluneční paprsek. Co se týče maximálních teplot, tak ty dnes byly nejčastěji na hodnotách od 13 až po téměř 17 stupňů Celsia a vítr aktuálně máme nejčastěji mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jak se to počasí bude vyvíjet večer a v noci?
2: Tak během noci by té oblačnosti přechodně mělo o něco ubýt, lokálně se také mohou vytvářet mlhy, k ránu potom čekáme opět částečné přibývání oblačnosti. Co se týče minimálních teplot, tak ty budou nejčastěji od 5 do 1 stupně Celsia, časté tak budou přízemní mrazíky, vítr ten bude slabý, severozápadní, postupně jenom proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A co přinese čtvrtek?
2: Tak zítra očekáváme převážně polojasno, přechodně může být až oblačno, v těch ranních hodinách se ještě budou rozpouštět lokální mlhy, maximální teploty budou nejčastěji od 12 do 16 stupňů, na horách to bude od 6 do 10 stupňů Celsia a vítr bude opět jenom slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No a jak to bude vypadat o víkendu a v pátek, tak to si samozřejmě vše upřesníme už zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď byl s námi na telefonu meteorolog Václav Smolka. Děkujeme za informace, přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, hezky zbytek na naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Komunální volby jsou za námi, možná, že ve vaší obci už je jasno, ale ve větších městech většinou stále probíhají jednání více i méně úspěšných stran a uskupení o to, kdo bude stát v čele a kdo bude rozhodovat. Průběh mapovala také naše reportérka, to víme za chvíli. Zůstaňte s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za 1 000 000 prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
1: Tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dne s Vilémem Pospíšilem naše reportérka Blanka Mazolová. Začneme v Olomouci, kde vítězné hnutí ANO zřejmě zamíří do opozice.
1: V povolebním vyjednávání dospěli politici k dohodě včera večer, kdy se na spolupráci domluvilo hnutí STAN s hnutími Pro Olomouc, Společně lidovci a se skupením Pirátů, TOP 09 a Zelených. V 45 členem zastupitelstvu budou mít 25 křesel. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Ten mi řekl, na čem budou s partnery ode dneška pracovat.
2: V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
1: Vítězné hnutí ANO tak pravděpodobně skončí v opozici. Situaci okomentovala současná primátorka a lídrině olomoucké kandidátky hnutí ANO Miroslava Ferancová.
3: Celé to předvolební období bylo o tom, že se vytvoří široká koalice proti ANO, ale my jsme doufali, že tady to nebude koalice proti ANO, ale že to bude koalice jak s ANO dál, že to bude hlavně o těch programech, že to bude o té práci. Ale vlastně i ta povolební vyjednávání probíhala v podstatě tak, jakože vlastně s námi nikdo jít nechce, že všichni chtějí velkou změnu. Jestli mám věřit, že chtějí změnu, když nakonec 3 strany ze 4, které v koalici byly, tam dál pokračují a nepokračuje jenom ANO, těžko říct.
1: Do opozice tak míří i se skupení SPD, Svobodných a Trikolora a také ODS, což mi potvrdil lídr olomoucké kandidátky Jan Vašíř.
4: Ten signál, že v této koalici nemáme místo, nám byl nakonec dán celkem jasně. My budeme určitě opozicí nekompromisní. Máme mladé energické zastupitele, kteří ty věci vidí celkem jasně a dává nám to nějaký prostor úplně jednoznačně komunikovat náš program a poukazovat na to, jak by věci v Olomouci bylo dobré, aby seděli a fungovali.
5: Pojďme se teď podívat do jiných velkých měst v Olomouckém kraji. Radniční koalici se stále nepodařilo sestavit v Prostějově. V čem je problém?
1: V 8 letech tam nezvítězilo hnutí ANO, ale se skupení s názvem Na rovinu. To ale nemá jistotu, že radniční koalici sestaví. Klíčovým hráčem je totiž ODS, která skončila na 3. místě. Koalici s nimi chce složit jak vítězné hnutí Na rovinu, tak i ANO, které se chce spojit se stávajícími koaličními partnery, tedy uskupením PVčko a zmíněnou ODS. Jednat chtějí zítra večer.
5: A jak je to s povolebním vyjednáváním v Šumperku?
1: Tak v Šumperku koalici sestavuje opoziční hnutí Nezávislá volba s lídrem Martinem Kuchtíkem. Rodí se tak koalice složená z hnutí Nezávislá volba, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro Šumperk, které tvoří KDU ČSL a nezávislí. V posledních dnech se na stole objevila i možnost, že by se k těmto stranám do výsledné čtyřkoalice připojilo i hnutí Šumperáci, kterou tvoří TOP 09 s nezávislými kandidáty. Rozhodnuto, zda Šumperku bude vládnout trojkoalice nebo čtyřkoalice, ale ještě není. Strany a hnutí dál jednají. Samotné volby vyhrálo hnutí ANO s lídrem a starostou Miroslavem Adámkem, získalo ale stejný počet mandátů jako druhé hnutí Nezávislá volba. To se ovšem proti ANO dlouhodobě vymezovalo a do koalice s ní nepočítá. Proti spolupráci s ANO jsou v Šumperku i další politici a tak doposud vládnoucí hnutí ANO pravděpodobně i v Šumperku skončí v opozici.
0: Tolik tedy naše reportérka Blanka Mazalová a shrnutí těch nejčerstvějších událostí v povolebním jednání v některých městech Olomouckého kraje. My vše samozřejmě dál sledujeme, vy to uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a také se na vše můžete podívat na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli vám nabídneme první ze 2 senátních duelů kandidátů, kteří postoupili do 2. kola senátních voleb. Podíváme se na obvod 66 Litomel.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 66 Litovel. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta hnutí 24-7, dosavadního senátora za tento obvod Marka Ošťádala. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ním do druhého kola postoupil kandidát hnutí ANO, vysokoškolský pedagog Martin Škurek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Předesílám, že tento duel předtáčíme v úterý 13. října dopoledne, to znamená, že na případné pozdější události a informace nemůžeme reagovat. V obvodu Litovel letos do Senátu kandidovalo 5 lidí, jak už jsem říkal, první kolo vyhrál Marek Ošťádal, kandidující za nové hnutí 24-7, získal 32,17% hlasů. Druhý byl Martin Škurek z hnutí ANO se ziskem 28,78% hlasů. To bylo jenom o 146 hlasů víc, než kolik získal třetí v pořadí. Co čekáte, že rozhodne druhé kolo, pane Ošťádale?
2: No, jednoznačně voliči.
1: To jsem čekal a podle čeho?
2: Je to na nich, na jejím uvážení, já to nechci predikovat. Toto je věc, která se asi nedá úplně dopředu říct. Jsem plný očekávání.
1: Pan Škurek?
3: Ono se říká, že v prvním kole se volí srdcem a ve druhém kole se volí rozumem, čili souhlasím tady s panem senátorem, že doopravdy už je to o jejich preferencích, o tom, co je jim bližší a samozřejmě, co je zásadní pro to, potom pro ten výsledek, tak je volební účast. To asi zřejmě tušíme také všichni.
1: Pan Ošťádal před volbami vyměnil hnutí, za které kandiduje. Před 6 lety se do Senátu dostal za Starosty a nezávislé, teď kandiduje za hnutí 24-7. Proč jste to udělal?
2: Já jsem kdysi kandidoval z pozice starosty a já jsem původně ani do Senátu moc nechtěl, se přiznám, ale starostové mě přemluvili a byli to moji kamarádi, vážil jsem se jich práce a tak nějak mi to v tu chvíli dávalo smysl, do Senátu jsem nakonec šel, nicméně to hnutí STAN stoupalo na té popularitě, na věhlasu a spoustu nových lidí, kteří přicházeli do politiky, si to vybrali jako cestu. A stalo se to, že už vlastně se STAN úplně neskládal z těch starostů s malým S, ale bylo tam spoustu lidí, kteří byli spíš ti nezávislí a ti začali trošku to kormidlo otáčet jinam, než jak já jsem to měl nastavené, když jsem do té strany vstoupil. Takže z toho důvodu jsme se nakonec rozhodli, že bude lepší, když ty řady opustím, aby tam nevznikaly nějaké třecí plochy, protože já jsem, co se týká mého chování, trošku takový svébytný a založení hnutí, které je nám šité na míru, je pro nás cesta.
1: Je pro kandidaturu do Senátu výhodou nebo nevýhodou, když za vámi nestojí parlamentní strana nebo hnutí?
2: Ono se to dneska těžko soudí, protože ta politická scéna je tak roztříštěná. Dneska spoustu tradičních stran doplácí na tu svoji historii a vzniká spoustu nových stran, ale přiznám se, že to úplně nebylo důvodem toho vzniku 24-7. Opravdu to bylo spíš tak, že jsme chtěli najít nějaké řešení pro mě, pro tuto chvíli a když se to podaří, tak s tím potom dál pracovat, ale zatím takhle.
1: Pane Škurku, vy kandidujete za hnutí ANO. Máte pocit, že vám pomáhá nebo ubližuje to, že vaše hnutí, váš pan předseda vedou vládu? Je to plus pro senátní kampaň nebo minus?
3: Samozřejmě pokud jste členem celostátního hnutí jako já, tak samozřejmě jsou tam mínusy a jsou tam plusy. Plus samozřejmě je, řekněme, ta institucionální podpora i v rámci, řekněme, té kampaně a ten mínus, ten jste jednoznačně vyjádřil. Doopravdy na těch výsledcích se může potom projevit do jisté míry to, jakým způsobem se daří centrální vládě. Ale já bych ještě navázal na pana senátora v jedné věci. Ono je také velice důležité nezapomínat na to, že ty senátní volby jsou také vlastně duelem nebo soutěží, chcete-li, osobností toho regionu. Čili i známá regionální osobnost, která je doopravdy významná, která je doopravdy respektovaná a která nemá žádný vztah k žádné politické straně nebo nějakému subjektu, má velikou šanci uspět v těch volbách.
1: Proto jsem se ptal pana senátora, jestli je výhoda nebo nevýhoda mít za sebou nebo nemít za sebou parlamentní stranu. Z vašeho pohledu, tak jak vy jste to zažil jenom tedy teď, takže máte v senátní kampani za sebou parlamentní stranu, tak nebylo by výhodnější kandidovat bez ní?
3: Já to za sebe cítím jako výhodu. už z toho důvodu, jakým způsobem tvoříme kolektiv v rámci tady regionální pobočky hnutí ANO, kdy si myslím, že jsme doopravdy dobrý tým lidí, kteří si sedíme i osobnostně a doopravdy jsme schopni si pomoct a nasazovat vlastně svoje síly ve prospěch těch druhých. Čili já to jednoznačně vítám a já to vidím jako silnou stránku.
1: Martin Škurek v kampani používal stejné inzeráty jako i jiní kandidáti hnutí ANO po celé republice, a to plakáty a různé další inzeráty s heslem Vyměňte senátory za ty, co makají. Znamená to, že máte pocit, že pan Ošťádal v těch uplynulých 6 letech nemakal?
3: Co se týče mého postoje, nebo proč to tam je, abych to vysvětlil. Za poslední roky, a viděli jsme to zejména v tom předchozím funkčním období za předsednictví pana předsedy Vystrčila, nabyl jsem dojmu a společně se mnou i naše strana, že ten Senát jako takový se stal takzvaným průtokáčem prostě předloh, které šly z poslanecké sněmovny od bývalé vlády, a nebyla tam ta kvalitní oponentura, na kterou jsme bývali zvyklí například za předchozí období a předsednictví, pokud si pamatuju například pana předsedy Štěcha. V současné době je to zase přímo naopak, kdy vlastně v podstatě každá vládní předloha v tom Senátu okamžitě narazí a zase se vrací nazpět. Já si myslím, že vlastně to něco a priori odmítat nebo jako z principu v podstatě pouštět.
1: Ale k té otázce, vy jste tady už říkali, že ten souboj je lokálním soubojem v tom senátním obvodu. Když tohle jste dal na své plakáty, znamená to, že si myslíte, že pan Ošťádal nepracoval, nemakal?
3: Já si myslím, že v podstatě z mého pohledu ze strany toho předsednictva, toho senátu, těm senátorům nebyla umožněna ta práce, jaká by tam měla být. Já se odmítám vyjadřovat do puntíku k jednotlivým kandidátům, protože samozřejmě nemám ty statistiky natolik načtené. Samozřejmě.
1: Ale kandidujete proti konkrétnímu senátorovi.
3: Jde mi o celkovou atmosféru v tom senátu.
1: Proto se ptám. Pane Ošťádale, vy jste kampaň před prvním kolem letošních voleb do senátu v podstatě nevedl. Sám jste ve videu po prvním kole připomínal, že jste nic nikomu nesliboval, že jste nevyzýval, aby vás lidé volili. Nebylo by k voličům kdybyste jasně sepsal, co chcete v příštích 6 letech dělat?
2: Já jsem to postavil na tom, jako mým cílem je to postavit na pravdě. Já mám pocit, že dneska je v politice spoustu slibů a furt se díváme dopředu, což je samozřejmě dobře, my se musíme dívat dopředu, protože všechno má nějaký vývoj, ale a pokud chci někoho hodnotit, chci mít od někoho nějaké očekávání, tak se musím dívat, co dělal předtím. A já jsem to postavil na té dosavadní práci. Ty lidi ví, jak pracuju, já jsem se tu práci snažil prezentovat po každém zasedání Senátu, jsem projevoval svoje názory, říkal jsem, jak jsem hlasoval, které věci jsem podpořil a které naopak mi jsou cizí. Takže ty lidi znají moje postoje, co se týká Senátu, co se týká regionální práce, myslím si, že jsem se tam angažoval, což mi síly stačily, takže to si myslím, že je ta známka. Ono nikdo neví, jaký zákon přijde za půl roku na plénum, který se bude projednávat. A já si myslím, že dneska slibovat něco, co vlastně nevím, co bude, nevím, jestli je to úplně správně, takže já těm lidem se snažím dávat nějakou garanci osobnosti, která v proudu času nějak se vyvíjela, nějak se chovala, a pokud jim to vyhovuje, tak pak jsem jejich kandidátem, ale pokud ne, tak samozřejmě ne.
1: Posloucháte senátní duel před druhým kolem voleb do horní komory parlamentu. Našimi hosty jsou finalisté souboje v senátním obvodu číslo 66 Litovel, Marek Ošťádal z hnutí 24/7 a Martin Škurek z hnutí ANO.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Teď jsme slyšeli od pana Ošťádala, že nechce nic slibovat, ale já vás přesto poprosím oba teď o tři priority, kterým se chcete v příštích 6 letech, pokud budete senátorem, nejvíc věnovat. Začněme panem Ošťádalem.
2: Tak jednoznačně je to zodpovědný přístup k té legislativě, protože prochází u nás spoustu zákonů a mnohdy neúplně dobrých. Já bych možná oponoval kolegovi, že dneska dochází k nějakému, že ty zákony naráží. Není to z mého pohledu, aspoň teda v žádném případě to není proto, že to navrhovala nějaká politická strana, protože já jsem se snažil vždycky chovat nadstranicky, ale z mého pohledu je to jednoznačně proto, že ty zákony směřují nikam, kam nechci, aby směřovali. A takže ta legislativa, to je za mě jedna z těch nejzásadnějších věcí, je to nakonec naše práce. Ta druhá věc je práce v tom regionu, být vidět, pomáhat těm starostům, pomáhat lidem, hledat nějaké cesty, být užitečný. Ten senátor je takovým malým ombudsmanem v tom svém regionu. Takže tu práci, já jsem se těch 6 let snažil zastávat a nabízím ji dál. No, takže...
1: Tak to jsou takové, řekněme, obecnější priority, ale budiš, já se za chvíli k tomu dostanu detailněji. Jaké jsou 3 priority, které by v Senátu chtěl dělat a prosazovat pan Škurek?
3: Já vás asi moc nepotěším, ale já vlastně v podstatě první ty 2 body vidím velice, velice podobně. Protože já si myslím to vlastně v tom základu, co říkal pan senátor Šťádal, Senát doopravdy může v podstatě pouze reagovat na to, co mu přichází z poslanecké sněmovny, protože
1: on má zákonodárnou iniciativu,
3: ale pouze jako celek. Čili je to nepoměrně těžší. Čili v podstatě vylepšovat ty zákony. Určitě v těch zákonech vidět potřeby občanů svého regionu a samozřejmě s těmi občany toho regionu a jejich představiteli na městech, obcích být neustále v kontaktu. V tom si myslím, že se zhodneme. Ale co by bylo určitě mým tématem, tak jednoznačně problematika stárnutí našeho regionu, respektive potom postavení pečujících osob, a to nejenom v rámci například pobytových zařízení nebo dalších sociálních služeb, ale zejména těch domácích. A tady si myslím, že společně s dalšími senátory můžeme určitě akcentovat určitá témata, konat nejrůznější akce, upozorňovat na dané témata, dávat na stůl určité návrhy řešení, čili je to potom o komunikaci s vládou, případně s ministerstvy a dalšími příslušnými orgány.
1: Kandidát Hnutí 2047 Marek Ošťádal kritizoval právní úroveň návrhů, které přicházejí. Jak se na to dívá kandidát Hnutí ANO, který vyučuje na právnické fakultě a je vystudovaným právníkem? Jsou ty návrhy z právního hlediska kvalitní?
3: Tak samozřejmě jako člověk, který se v současné době soustředí na problematiku sociálních věcí a to samé na fakultě, tak rozhodně není schopen postíhat celou tu šíři vládní legislativy, respektive těch návrhů.
1: A to, co stíháte, je kvalitní?
3: Já bych řekl jednu věc a zase. Nějakým způsobem se nám to zase nějak šířilo i směrem k minulosti. Na můj vkus občas, a říkám to všude, je podle mého názoru moc a příliš poslaneckých iniciativ. Ale bylo to i v minulém období, kdy například některé novely některých zákonů, typicky zákon o sociálních službách, byly doopravdy dávány až v rámci toho procesu například na garančním výboru.
1: To znamená, že se obchází připomínkové řízení.
3: Stávalo se z toho právní džungle. Typicky zákon o sociálních službách, ten to odnesl.
1: Díky. Pane Ošťádale, když kritizujete tu kvalitu některých předloh, při přístupu Senátu přece jenom nepřevažuje takový ten celkový pohled, spíš politický, odmítnout tu normu nad tím, že by se svým způsobem cizelovala, že by se upravovaly jednotlivé paragrafy nebo jednotlivé věci, které třeba nemusí být úplně dobré?
2: Já si myslím, že v žádném případě, a myslím si, že proto i spoustu důkazů. Já jsem tam 6 let, já jsem vlastně nastupoval do Senátu, když jsem byl ještě ve stanu a hnutí Andreje Babiše bylo ve vládě. A potom vlastně byla Fialova vláda. Já chci jenom říct, že ať za té nebo za té vlády chodili do Senátu špatné zákony, velmi špatné zákony. Byly to mnohdy zákony, které zvýhodňovaly určité skupiny lidí. A to prostě ten Senát musí kritizovat a musí se proti tomu postavit. To nelze prostě obcházet.
1: Já se tady zaznělo, že nikdo neví, co přijde za půl roku do Senátu. To je samozřejmě pravda, ale u některých věcí můžeme tušit, že se tam mohou objevit a právě na některé z nich bych se chtěl zeptat. Poprosím pokud možno krátkou odpověď, jak se k tomu postavíte. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu. U toho nemůže sněmovna přehlasovat senátory. Vláda navrhuje, že referendum by mělo být možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu, aby byl závazný výsledek, muselo by hlasovat pro vítěznou odpověď alespoň 35% oprávněných voličů. Takový návrh byste v Senátu podpořili, kandidát Hnutí ANO?
3: Jak dlouho na to máme? Kolik hodin?
1: Říkám stručně. Ano, ne, nebo nevím.
3: Ano, určitě předpokládá to ústava.
1: A za těchto, parametrů ano?
3: O těch parametrech musí být vážná a odborná a hluboká diskuze.
1: Kandidát Hnutí 24/7?
2: Já za sebe řeknu, že zřejmě také ano, ale my jsme dneska v situaci, kdy je válka za dveřmi, kdy je spoustu problémů v tomto světě a neopatrná manipulace s lidmi může způsobit velké škody, takže ono, já bych tady v tom byl opatrný, ale
1: takže spíše ano, na té stupnici ano. Bych si to přeložil. Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti? Pan Ošťáda?
2: Já se přiznám, že jsem proti právu platit v hotovosti hlasoval, byl jsem vždycky proti a teď při posledním hlasování přiznávám, že trošku měním názor, protože zase s vývojem umělé inteligence a technologií mi začíná docházet taková obava, že vlastně ten systém nás začíná úplně pohlcovat.
1: Takže spíše ano?
2: Takže spíše ano.
1: Pan Škurek?
3: Jednoznačně ano a to nejenom z důvodu AI a jejich negativních dopadů, ale doopravdy my tady vždy budeme mít určité skupiny obyvatelstva, pro které ten hotovostní platební styk podle mého názoru bude nezbytný. Ať už se budeme bavit o seniorských skupinách, ať už se budeme bavit o osobách se zdravotním postižením.
1: Ano. Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik let, kandidát Hnutí ANO?
3: Opět ano, ale po hluboké diskuzi, přičemž já vidím to snížení hranice na 14, vzhledem k tomu, jak nám roste kriminalita a její závažnost v té nejmladší skupině jako důležitou a zásadní.
1: Kandidát Hnutí 24/7?
2: Je to zase o nějaké diskuzi, která k tomu přijde, ale principiálně určitě jsem pro snížení.
1: A poslední v tomto bloku, zvedli byste ruku pro zákaz mobilů ve školách na prvním stupni a v nižších ročnicích víceletých gymnázií, pane Ošťádale?
2: Obecně lze říci, že mobily ve školách jsou problém, nicméně ředitelé škol mají nástroje, jak tuto věc řešit. Pokud by ředitelé škol řekli, že potřebují normu, která by to upevnila tu jejich pozici, tak samozřejmě jsem pro, ale zase vytvářet další a další zákony asi není úplně cesta.
1: Pan Škurek?
3: Já bych byl pro, ale ne absolutně, protože ty mobily jednoznačně zůstávají vlastnictvím buď to těch dětí, případně rodičů a ty mají samozřejmě právo komunikovat se svými rodiči i v rámci výuky. A samozřejmě práce s mobilem a vůbec s digitálními technologiemi je důležitá pro výchovu a výuku. Takže ano, zákaz, ale ne absolutně v celém rozsahu té výuky.
1: Vrátím se ještě k vašim prioritám. Pan Ošťádal propaguje hanácké nářečí, mohli jsme ho slyšet v hanáčtině i na plénu Senátu, na Facebooku máte své texty, řekněme dvojjazyčně, jak v hanáckém nářečí, tak v běžné češtině. Měl by stát, nebo budete usilovat, pokud budete v Senátu dalších 6 let, o nějakou větší státní podporu toho, aby hanácké nářečí nezmizelo?
2: Určitě ano. Musím říct, že těch prvních 6 let, a teď se nechci vymlouvat, člověk se opravdu obeznamuje s tím systémem, jak funguje. Ale dneska už vidím nějaké cesty, A třeba i když jsem vyjížděl do zahraničí, viděl jsem, jak se k těm nářečím a k těm dialektům chovají tam. Ty možnosti jsou, cesty jsou a myslím si, že to je velká škoda, protože je to nějaké kulturní bohatství tohoto regionu. A dneska tak nějak všichni přihlížíme tomu, jak zaniká. Takže jakákoliv ochrana určitě velmi rád.
1: Takže ano. Pan Škurek je na vozíku. V dopise voličům jste psal, že jako člověk žijící od narození se zdravotním postižením jste už dávno pochopil, že skutečné překážky a problémy nelze odstranit a řešit pouhými sliby. Jak se budete snažit, pokud budete senátorem, reálně pomoci lidem se zdravotním handicapem?
3: Samozřejmě je potřeba si nastavit cíl, kam chceme dojít, a ten musí být reálný. A potom samozřejmě k tomu cíli musíte stanovit nějaká realistická opatření a to samozřejmě potom musíte formulovat nejenom v rámci toho senátu, protože potřebujete získat pro to podporu, ale samozřejmě také v komunikaci přímo s vládou, s ministry, s úředníky a na více frontách. Je to o intenzivní práci 24/7, takzvaně.
1: Tak to je hezký konec, kdy 24/7 mohou použít oba kandidáti. Takový byl duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 66 Litovel. Našimi hosty byli Marek Ošťádal, kandidující za hnutí 24/7. Díky, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: A Martin Škurek, kandidát hnutí ANO. Díky, nashledanou.
3: Moc vám děkuju, nashledanou.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Volby 2026. Senátní duel. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Alice Armstrong jsem si dovolil na loňském Blues Alive Šumperku vyhlásit za královnu festivalu. Se skvělou kapelou za zády tato korpulentní dáma předvedla jízdu, ze které všem spadla brada. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Alice Armstrong.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Lipníka nad Bečvou. Ve středu 21. října se můžete potkat s moderátory Alex Minářovou a Patrikem Rozehnalem, zpěvákem Radimem Švábem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Den v kraji ve středu 14. října je ve finále. Zítra vám nabídneme druhý ze dvou senátních duelů kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Podíváme se na obvod 63 Přerov. V našem studiu budou diskutovat Jakub Navrátil a Petr Vrána. Teď už přinášíme za chvíli zprávy v 18 hodin a také dechovky na přání. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. Dobrý poslech i dál přeje Zura Ješková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nový investor nepočítá se stavbou multifunkční haly v Olomouci. Na věži zámku v Dřevohosticích po desítkách let opět jdou hodiny. Hokejisté Přerova hrají v Jihlavě. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Skupina Creditas nepočítá se stavbou multifunkční haly v developerském projektu ve Velkomoravské ulici v Olomouci. Ten převzala od firmy Redstone. Na financování arény soukromého developera za téměř 2,5 miliardy korun se měl podílet Olomoucký kraj a město.
4: Olomoucká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO řekla, že o stanovisku nového investora zatím oficiálně neví.
5: Samozřejmě ten vývoj může být všelijaký, můžou se objevit nějaké dotace, může se objevit nějaký další investor. Jedna věc je jistá, že tady bez Redstoneu a bez Creditasu zatím tady vlastně není nikdo, kdo by se do takového velkého projektu chtěl pustit.
4: Mluvčí Creditas Group Lucie Brunclíková uvedla, že hala byla jen jednou z možných variant.
6: Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme tu vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem.
4: Na jaře Evropská komise zahájila notifikační proces o možnosti podpory multifunkční haly z veřejných rozpočtů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Dělníci dokončili v Dřevohosticích na Přerovsku opravu věže tamního renesančního zámku. Má obnovenou fasádu a taky nové hodiny. Původní nefungovaly od roku 1907, kdy věž vyhořela. Podobu hodin schvalovali památkáři, říká kastelán Jiří Kasperlík.
7: V roce 1907 to vyhořelo a v tu dobu už se fotografovalo, takže my jsme měli zachovaný ten ciferník vlastně už na fotografiích dobových, takže jsme viděli celkem přesně, jak má vypadat. Páni památkáři jednoznačně řekli, že to musí být namalované na fasádě, tak jsme museli počkat vlastně, až bude lešení, až se bude spravovat fasáda. A teď, když tady půjdou i hodiny a lidi se budou moct podívat, kolik je hodin, tak mě to těší.
2: Dopravním prostředkům všech druhů od historie po současnost se bude věnovat nová výstava v Muzeu Komenského v Přerově. Zachycuje vývoj železniční, silniční, lodní a letecké dopravy v českých zemích během uplynulých staletí, včetně řady technických pokroků, zajímavostí i kuriozit. Expozice s názvem Kola, křídla, kormidla, koleje bude od pátku přístupná v zámecké kapli. Potrvá do 28. března, řekla mluvčí muzea Kateřina Langerová. Sport. Hokejisté Přerova hrají v Maxalize v Jihlavě a pokouší se navázat na sobotní vybojované vítězství nad pražskou Slaví. To se jim ale zatím nedaří, prohrávají totiž už 0-4. A v těchto chvílích také Šumperk rozehrál své utkání 7. kola druhé ligy s Opavou. Jestřáby Prostějov zase zahajují utkání v Uherském Brodě a Prostějov 1913 ve Valašském Meziříčí.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekejte polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy, teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10 a povane slabý severní nebo proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržení očekávejte na dálnici D46 před Olšany u Prostějova mezi 30. a 33. kilometrem ve směru na Olomouc. Kvůli nehodě je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A bylo 18 hodin, tak si pojďme nechat zahrát pro radost, pro někoho možná pro zahřátí.
9: anebo pro prodloužení toho dnešního pěkného dne. Myslím, že byl moc hezky vydařený, tak si jich užívejme i těch následujících chvil večerních 14. říjnových. Máme krátce po 18. necelých 5 minut, takže ještě údaj třeba pro nově naladěné nebo po delší době příchozí. Teďka 221 555 444 vám bude nakloněná a co budeme umět, splníme, a to nejenom s přáními k narozeninám, ale také třeba k svátku Agátkám, Krasoslavům anebo Burghardům.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Lidovky, cymbálky, jakékoliv pěkné písničky na lince 221-555-444 společně s vámi rádi pohledáme, archiv hudební prohledáme celorozhlasově, no a rádi zahrajeme. A to třeba teď také díky ovšem SMS příchozím na 723-70-33-51. Tady se dozvídáme, že narozeniny dneska slaví skvělá babička a nejhodnější čerstvá prababička Zdenička, kterou máme pozdravit do Prostějova. A zdraví rodinka z Olomouce, ze Šumperka a ze všech různých míst našeho krásného kraje. Babičku také pěkně zdravíme a hlavně přejeme všechno nejlepší k narozeninkám. A ještě pozdravíme moc rádi taky vnučku naopak, Agátku, u příležitosti jejího krásného dnešního svátečního dne. A tady zdraví Standa, Jarda, strejda, teta a celá rodinka. Moc ti přejeme všechno nejlepší, Agi. Agátka v kalendáři, pak tam máte možná vy u vás na lednici, v kuchyni, na televizoru, v nějaké záznamy. Třeba dneska, třeba tento týden také u vás někdo slaví. Tak se třeba ozvěte, tak třeba vyberte, tak třeba zahrajte. Může to být klidně i takto hezky od podlahy.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: A jdeme dál a pokračujeme právě po telefonních linkách. A pěkně zdravíme, pěkně vítáme paní Jožinku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak já zdravím všechny posluchače rozhlasu Podrátě Olomouce a chtěla bych poslat pozdrav do Hulína Marcelce Štípové k jejím krásným narozeninám a přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a také bych chtěla ještě popřát to samé Helence Bubenčíkové a Danusce Romžové z Hulína a posílá jim to Jožinka z Vajglova.
0: A tak pěkně zdravíme k vám a taky k děvčatům. To byla paní Jožinka Vajglov Bruntálsko, jestli se nemýlím. Tak zdravíme pěkně i k vám, i tam, kam jsme adresovali ta přání, ta pozdravení. Jožince, moc děkujeme, že se ozvala. Další, když vydržíte, hned budeme u vás, jen co vyřídíme, také ten druhý zdroj. Přísun SMS na číslo 723 70 33 51 a přáníčko jednak Staníkovi k narozeninám, zahrajeme synovi Staníkovi a popřejeme srdečně hodně zdraví, hodně lásky, méně. Tak, ale tady je to možná trošku poupraveno nějakým editorem. Zkrátka, taťka srdečně přeje všechno nejlepší, ale nevím, jestli jsme měli opravdu přát méně božího daru. Je z toho zle v neděli ani v sobotu. Tak to tady stojí zvláštně, ale pokračujeme dál. Písničkou potěšíme ještě určitě v Hulíně, také z písemného zdroje. Ahoj Lenko, z Hulína máme tě rádi, zdravíme tě Adam Martina z Olomouce. Tak i Lence pozdravení posíláme ještě směr Hulín, také od pisatelů, no a dál už zase třeba od telefonujících, no tam všude, odkud nás voláte, tam můžeme samozřejmě zavítat po telefonních linkách, anebo i v našich příspěvcích a v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: energetický příprom mladá děvčata a mladší generaci. Tak proč by ne? I tentokrát s bicími a s koňabojeme. Klasika, když jsem byla u maměnky v domě, to chtěla paní Jožinka. No dál taky klasika od Moravanky Jana Slabáka, kterou už po nás požaduje a my velice rádi plníme. Paní Evě, dobrý podvečer i vám.
1: Zdravím Český rozhlas Olomou. A tuhle písničku bych chtěla věnovat rodině Zahradničkové do Štěpánova. Ať jim jde práce pěkně od ruky, rodině Václavíkové do Štěpánova a panu Mirkovi Nakládalovi z Horní Loděnice. Hezký večer, děkuji.
0: Děkujeme též. Přidáváme ovšem my samo sebou také přání od vás, kdo píšete. No a to, co nám rozhodili krásně SMSky, takže pojďme, zahrajeme pro radost, pro pohodičku paní Věrušce Jelinkové do Zábřeha. Všechno dobré přeje Martin, tak i Martinovi rádi zahrajeme, všichni si zaspívají paní Věrka v Zábřeze, pan Martin a určitě i zbytek rodinky našich posluchačů všude. No a Břetík ten pěkně zdraví úplně všechny posluchače, ale především a konkrétně pak Elišku Zapletalovou z Rapotí na narozeninky 17.10. Všechno nej, Břeťa. Ještě přidáváme pozdravení taky všem, kdo jsou v práci anebo se chystají za svou rodinkou, takže rodinka, děvčata a kluci moc zdraví Jardu, našeho hodného taťku, taky ho i vás moc pěkně zdravíme.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Zažijte kouzlo rozhlasového herectví zblízka v rámci festivalu Prý Bohem.

0: La Vierge est née.
1: Loudavý měsíc, nejen s paní Kubišovou, teď i se zpěvačkou Zlaťanky. Loudavý půl měsíc. No a my pokračujeme už po setmění pomalu jistě, blíží se půl sedma a 14. října je to tak, že ten už pomalu, ale jistě míří někam do toho setmění, do té druhé části, do té večerní a noční. Tak si pojďme udělat radost další melodií, tou podvečerní u nás v Českém rozhlase Olomouc a zahrát pro radost od pana Toníka. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý podvečer. Zabím všechny posluchače i pracovník rozhlasu Olomouc. Písničku posílá nějaký vdovec, paní Lidě Zbyškova, která si na mě včera v podvečer vzpomněla. Jsem osamělý, to mě tak nevadí jako moje vážné nemoci. Jak jsem včera slyšel, jste také sama. Přeji vám zdraví, zdraví, zdraví. To až na prvním místě. Ne peníze, ty budou, i když mine. Olmouckém rozhlasu a zvlášť pan moderátorovi vřele děkuje nemocný vdovec Tonda z Bedioště. Nashledanou.
1: Děkujeme za pozdravy a i ty včerejší. Tohle byl Tonda z Bedihoště. Dál pokračujeme s přáním od Kamila a ten nechává prosím pěkně zahrát slavnostně a srdečně písničku pro Milušku Huckou ze Zlatých hor. Ať má pořád tak nádherný úsměv. Je to ten nejhezčí na světě vyznání od Kamila Konečného. Komu? Milušce do Zlatých hor. A ještě prosíme zahrát písničku hodnému Ladičkovi za velkou pomoc a obětavou nezištnou výpomoc, které si moc ceníme. Teta, sousedka přes plot, tak pěkně zdravíme, jak přes plot, tak hned vedle do toho baráčku a velkého pomocníka především.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Galánečka v 18.32, ovšem kapela Keramička tentokrát. No a teď Valaška s rodným Valašském výběr. Dneska konkretizovala paní vlastička, kterou pěkně zdravíme.
1: Už můžu?
0: Ano, ano. Posloucháme.
1: Už můžu?
0: Posloucháme na pjatě.
1: Ano. Dobrý večer. Děkuji vám, Božečku, za vybraní písničku. Moc vám děkuji. A chtěl bych poslat písničku tomu tníkovi z Brýhoště. A není smutný. Má nás hodně přátelů. A to uzdravuje. Já vím, o čem mluvím. A tu je Vlasta z Krnova. A chtěla bych poslat všem mým kamarádům, všem, nebudu říkat komu, ale všem, mám jich strašně moc a přeju jim hodně zdravíčka, božího požehnání a veselou mysl. A ještě bych chtěla, co jsem to řekla, Jiříkovi do Litovle. Jo, Jiříku, my vám děkujeme za krásné pozdravení a přejeme vám velké uzdravení. A i od Jiřinky. Nikdy nezapomenete i jí. Tak vám ostra děkujeme. A lidi vše do Jeseníku a lidi vše do Olomouce. To je asi všechno dneska. Děkuji vám, Brzečku.
0: Děkujeme taky a děkujeme za pozdravení ve smyslu, že to přátelství i melodie pomáhá aspoň trošku dodat sil uzdravit, možná i tak. No a dál už srdečná pozdravení vyřizujeme milému Břeťovi a tetičce Drahušce Baťové Štíty. Posíláme krásné pozdravy, hodně zdravíčka, myslíme na vás Jarka Mirek s rodinou, zdraví pěkně Štítecké a to Břetíka i Drahušku Baťovou. A dál posíláme pozdravení taky babičce Mirce, zdraví Verča Velká, Verča Juniorka.

0: Rodný ráj, Valašský, ale doufejme, že také všude jinde, kde žijeme s vámi, váš Český rozhlas Olomouc, no teď krajské město a z centra máváme a propojujeme se po telefonu s paní Liduškou z Olomouce. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc, všem moderátorům a pracovníkům. Dnes bych chtěla pro pěkný podvečer a poděkování poslat písničku Vlastišce Skutálkové do Krnova, Zdeňčce Šínové s Jarmilkou, Ládičkovi Stovačova, Marušce z Kroměříže, Milace do Přáslavic a všem mým milým posílám také na dobrou noc tuhle písničku. Vám pěkně děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkujeme taky za krásná slova z Olomouce do Olomouce, pěkně zdravíme. A teď ještě pozdravení, vyřídíme ano, propojení pozdravení, jednak směr Jesenec, Ludmírov, Luka, Bohuslavice neboli Hanácky, Bohuslavice, Náměšť, Loštice, Litovel, Červenka, takže tam, hlavně do penzionu, do domovů, samozřejmě i dneska pozdravení obyvatelům, klientům i personálu, sestřičkám, pečovatelům a přání pevného zdraví, rodinné lásky, porozumění, naděje, otehly z děvčaty. A krásná, vlídná, nádherná, dojemná teď skladbička, co se nám teď chytla poslední dny, ty týdny, a že má ta Danka Magálovic i další moc krásné na těch svých soulových CDčkách i s Moravankou. Také ta krásná podvečerní by mohla určitě potěšit taky dědu a babičku, které moc pozdravujeme do Šumperka a moc je zdravíme z Čech, tak jim to vyřiďte přes jejich oblíbenou rozhlasovou stanici. O, děkujeme, rádo se stalo.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: a patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: co to tady píšou, olomouc.rozhlas.cz od té 18. hodiny. Pěkně po pořadě Gracia, ten pohár vína, co si zaplatím, z Dounečanka, z Městska Polek, hezky od podlahy, Koňaboj, potom s těmi bicími, energická verze, když jsem byla u maměnky v domě, Moravanka s klasikou Vysoký Jelovec, pak ten loudavý půlměsíc se Zlaťankou v dekovkové variantě, keramička s hledanou galánečkou a pak nalezené rodné Valašsko s kapelou Valaška, Daniela Magálová, Tichá voda a teď ještě Děti a Joška Černý, Černá vlnka na bílém beránku a další písničky v minisměsce s cymbálem. No a ještě třeba kytarky i samozřejmě Staňa Bartošík s huslemi z Valašska a snad vítaná krásná písnička i s Jarunkou Šulákovou a možná ještě něco pro lovce, polovníky, myslivce by se našlo. Takže máme určitě moc pozdravovat nejhodnějšího dědouška, který dneska sekal dřevo ještě na zimu, tak ať není moc bolavý, utahaný. Zítra ještě přijedou pomocníci, dědo, moc tě zdraví, svého nejhodnějšího dědouška z Denda a Mirečka. Také máme moc pozdravovat rodinku, kterou zdravíme na Slovensko a prý si tam po internetu a možná i normálně přes rozhlasové vysílání naladí písničku V kútech naše rodinka, část ze Slovenska. A ještě prosíme písničkou potěšte taky našeho hodného šikovného školáka, který je měsíc a kousek v první třídě, krásně mu to jde, takže moc zdravíme malého Románka, my také.
1: Český rozhlas Olomouc. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: tam byly, kytary tam byly, flétničky tam byly, nejen pro Valašské patrioty v 1853. Ještě tu máme návštěvu. Zdravíme dotovačova pana Ladika. Dobrý podvečer, vítáme.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, ještě jednou za zdravím českého, za pomoc český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Lidušce na oplátku. Paní Liduško, jste jednička z Olomouca, paní Zdenice a Pavlovi do Oplocan, paní Marušce do ono, té, co mě nechal vždycky hrát a tak se o mě stará, do Uhelné a ještě mé sestře do Chropině a panu Jiřímu do Litovle. Všetkem děkuju, hodně zdraví, přeju hodně. Se těším na vyhrávání druhé písničky. Děkuju moc krát a i za sestru, to je pro všechny. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Děkujeme, tak jsme skončili v jedné tónině. Možná, že by osičková rodinka mohla navázat. Husaři jedu, tak vinohrady, za chvilinku, za půl minutky to spustí a budou tam i další moc pěkné pro oživení, pro vzpomínání, pro zaspívání.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede pětikoalice. Soud řeší návrh na zrušení výsledků komunálních voleb v Želechovicích. Hokejisté Přerova vysoko prohrávají v Jihlavě. Zítra bude polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc KDU-ČSL Společně a milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města budou mít dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO tak zamíří do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
2: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
0: Návrhem na neplatnost komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se zabývá krajský soud v Ostravě. Podnět podal jeden z tamních obyvatel s tím, že došlo k machinaci s volebními lístky v noci z pátku na sobotu. Soud by měl podle mluvčího Igora Krajdla ve věci rozhodnout do 20 dnů.
3: Ano, krajský soud v Ostravě eviduje návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v okrsku číslo 1 v Želechovicích, a to z důvodu narušení uzamčení a úřední pečetě ve volební místnosti mezi jednotlivými volebními dny.
0: Okolnostmi voleb v Želechovicích se zabývá i policie. Českému rozhlasu to řekl její krajský mluvčí Jaroslav Herzán. Podle oficiálních výsledků v obci vyhrála kandidátka Želechovice Naše obec, náš domov se ziskem téměř 70% hlasů. Rozsáhlý požár zasáhl dnes odpoledne střechu rodinného domu ve Stříbrnicích na Přerovsku. Nikdo nebyl zraněn, škodu hasiči vyčíslili na přibližně 1 000 000 korun. Příčinu požáru na místě ještě zjišťuje vyšetřovatel, sdělil to mluvčí hasičů Petr Běhal. Sport. Hokejisté Přerova hrají ve 13. kole Maxaligy v Jihlavě a zažívají debakl. Na konci druhé třetiny totiž prohrávají už 0-8. A tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaj ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Leeové ve 3 setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Olomoučanka Karolína Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.
1: Počasí.
0: Zítra na střední Moravě čekejte polojasno, přechodně oblačno, ráno se lokálně objeví mlhy. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách 6 až 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D1 na 316. kilometru u Bělotína ve směru na Ostravu. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Krásný večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vypravíme do roku 1992, kdy skupina Cure vydala své 9. studiové album s názvem Wish a rovnou můžeme přiznat, že tahle ta deska byla komerčně nejúspěšnější v kariéře kapely. Spousta posluchačů Cure objevila právě až díky téhleté desce, byť předchozí album z 89. Disintegration patří mezi jednoznačné milníky v diskografii kapely a kdo pamatuje budapešský koncert ještě před pádem železné opony, tak mi musí dát za pravdu, že to bylo prostě něco neuvěřitelného. Cure a Robert Smith, což je vlastně zásadní a nejzásadnější postava téhleté kapely, byly ve velké formě, ostatně tehdy černooděl měli opravdu zlatá léta, a to jak fanoušci Depeche Mode, tak Cure, kteří se vlastně sjednotili pod jedním praporem a docela jim to všem slušelo. Začali jsme docela netradiční nahrávkou z téhleté desky písničkou Wendy Time, která mi vždycky tak trošku připomínala období veselých singlů kapely Cure, ale teď už si pojďme pustit písničku, která to vlastně všechno uvozovalo, protože deska vyšla 21. dubna 1992 a o měsíc dřív v březnu se objevil single, který byl také hodně úspěšný. High.

Hi. První single, který byl vydán z alba Wish kapely Cure, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Tahle červená deska vešla do srdcí mnohých fanoušků především díky květnovému singlu. Možná byl i schválně zvolen máj, měsíc, o kterém se říká, že lásky čas, když bychom chtěli parafrázovat slavnou báseň Karla Hynka Máchy. No a Friday I'm in Love patří dodnes mezi absolutní klenoty. Možná trošku s podivem, tahle písnička nevystřelila ani do první pětky britského singlového žebříčku, ale dodnes se poslouchá skvěle.

Klasika všech klasik, která to v zámoří dotáhla do první dvacítky singlů, což se samozřejmě pro britskou kapelu na začátku 90. let také počítalo. Ale jinak všechny tři singly byly docela úspěšné, především ve Velké Británii. Nicméně, jak už bylo zmíněno, žádný to nedotáhnul na medailové příčky. O to víc a velmi příjemně překvapil fakt, že deska jako taková byla v Británii první a v americkém Billboardu druhá, což tedy pozice naprosto neuvěřitelné. Z nesinglových věcí jsem přemýšlel, co dát, jestli nádhernou Apart nebo Two Wish Impossible Things. Naskýtala se také možnost, že bychom zahráli něco dalšího, třeba Trust, ale nakonec zvítězila Doing the Unstuck.

0: boy.
1: Doing the Unstuck, jedna z klasik alba Wish skupiny Cure z roku 1992, které jsme si dnes připomněli v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Další studiové album za 3 roky, The Wild Mood Swings, už byl průšvih.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas, správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedově soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době je nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat. Já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán. Jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy a pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení, ty pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku?
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Tak, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautického výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, že tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původně

0: původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
1: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
0: Tak já jsem měl píchnutý ten skopolamin.
1: A bez toho jste to neskoušel?
0: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
1: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj, si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odškuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo?
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírného centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, cednul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země a já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim
0: nějakou
1: zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se spomalí. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluju ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákazníkům radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že i naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: A jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddaj a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín

0: Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze-Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobily za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Džbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tvární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu by jsme neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami, jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
4: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Puls. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě. Bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: tady vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak, jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše, psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: provdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že se někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střenice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš, no.
3: No.
4: No?
5: No taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
4: ne,
2: Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
2: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
2: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
2: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
2: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil. Tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
6: No, jsem se vyučil.
2: Ano?
6: Ale pak se zjistilo...
2: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
2: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
2: No.
3: No, už je to hodně venku.
2: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: To vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
2: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžu.
2: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
2: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
2: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
2: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
2: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
2: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
2: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápis? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
2: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
2: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
2: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
2: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
2: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
2: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
2: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
2: A dobrý, no. To máš teda už jen opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začínáte, ale teda vy jste opravdu, jestli teda budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
2: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům co říci. Já jsem včera točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartova, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
2: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
2: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
2: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
2: No.
3: No nevím, no tak něco takového, jako kdyby to bylo takový... Šuridu, šudala, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šurida, šupidubidul, no to by vás lidi teda, to by z vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak se... Já šel to po tímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, jestli je teda řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říká, že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: Patriku, co děláš, člověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kostky, no. Co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to si... takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschranou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vás

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste pro to nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše kamarádka, jestli to...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy. Přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterým měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční jsou starý do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. To mi říká, maminka zpívala v kostele, když jí takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhák, že, tak jsem musel převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No. A to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda... no polka, nevím jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás. Taneční
1: mistr a my jsme spavli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra. I něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to byl zároveň první rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak, pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: To bude asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moc, to mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nesahá. To já zapomínám hodně, tak to víte. U mě není dávno 20, ani 50, tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho,
0: masakr.
1: No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mluví z polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: Moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný cítí, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Válčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinsko-americký, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako do, tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taft, z Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci, jako že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo
1: no,
0: něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normální kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, to všecko šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak, ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor. Ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu Hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první, a potom ještě od pionierské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm,

0: že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka, a je tam teda vytištěný pár taneční a když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já to nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
1: To už je docela dávno.
0: Ano, chování, ano. Vzorné.
1: Vzor.
0: Tanec.
1: Ano.
0: Tanec plynulý.
1: Mhm.
0: Podpis Vošmerda.
1: Tak to byl taneční mistr, jo?
0: Ne, to byl můj tanečník.
1: Jo. Takže vás hodnotil
0: tanečník. To mě jako hodnotil tanečník. Měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlece, no a Brně Buriana, že?
1: No tak to samozřejmě, to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
0: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije. Všichni.
1: No, paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
0: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že je, ona teda zemře, že?
1: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
0: No, takže to mám takovou památku, a to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
1: To opatrujte jako oko v hlavě. No
0: ano.
1: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
0: No, to bylo spíš kamarádství.
1: Kamarádství.
0: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali. No.
1: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
0: Ne. Ještě ne.
1: To až noční lince. No to je hezký.
0: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
1: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
0: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
1: No, vy jste byla k neutahání.
0: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
1: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
0: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
1: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
0: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, protože tak to zkusíme. Už to není ono.
1: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
0: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
1: Jo,
0: takže
1: jo.
0: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
1: No tak máte průpravu, proč to neprodat. Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
0: Tak já taky, děkuji.
1: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády.

0: Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takový to pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak, to se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavný, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaký výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten
0: raz,
1: ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnul a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme zháněli znovu, ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku,
0: tak,
1: ano. No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň
1: no,
0: nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ulič.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže oni byl takový zájem, že mě zůstali jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích Ohodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy. Ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno. Zase za nějakých 12 hodin. Ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v ročním 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: všecko, swing,
0: taky.
1: Se tehdy tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí, polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík doleva, tak to je pohádka. No a tak, když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Punovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Punovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak jste vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no. Když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
1: No mám.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měla pravit.
1: No o té mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo před městí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku a to vy dobře znáte. V 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj z Brolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, v stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: Yeah. No, tak...
1: no, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes
1: bylo nádherné.
0: Ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu.
0: Mm.
1: Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám tak taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, tak už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc
1: tak
0: a hezké sny.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Boldiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učnice, co no, boty a tak dále, a tak jsme tam zapadli do toho podniku nebo tam jedi, no a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako první vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manžel víceméně, tak ta nás teda Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. Takové, to byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem 5 tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových, takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. A potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, to je moderní. Aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pane specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník. Takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. No, na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nás zahrál a takže podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeji vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli jsme i jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zotavovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruty Šuty z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy. Pokud nás teď poslouchají, doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak je to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 už byly takové 4 roky takové studentské lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále. Mm-hmm.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. Mm-hmm. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. Mm-hmm. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou taky zase tak, někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko Linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala? Vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásné. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nevolíbí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: A možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct, jsem tam, tak však, jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty moje babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Byli no ale byli než, jste teda než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle. Prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo. No, tak to, a víte tak co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárny jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo? Jsme se mohli... Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než začal chodit, než jste začal chodit do tanečních vy, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marxovu.
0: Ano.
1: No, na Marxovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už.
0: Ano.
1: A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burjanová teda, kterou známe jako, že,
0: ano.
1: Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně. No a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako.
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Byl částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burjanová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale
1: jako
0: Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále, jo.

0: jsme byli čtyři kluci, tam čtyři holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému. Takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
1: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
0: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený. No a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz, jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle. Do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně. Jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
1: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
0: takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu školní.
1: Ano.
0: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny. No a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo, Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, my jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
1: ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
0: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu, a to ano, jako dobrý to bylo.
1: No my jsme se rozsvičovali, tu diskorozsvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
0: Antidisco Klan, no, a vždycky, když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco, to dneska.
1: Antidisco Klan, no tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
0: je, si je tam pořád.
1: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
0: Tak jo, naschle.
1: Moje taneční, to je téma Noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváž zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900, číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku, jste můj hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, to všechno. Jošku. A teď bych, jo.
0: Kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Narodila jsem v čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních, bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomá za tím. No a byli jsme ve Vidnavě v kině, se to pořádalo v ty taneční a byli jedni polka, valčík a druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měla přívodu a v Jeseníku a
0: ne, a mě by zajímalo, tedy já vám
1: jak
0: zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše party nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se. Já jsem měla první čarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh,
1: ale
0: já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení dá jsem dlouhé vlasy až pozvali a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká běžně skočí. Já tě nechci ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak to všechno dobře dopadlo, protože to já si má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně na světě. No a jeho účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo, Vlastin?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz/Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Copak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera.
0: Hmm.
1: Slyšet lidi, pokus o zpět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to znám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdybys byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty dneska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo, a řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, počas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Nový Čín, ano, Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Hmm. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, valčí, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jde učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné.
0: Vláďo, a už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher, je to
0: horák. Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V noční lince. Mezi tím přivítá noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 150 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, úžasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozsloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncuta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let.
3: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
2: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
3: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
4: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
3: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
4: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
4: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
3: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
2: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
3: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
2: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
3: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
2: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
3: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
2: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda.

Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne? Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Poděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával. Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberleitnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat. To není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu. Ty jsi abstinent. Já se nastydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svým bytě?
2: Poslušně hlásím,

0: se na zem.
1: Co jste zač?
0: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane Feldkurát.
1: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný Feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
0: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že Kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní Kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
1: Já vás, pane, neznám!
0: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
1: Znáte vy otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
0: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
1: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
0: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem modlužen.
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
1: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskovanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No nic, babišku, nic, to spíš k tvojbu.
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Začte mít už dospělého syna.
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině. Už tě znají všichni dročkáři. Poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však

0: okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Entschuldigen Sie, lieber Kamerad.
2: Sie sind ein Trottel. Ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
2: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
2: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
2: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
2: Ať jedou.
0: Potom breptal.
2: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
2: Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
2: Budějovicí blíden tambor, blíděně se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, konstable se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.